0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kivy, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michná a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problémů vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně zcvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé zcvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhletím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: klubu chovatelů a příznivců fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
1: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, fretky mají svůj pach.
0: Co budu pro fretku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
1: Ideální je chovat fretku v kleci. Pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fretka je zvědavá, zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože fretky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
0: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb fretky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
1: Musí být vybavená záchutkem, na který se fretka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
1: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina vrtek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
0: Fretka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
1: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
0: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců fretek Majda Šliková.
3: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéfkuchař Martin Havlík.

se vtíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek. A tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí, nebo na grilech plynových. Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný krtáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský gril, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř, a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrové kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéfkuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Rybářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek, a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hníjí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň třešní a višní, na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvarosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už podruhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chynští na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než táty?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2 metry 4. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono ty kavriáni byli 4 bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl, ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený, takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá, a současně byla přísná. Moje matka moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak. Ne, z ničeho nic, plác a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had. Ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takovýho něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mě to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela, no.

0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat, a to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta Kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je Kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že mám tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil, ano.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Carmína Burana. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
1: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevíme, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
2: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
1: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
2: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
1: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit s bandaskou, šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
0: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. A dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
1: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
2: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
1: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
2: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
1: Podle stání bych řekl až do 10.
2: Je to nějaká místnost bez oken?
1: Ne.
2: Propukl tu někdy požár?
1: Zaplať pánbu, ne.
2: Ani historicky?
1: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
2: Kolik tu máte schodišť?
1: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné zbal 3.
2: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
1: Na cokoliv.
2: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
2: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
2: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule, a rododendrony. A teď i růže.
2: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
2: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
2: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
2: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
2: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
2: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si ji dají kam chtějí.
2: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
2: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
2: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
2: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
2: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
2: To je šťastný číslo?
1: No právě proto.
2: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
2: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které ať znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: nejraději.
1: Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
3: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
4: To je výmysl mé babičky.
5: Babička milovala vodu, plavání nebo?
4: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se vlastně tady ta terasa vyšší v toho údolí, se prudce láme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
5: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
4: Přesně tak, úplně to tak vypadá, ano. Ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
5: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
4: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo ne tryská?
5: Teď
4: není.
5: Tryskal,
4: takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
3: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtišších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
4: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravě do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
5: Byl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
4: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
5: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 cm?
4: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
5: To vám zabere běžný stůl doma?
4: Je to kniha jako stůl, tak bych člověk řekl.
5: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil, někoho vyzval?
4: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci, a on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest, pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
5: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
4: Blbost. V mnoha případech naprostá blbost. Ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců, pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená, a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek, a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím, a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj, že jo?
3: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
4: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Tento týden začala přestavba Svitavské nemocnice, potrvá 4 roky. Stavba nového kotviště na Labi v Pardubicích skončí v předstihu. Sklízeň základních obilovin podle odhadů statistiků klesne až o 16% a dnešek bude oblačný až polojasný, teploty do 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Ve Svitavské nemocnici začala rozsáhlá modernizace za skoro 1,4 miliardy korun. Zhotovitel si tento týden převzal staveniště a zahájil první stavební práce. Během následujících 4 let projde areál rekonstrukcí. Součástí projektu bude taky výstavba nových pavilonů. Další podrobnosti přidává ředitel nemocnice Pavel Kunčák.
3: Začnou teďka v průběhu léta první části, takové spíš přípravné práce, to největší začne vlastně příští rok. Zatím pracujeme s harmonogramem na 4 roky. Mělo by být hotovo v roce 2030. Celá ta akce je vlastně etapově vymyšlena tak, aby nedošlo prakticky žádnému omezení lůžkové kapacity, protože my vlastně nejdřív postavíme novou budovu, do které se přestěhuje část nemocnice a potom teprve se budou bouvat vlastně ty zbylá lůžková oddělení.
2: Chrudim začíná vybírat poplatek z pobytu. Nové nařízení platí od tohoto týdne. Provozovatelé hotelů, penzionů, apartmánů nebo ubytoven budou radnici odvádět 30 korun za osobu a den. Vedení města předpokládá, že vybere zhruba 1 000 000 korun ročně. Stavba nového kotviště na Labi u pardubického Zdymadla pokračuje rychleji, než se původně předpokládalo. Ředitelství vodních cest očekává dokončení už v srpnu. Na pravém břehu teď dělníci instalují speciální kotvící sloupy pevně ukotvené do dna řeky, které budou sloužit k bezpečnému uvazování lodí. Jaký význam bude mít nová stavba pro říční dopravu, vysvětluje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
4: Stavba umožní kombinaci čekacího a ochranného stání i pro velká plavidla, která začnou vodní cestu využívat po jejím připojení novým plavebním stupněm u Přelouče na splavné Labe. Bude tak zaručeno bezpečné vyvázání plavidel při přerušení plavby, zvýšených vodních stavech, ale i při standardním čekání na proplavení plavební komorou.
2: Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. Státní zástupce podal obžalobu na 3 lidi a 1 firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Informaci potvrdil náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dřív uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
1: Počasí.
2: Teď ráno bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, během dne polojasno až oblačno, večer bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí, že mezi Pardubicemi a Sezemistemi se jezdí kyvadlově na semafor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsou přesně 4 minuty po 5, v kalendáři je 4. červencový den, čas dovolených je tady a řekněte, nebylo by fajn, kdyby před dovolenou člověk naprosto přesně věděl, jaké počasí ho během dovolené v té konkrétní destinaci čeká. Nemuseli bychom si potom zbytečně brát oblečení pro déšť i slunce, jenomže ty desetidenní předpovědi bývají většinou jen přibližné. Ale i tak mohou lecos napovědět, kor v případě, když se ty jednotlivé meteorologické modely shodují a my vám už za malou chvíli řekneme, kde je najdete. No a přidáme i písničky, které nestárnou, zaspívají nám Jaroslav Uhlíř a taky Helena Vondráčková.
1: Dobré ráno s Petrem Seidlem.

sebou jsem a vlci už jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu,

0: Dotaz, letenka, zbalený kufr a informace o počasí. Asi každý chce vědět, jak bude během jeho dovolené, jenže když si otevřete třeba 3 aplikace, tak každá může ukazovat trochu něco jiného. Ale my pro vás teď máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují skoro všechny numerické modely, ať už celosvětové nebo lokální. A jak zjistila reportérka Eva Kézrová, čím více se jejich předpovědi shodují, tak tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: A teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe.
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc.
1: Vidíme, že v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: To vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka.
2: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů. A to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost, třeba až na nějakých 10 dní dopředu. Problematické jsou srážky. Spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu.
2: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už druhý den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta.
2: Různá předpověď počasí je dána rozlišením. Lokální modely řeší každé zhruba 2 km², globální cílí na plochu asi 5x větší. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Jsou přesně 3:45. Přejeme vám krásné sobotní ráno. Jaké počasí zavládne na vaší zahraniční dovolené, to nevím, ale můžete se na to podívat na webových stránkách, o kterých jsme mluvili před malou chvílí. Ale co víme naprosto přesně je, jak bude dnes v Pardubickém kraji.
1: Počasí.
0: Teď po ránu čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Večer pak bude od severozápadu přibývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Pardubice.

0: Za 7 minut bude 17:30 a o počasí do třetice v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice, ale tentokrát s dětmi, se kterými se povídala Tereza Brázdová.
1: Proč se mění počasí?
2: Já vím, to se to každý den nemůže být stejný počasí, to by nebylo jako fajn.
3: Jo, protože bys každý den svítil sluníčko, pak dešť, pak by zase bylo vedro, a pak by se to také střídalo dokola, bumba, což by z toho byla motanice.
1: A my víme dopředu, jaké bude počasí?
2: Víme, protože večer dávají plavičky a tím to víme, a co bude třeba zítra za počasí.
3: A také třeba splavy.
1: Kdo předpovídá počasí?
3: Počasníci?
2: Já vím, matka příroda.
1: A odkud se to dozví v těch zprávách? Třeba v televizi, jaké bude počasí? Odkud to ví?
3: Třeba poslouchají.

0: šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Okolí Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí je víc než 600 starých hydrogeologických vrtů. Necelá polovina z nich je riziková, ohrožují totiž důležité zásoby podzemních vod. Vyplývá to z průzkumu, který zadalo pardubické hejtmanství. V Hlinsku dokončili úpravy Matulovy stezky. Naučná trasa vede směrem k Hornímu Babákovu a turisty seznamuje s historií těžby kamene v regionu. Na nákup nových prvků získalo město dotaci 1 000 000 korun. Lidé v Ostřetině na Pardubicku dnes slaví 690 let obce. Tolik uplynulo od první písemné zmínky o ní v dobových záznamech z roku 1336. Dnes má obec asi 900 obyvatel. Oba nadcházející státní svátky můžou obchody zůstat otevřené. Na svátek Cyrila a Metoděje a den upálení mistra Jana Husa nemusí ze zákona zavírat velké prodejny a supermarkety. Na výstavišti Frankfurtu dnes začíná sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Tamní úřady a policie si připravují na masivní protesty. Do hlavního města Durynska podle odhadů míří až 50 000 demonstrantů. Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve jasno nebo skoro jasno, během dne polojasno až oblačno, večer od severozápadu další přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 24 stupně. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením stále počítejte na silnici číslo 360 u Lanšperka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Přesně za 6 minut bude 6:15 a společně s Otou Gutwirtem se dnes poprvé jdeme podívat na hlavní témata dnešního tisku. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno. Začínáme v pardubickém deníku. Ten píše o tom, že obchvat Pardubic ulevil centru. Má to jedno ale. Silničáři připravují rozšíření silnice, která v pardubické části Trnova navazuje na severovýchodní obchvat města. Nejdřív ale potřebují zajistit kapacitu navazujícího nadjezdu. Měření udělají v říjnu, řekla to mluvčí pardubické pobočky ředitelství silnice dálnic Petra Drkulová. Po otevření obchvatu loni v prosinci bývá nadjezd v dopravních špičkách zahlcený, stejně jako dva blízké kruhové objezdy, píše pardubický deník.
1: Na pizzu se dá přidat mnoho ingrediencí, od klasických až po odvážné moderní kombinace, ale jeden z největších českých gastroúletů vznikl před pár měsíci v Sečinách Rudimsku, kde začali na pizzu dávat nejprve řízek a potom i smažený sýr. Ať to zní sebevíc šíleně, tak to podle majitele Jiřího Nikla funguje a čím šílenější nápad, tím lepší. Více se dočtete v rozhovoru s restauratérem v dnešní příloze pro Pardubický kraj Mladé fronty dnes.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 6:45 a už letmý pohled z okna napovídá, jaká bude 4. červencová, ne sobota, ale 4. červencový den a zároveň sobota. Takže bude ráno jasno nebo skoro jasno během dne, potom čekáme polojasno až oblačno večer, potom od severozápadu ubývání oblačnosti nebo přibývání a nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získali archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Výraz všemdelka byste ve slovnících hledali marně, ale herec Jiří Cízler ho kdysi použil, když v našem programu vzpomínal na svá studentská léta.
1: Chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede jeho Češka, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. Tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všemdelka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akádiště za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pánu, když jsi taky poslední blbečku. Zdám, tak něco uděláme, mu pánu, tak to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já no, budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se to jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, a to se mi líbilo strašně a tohleto. A pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, no, no. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to a pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40letá paní. Pač já blbec, místo, aby šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjdala, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, že jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Irenu, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pála, ne, já jsem se dobře jsem se dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No, a bylo po lásce.

0: Hezké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Stavební práce na splavnění Labe do Pardubic by mohly začít za 4 roky. Ve Svitavách navýší počet kontejnerů na tříděný odpad. Klíšťata budou následujících dnech aktivnější, varují meteorologové. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 24 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Ředitelství vodních cest pokračuje v přípravách na splavnění Labe z Chvaletic do Pardubic. Kladné stanovisko o vlivu stavby na životní prostředí očekává příští rok na jaře. Podle odhadu státní organizace by v roce 2030 mohla začít samotná výstavba, včetně plavebního kanálu u Přelouče. Podle současných odhadů vyjde na víc než 5 miliard korun.
3: Ředitelství vodních cest aktuálně pracuje s variantou plavebního kanálu v Přelouči, která co nejméně zasahuje do území s přísně chráněnými živočichy, jako je například motýl modrásek bahení. Některá ekologická sdružení přesto považují splavnění Labe do Pardubic za nesmyslné a nehospodárné, mimo jiné kvůli nedostatku vody v Labi. Podle ředitelství vodních cest by to ale měly řešit nové jezy. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Moravská Třebová bude nově poskytovat peníze z Fondu rozvoje bydlení i na opravy fasád domů. V rozpočtu bude mít pro tyto účely každý rok vyčleněný 1 milion korun. Půjde o bezúročné půjčky. Ve Svitavách rozšíří síť kontejnerů na tříděný odpad. Ve městě přibude dalších 24 nádob na plast a papír. Radnice si od toho slibuje, že lidé budou víc třídit a sníží se množství směsného komunálního odpadu, říká starosta David Čimek ze Sdružení pro město.
4: Hlavním naším cílem je dosáhnout zákonného limitu 65% třídění separovaného odpadu. Aktuálně se pohybujeme ve výši 60%, takže prostor pro zlepšení stále je veliký a proto se vydáváme touto cestou.
1: Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na 4. stupni z 5. To znamená vysoké riziko. A situace se v příštích dnech na některých místech ještě zhorší, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.
5: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
6: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
7: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
6: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliózy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Argentiny zdolali v úvodním kole play-off Cap Verdi 3-2 v prodloužení a postoupili do osmifinále. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který po penaltách vyřadil Austrálii 2-1. V posledním zápasu kolumbijští fotbalisté porazili v Kansas City Ghanu 1-0 a jako poslední postoupili do osmifinále.
0: Počasí.
1: Teď ráno bude jasno až skoro jasno, během dne polojasno až oblačno, večer bude od severozápadu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením, ale počítejte v Pardubicích v Lidické ulici.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: I pardubičtí pejskaři už mohou své čtyřnohé mazlíky nechat zapsat do nové centrální evidence. Veterinární komora sice doporučuje počkat až na pravidelné očkování proti vzteklině, aby se ordinace zbytečně nepřetížily, ale někteří veterináři registraci provádějí už teď. Podrobnosti přineseme už za pár minut v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice a přidáme Valdemara Matušku a Karla Gota. To jsou písničky, které nestárnou.

0: července funguje v Česku centrální registr psů. Zápis do něj provádějí veterináři, ale lidé kvůli tomu nemusí hned zamířit do ordinací, protože povinnost mohou splnit při nejbližším očkování proti vzteklině. Jak ale zjistila reportérka Šárka Rusnáková, někteří pejskaři v Pardubicích se objednávají už teď, a to jenom kvůli registraci svého psa.
1: Tohle je Syra, je to maďarský ohař a její rok a půl.
2: Říká Vojtěch, který tady na pardubickém sídlišti Dukla právě venčí rodinného psa, informace o centrálním registru, ale zatím žádné nemá.
1: Minimálně to doma dneska zmíním.
3: Vojtěchova rodina ale nemusí nic uspěchat. Veterinární komora sice centrální registr psů spustila k 1. červenci, majitelé však nemají povinnost své psy zapisovat okamžitě, potvrzuje prezidentka profesní organizace Petra Šinová.
4: Nejzazším termínem pro zapsání je nejbližší vakcinace proti vzteklině. To znamená, že u psů, kteří jsou vakcinováni vakcínou, která má délku působení 3 roky, mají čas 3 roky. Ti, kteří chodí na každoroční revakcinaci, tak ten jejich nejzazší termín je vždy spojený s tou nejbližší vakcinací proti vzteklině.
3: Zápis do centrálního registru pak provedou sami veterináři. Je ale dobré, aby si předtím majitelé zvířat vytiskli a vyplnili pro zvěrolékaře formulář,
4: který naleznou na stránkách centrální evidence psů, a s tímto formulářem poté přijdou na veterinu. Tam vlastně veterinární lékař může při vakcinaci zkontrolovat číslo mikročipu, potom má 7 dnů na to, aby psa zapsal.
3: Za zápis zaplatí majitel psa poplatek v řádu několika set korun. S doporučeným postupem počítá také Michal Přibinda, chovatel čokoládového labradorského retrievera.
5: Využijeme toho, že registraci je možné provést při nejbližším očkování na vzteklinu. Předpokládá se, že teď bude nábor po tom, co to vyšlo ve známost.
3: Někteří lidé se ale rozhodli psa registrovat okamžitě, jako paní Jitka z pardubické Černé Zabory.
6: Teď momentálně jsme se zaregistrovali.
3: Že se majitelé psů k registraci hlásí už nyní, potvrzuje i recepční a veterinární sestra z pardubické kliniky Vetino Aesculap Aneta.
7: My se snažíme na to objednat, ale přijde spousta i neobjednaných, a když na to ten prostor je, tak je normálně přihlásíme.
3: Lidé se pro registraci rozhodují už teď hlavně proto, že chtějí mít psa v evidenci pro případ ztráty. Někteří se ale také obávají, že by na zápis při příštím očkování mohli zapomenout. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Přejeme krásné sobotní ráno, jsou 2 minuty po 6:45 a jaký bude první víkendový den v Pardubickém kraji. Podle meteorologů nás čeká jasno nebo skoro jasno. Během dne potom bude postupně od severozápadu přibývat oblačnosti a později večer se mohou ojediněle objevit i dešťové srážky. No a nejvyšší denní teploty dnes podobné jako včera 21 až 24 stupňů.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za 8 minut bude 6:30 a do dnešního spotřebitelského servisu nám opět píšete svou zkušenost s reklamační lhůtou, kterou prodejce překročil. Jak v tomto případě postupovat, nám teď poradí Josef Černý.
1: Pan Martin reklamoval travní sekačku. Prodejce slíbil, že zavolá, jenomže měsíc a půl se nikdo neozval. Na dotaz mu poprvé nedokázali odpovědět, podruhé už ani nezvedli telefon. Pane posluchači, pokračovat v konverzaci s takovýmto servisem nemá smysl. Jednoduše okopírujte doklad o předání výrobku do reklamace a z kopii záručního listu a dokladu o koupi pošlete ho prodejci s tím, že z důvodu nedodržení lhůty odstupujete od kupní smlouvy a požadujete vrácení peněz.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.

0: obětí odhaduje na 24 milionů a už vypsala soutěž na dodavatele. V červenci začne plánovaná stavba nového pavilonu základní umělecké školy v Přelouči. Město vysoutěžilo zakázku za 28 milionů korun. Podle smlouvy s dodavatelem by měla být hotová za rok a půl. Přesně před rokem zasáhl českorozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitl milion odběratelů hlavně v Praze a ve středních, severních a východních Čechách. Způsobilo to výpadky ve výrobě i v dopravě a omezení provozu služeb. Slováci budou dnes v referendu rozhodovat o zrušení doživotní renty pro nejvyšší ústavní činitele, kteří odsloužili dvě funkční období za sebou. Takové podmínky aktuálně splňuje jen předseda vlády Robert Fico. Referendum má rozhodnout také o možném obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením počítejte na silnici nedaleko Kornic.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: je denní tisk.
1: Přesně tak. Za 6 minut bude 6:45. S Otou Gutwirtem přejeme hezké sobotní ráno.
2: Hezké ráno.
1: A jdeme se podívat na další témata dnešního tisku. Ochranné stání pro lodě, které staví ředitelství vodních cest v Pardubicích na Labi, stavební firma dokončí o něco dřív, píše Mladá fronta dnes v příloze pro Pardubický kraj. Práce chce mít hotové v srpnu, místo v září. Úvaziště vzniká v dolní rejdě plavební komory. Lodě tam budou stát při povodních nebo když budou čekat na proplavení komorou. Ochranné stání má 85 metrů, vejde se do něj jedna velká loď nebo dvě menší a je v místě, kde už dalby stály, ale byly nižší a právě v době povodní nesloužily. Podrobnosti v Mladé frontě.
2: Teď Svitavský deník. Pardubický kraj pokračuje v úpravách areálu odborného léčebného ústavu v Jevíčku na Svitavsku. Za zhruba 10 milionů korun opraví parkoviště a navazující cestu, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě. Za dalších přibližně 30 milionů kraj připravuje modernizaci stravovacího provozu ústavu, píše Svitavský deník.

0: čas.
1: Je 6:45, sobota 4. července, čeká nás pohodový letní den. Bude jasno nebo skoro jasno, během dne postupně od severozápadu bude přibývat oblačnosti a později se večer mohou ojediněle objevit dešťové přehánky. No a nejvyšší denní teploty příjemných 21 až 24 stupňů.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám horolezeckou legendu Dinu Štěrbovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Když se chtěli fanoušci z Brna v minulé sezóně zajít podívat na prvoligový fotbal, tak museli do Uherského Hradiště, Olomouce anebo případně Zlína. Ale v následujícím ročníku budou mít na výběr hned ze dvou klubů v nejvyšší soutěži. Po vítězi druhé ligy Zbrojovce si totiž nejvyšší soutěž zahraje i Artis, který přijal nabídku Ligové fotbalové asociace po vyřazení Karviné.
1: Jsme stavili kádr na druhou ligu. Teďka víme, že během krátkého času budeme muset tu strategii úplně přehodnotit a budeme muset postavit ten kádr tak, aby jsme z první ligy nespadli. Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
2: Říkal na radiožurnálu Sport generální ředitel Artisu Brno Petr Kuba. Třetí tým uplynulé sezóny druhé nejvyšší soutěže byl Ligovou fotbalovou asociací osloven potom, co nabídku odmítlo Táborsko. S tímto postupem nesouhlasí Dukla, která byla ve skončeném ročníku první ligy poslední a sestoupila. Majitel pražského klubu Matěj Turek řekl, že se Dukla obrátí na soud. Pokračuje mluvčí LFA Pavel Jahoda.
3: Pro posouzení celé situace však byla rozhodující skutečnost, že soutěžní ročník 25-26 byl ke dni 22. června 2026 oficiálně ukončen a Dukla se na základě konečné tabulky stala přímo sestupujícím klubem.
1: My to nijak nevnímáme, protože si myslíme, že to je spor mezi Duklou a LFA. Ze strany LFA jsme byli ujišťováni, že je všechno v pořádku, takže tohle si musí vyřešit tyhle dvě strany a věřím, že nás to nijak nedotkne.
2: Dodal ke sporu mezi pražskou Duklou a Ligovou fotbalovou asociací generální ředitel Artisu Petr Kuba. Jelikož Artis nahradil vyřazenou Karvinou až po losu soutěže, tak budou hned v úvodním kole šance ligy hrát oba brněnské celky doma. Týmy z druhého největšího českého města se tak budou muset podělit o jednom víkendu o stadion Srbská. Znovu se totiž losovat program nebude.
1: Toto v těch výjimečných případech bude moct vyřešit tím, že jeden klub bude hrát pátek a druhý neděli, tak aby se to zvládlo.
2: Řekl Petr Kuba, historicky první brněnské ligové derby mezi Artisem a Zbrojovkou je na programu v 8. kole v polovině září. Karel Schamberger.

0: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice našli způsob, jak vrátit do města sdílená kola. Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové se letos přestěhuje do nových prostor. O červencových svátcích zůstanou obchody otevřené a dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké sobotní ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Do Pardubic by se mohla vrátit sdílená kola. Rada města schválila uzavření koncesní smlouvy s dopravním podnikem, který má mít službu na starosti. Ten na jejím základě začal připravovat výběrové řízení na provozovatele. Sdílená kola by měla znovu jezdit po městě pravděpodobně na podzim.
3: Systém bike sharingu má podle ředitele dopravního podniku Tomáše Pelikána nabízet v hlavní sezóně od dubna do října minimálně 200 sdílených kol, v zimě pak 150. A k dispozici bude 65 stanovišť rozmístěných po celém městě. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Provozovatelé skládky v Tuněchodech získali souhlas s navýšením kapacity. Firma se zaměřuje na zpracování stavebního odpadu. Městský úřad v Chrudimi souhlasí s rozšířením skládky a vykácením zhruba 80 stromů. Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové se letos přestěhuje do budovy bývalé základní školy v ulici Československé armády. Než se tam děti a kroužky nastěhují, nechá město objekt upravit. Stavební práce vyjdou zhruba na 500 000, říká mluvčí města Lucie Krčmářová.
4: Nové sídlo se nachází v centru města v blízkosti základních škol a autobusového nádraží. Pro potřeby domu dětí a mládeže budou vyhrazena dvě podlaží objektu. Bývalé učebny nabídnou kvalitnější zázemí pro jednotlivé zájmové kroužky, zejména keramiku, výtvarné a jazykové kroužky, přírodovědné aktivity. Součástí objektu je také malá tělocvična.
2: Obchody nad 200 metrů čtverečních můžou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu ověřit.
5: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: V Iránu dnes začíná veřejný pohřeb někdejšího nejvyššího duchovního vůdce Álího Chamenejího. Jeho tělo s rakví bude do pondělí vystavené ve velké teheránské mešitě. Pak se přesune do svatého města Kom a následně k šíjickým věřícím do Iráku. Samotný pohřeb bude ve čtvrtek v mauzoleu ve městě Mažat.
0: Počasí.
2: Teď ráno je a bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno. Během dne čekáme polojasno až oblačno, večer pak od severozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na silnici 1/35 u Cerekvice nad Loučnou budou upravovat vodorovné dopravní značení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsou přesně 7:45, sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice pokračuje a za malou chvíli se společně vypravíme do keltského skanzenu v Nasavrkách, který je prozatím kompletní. Nejenže tam teď o víkendu probíhají dny řemesel, ale dokončili tam stavbu domu kameníka, který patří mezi největší budovy v celé vesničce, a tak si ho zajdeme prohlédnout. No a přidáme i písničky, které nestárnou, zaspívají Jana Kratochvílová a teď skupina Krištof.
0: Dobré ráno s Petrem Seidlem.

0: Kelská vesnice u Nasavrk je znovu o kousek větší. Návštěvníci si tam mohou prohlédnout dům bohatého kameníka postavený tradičními postupy. Skanzen tak teď tvoří celkem 5 dvorců a nová budova patří k těm nejvýznamnějším. V Nasavrkách natáčel reportér Josef Kopecký.
1: Na první pohled je vidět, že je tady nový, protože má světlé dřevo. Ale žádný malý domeček to teda opravdu není.
2: Je to vymazaný, vyspárovaný. Mazanicí normálně hlínou. Aha. Jo? Tak jako jsou všechny ty mazanice dělaný, akorát, že my jsme tomu dali trochu větší péči tentokrát. Jo? Že jsme to vyloženě leštili, dá se říct.
1: Když jsem se ve skanzenu na Savrkách naposledy potkal s Janem Kloudou, tak jste dokončovali svatyni. A teď stojíme u další stavby a znovu ji máte na svědomí vy. Tak co to vlastně je?
2: Je to dům kameníka a jedná se o obytný dům pro bohatého řemeslníka, řekněme.
1: Takže je vidět, že to není nějaká jenom opravdu rákosová drobnost, ale je to poctivé řemeslo a poctivé kusy dřeva.
2: Je stavěný drážkovou konstrukcí, takže vlastně je to dřevostavba. Není to úplně hliněná stavba, jako je většina staveb tady na skanzenu.
1: Znovu jste se pustil těch vyřezávaných ozdob, koukám, které jsou na těmi dveřmi. Můžeme si tady podívat dovnitř, jak to vypadá?
2: Můžeme. To já si myslím, že on tam zrovna někdo je. Ale můžeme se sem podívat.
1: Tak jenom nakoukneme. Kamenná podlaha, tady jsou ty zdi, na které jste mě upozorňoval, to je to vymazávání a hlazení.
2: To je hliněná vomítka, kterou jsme teda opravdu hladili několikrát, aby byla takhle hladká a tvrdá.
1: Máte to dřevo spočítané na váhu?
2: No, tak to nemám, to mě ještě nenapadlo.
1: Ale jsme v nějakých tunách určitě.
2: To určitě jo. Ta nosná konstrukce je celá z dubu a ten dub je vlastně vyzdravený, protože my nekupujeme žádné prvotřídní dřevo, ale spíš čekáme na dřevo, které je napadené nebo vysušené. A to samozřejmě vyžaduje potom to dřevo, že se musí hodně opracovat. Vlastně tady to, co vidíte, ty sloupy, které už teďka teda působí poměrně masivně, tak původně to byly klády o průměru třeba i 70 cm.
1: No, takže tam jsou hodiny práce a práce.
2: Tak, sekiry, pořízy.
3: Dům kameníka bude sloužit hlavně jako zázemí pro řemeslné dílny a semináře. Z Nasavrek Josef Kupecký, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Jsou 2 minuty po 7:15 a když už byla před chvílí řeč o zemi Keltů u Nasavrk na Chrudimsku, tak musím zmínit i den řemesel, který se tu koná až do pondělí. Jak jistě víte, Keltové byli mistrovskými řemeslníky a tak si i vy zkusíte, jak Keltové vyráběli keramiku, opracovávali dřevo, tkali látky, odlévali bronzové šperky, kovali železo anebo razili mince. A navíc bude i celkem hezky.
1: Počasí.
0: Meteorologové totiž na tento víkend předpovídají, že obloha bude jasná nebo skoro jasná. Během dne však čekáme od severozápadu postupné přibývání oblačnosti a později se večer může objevit ojediněle i déšť. No a nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme letní brokolicové placičky s výborným dipem. Nabídneme další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Ochutnáme lehký salát s krutým masem, závin s tvarohem a borůvkami a dozvíte se, jak vypadal pravý prvorepublikový chlebíček.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Bleskovka.
1: Na dnešní Bleskovce pro vás máme romantický a dojemný příběh o lásce, která vzniká tam, kde by ji nikdo nehledal. Román Pařížské noci si můžete vyhrát v dnešní Bleskovce a stačí správná odpověď na dnešní soutěžní otázku, která zní. Včera měla kulaté výročí prusko-rakouská bitva u Chlumu, která byla největší bitvou na českém území v historii. Každoročně se ve výroční dny bitvy konají v prostoru památkové zóny bitevní ukázky i pětní a vzpomínkové akce a tento víkend není výjimkou. Program je už od včera bohatý, vyvrcholí zítra v 15 hodin bitevní scénou na motivy skutečných historických událostí a my se vás tak v dnešní Bleskovce ptáme, kolikáté výročí bitvy u Chlumu si letos připomínáme. Takovou malou nápovědou vám je, že se jedná o kulaté výročí a já připomínám číslo do studia Českého rozhlasu Pardubice 726 46 48 48 a už ve vysílání vítám prvního dnešního ranního soutěžícího. Kdo pak je na lince? Dobré ráno. Haló, slyšíme se? Ne, zdá se, že tady se nám spojení nepodařilo, zkusíme tedy druhý pokus. Tady se nám zadařilo, dobré ráno.
2: Zadařilo, dobré ráno a já poprosím dvě možnosti.
1: Dám možnosti, já jsem to schválně zkusil bez možností, třeba kdyby někdo věděl, ale dobře, tak malinko vám to ulehčím. Tak buď to 160. nebo za B 180. anebo za C 200. Tak všechna čísla jsou kulatá, tak nevím, jestli jsem vám to ulehčil úplně. Ano, 160, 180 nebo 200.
2: Tak já nevím, jestli 180.
1: Sázíte dneska na zlatou střední cestu. Je to tak?
2: Nevím.
1: Tak co?
2: To bude špatně.
1: Mám ji potvrdit nebo ne?
2: Já vůbec netuším, no. Tak jestli by to bylo 200.
1: Takže měníme to ze 180 na 200. To je vaše poslední slovo.
2: Měním, ano, ano.
1: Dobře. A není to dobře. Každopádně moc děkuju za váš tip. Mějte se moc hezky, popřeju krásnou sobotu, naslyšenou. A podíváme se po druhé na telefonní linku, kdo pak si s námi zkusí zatipovat v tuto chvíli. Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno i vám do rádia, tady Lenka.
1: Lenko, zdravíme. Tak co myslíte vy? Vypadla nám možnost C a zůstala možnost A a B.
3: Já bych se přiklonila k těm 160 letům.
1: Takže tipujete Ačko?
3: Ano.
1: Dobře děláte. A budete číst. Máme totiž pro vás tu knihu Pařížské noci, tak já doufám, že se vám román zamilovaný, romantický bude líbit. Moc vám k tomu gratuluju. Vydržte mě na lince a se spolu domluvíme, jak si cenu převezmete. A hezkou sobotu popřeju i vám. Mějte se, naslyšenou.
3: Děkuju moc.

0: osmé.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: V okolí Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí je víc než 600 starých hydrogeologických vrtů. Necelá polovina z nich je riziková, ohrožují totiž důležité zásoby podzemních vod. Vyplývá to z průzkumu, který zadalo pardubické hejtmanství. V Hlinsku dokončili úpravu Matulovy stezky. Naučná trasa vede směrem k Hornímu Babákovu a turisty seznamuje s historií těžby kamene v regionu. Lidé v Ostřetíně na Pardubicku dnes slaví 690 let obce. Tolik uplynulo od první písemné zmínky o ní v dobových záznamech,

0: Podle odhadů míří až 50 tisíc demonstrantů. A počasí nejprve bude slunečno, během dne polojasno až oblačno, večer bude od severozápadu přibývat oblačnost. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale pozor, třeba v okolí Cerekvice nad Loučnou, Vraclavi, Tršku nebo Litomyšle, všude tam pokračuje výstavba dálnice D35 a může tam být částečně omezený provoz.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: ranní kávě, denní tisk.
1: Za 6 minut bude 7:45, dnes naposledy jdeme zalistovat denním tiskem. Ve studiu je stále Otaku Tvirt.
2: Hezké ráno, začínáme v pardubickém deníku. Silničáři připravují rozšíření silnice, která v pardubické části Trnová navazuje na severovýchodní obchvat města. Nejdřív ale potřebují zajistit kapacitu navazujícího nadjezdu. Měření udělají v říjnu. Řekla to mluvčí pardubické pobočky ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Po otevření obchvatu loni v prosinci bývá nadjezd v dopravních špičkách zahlcený, stejně jako dva blízké kruhové objezdy. Jak to chtějí v Pardubicích řešit, to najdete v pardubickém deníku.
1: No a na pizzu se dá přidat mnoho ingrediencí, od klasických až po odvážné moderní kombinace, a jeden z největších českých gastroúletů vznikl před pár měsíci v Seči na Chrudimsku, kde začali na pizzu dávat nejprve řízek a potom i smažený sýr. Ač to zní sebevíc šíleně, tak to podle majitele Jiřího Nikla funguje perfektně. A více dočtete v rozhovoru s restauratérem v dnešní příloze pro Pardubický kraj Mladé fronty dnes.

0: počasí.
1: Přesně za dvě minuty bude 7:45 a už zdravím pana Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Krásné ráno vám přejeme.
2: Pěkné ráno.
1: Co nás dnes čeká? Zatím to vypadá venku nádherně. Ani mráček, vypadá to nejasno.
2: Bude slunečno spíše, ale postupně nám bude přibývat oblačnost už v odpoledních hodinách a později večer potom se nám už začne objevovat první nějaké dešťové kapky. Ty nejvyšší teploty dneska 21 až 24 stupňů a vítr mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu večer zeslábne. Rostové podmínky budou ale velmi dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: Ten dešť, který přijde později odpoledne a k večeru, vydrží i do zítřejšího dne?
2: Během dnešní noci už na většině území potom postupně nám bude přibývat ten déšť nebo přehánky, nejnižší teploty 15 až 12 stupňů a větra. Oblačnost zataženo na většině území přehánky nebo občasný déšť, o jiném by se nám mohla vyskytnout i nějaká bouřka, až teprve na večer ubývání srážek a ty teploty 20 až 23 stupňů. Ale když jsme foukat už více vítr, mírný, severozápadní až západní 3 až 7 metrů za sekundu a místy tam může být i nárazy kolem těch 55 km hodině.
1: No a závěr prodlouženého víkendu bude z vašeho pohledu vypadat jak?
2: Tak to vypadá, že by tam mělo být spíše více oblačnosti se srážkami, ty teploty do těch maximálně 25 stupňů, až ty dvě půlce týdne potom ubývání srážek a teploty na konci týdne by šly nahoru.
1: Tak tolik pan Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Děkujeme za celkem příjemnou a příznivou předpověď na prodloužený víkend a mějte se moc hezky naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Pardubice.

0: between us, tea.
1: She ain't gonna have a plan, bitch.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Je sobota, 4. července. Svátek mají nositelé původem řeckého jména Prokop. S vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Prohlášení nezávislosti schválil americký kongres přesně před 250 lety v roce 1776. Od té doby je 4. červenec státním a nejdůležitějším svátkem Spojených států. První akce na tehdy nově postaveném Strahovském stadionu se konala přesně před 100 lety v roce 1926. Konal se tam 8. všesokolský sled. Po pozdějších dostavbách se Strahovský stadion s kapacitou 220 tisíc diváků stal největším stadionem světa. Taky před 100 lety byla v Boloni založena italská motocyklová firma Ducati. Nevyrábí jen ďábelsky nadupané motorky, ale třeba i kola. Město v ruské enklávě Königsberg Královec bylo před 80 lety v roce 1946 přejmenováno na Kaliningrad. Krále Přemysla Otakara II. Na jehož počest bylo založeno, ruským jménem připomíná pramálo. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury přesně před 70 lety, v roce 1956. Překvapivý a brilantní útok Izraelců v Ugandě na letišti Entebbe, operace Blesk, proběhla přesně před 50 lety v roce 1976. Jejím cílem bylo osvobodit 250 rukojmí z Palestinci uneseného letu Air France. Za pár minut bylo po všem a rukojmí byly v jiném letadle na cestě domů. V roce 1841 se v Chromči na Šumpersku narodil nejvyšší Čech v historii. Josef Drásal vyrostl na závratných 242 cm. Já přeju hezkou sobotu.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Pardubický kraj pokračuje v úpravách léčebného ústavu v Jivíčku na Svitavsku. Pardubice pokračují v podpoře pardubických tahounů. Před rokem zasáhl Česko blackout a dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Kraj pokračuje v rozsáhlé modernizaci odborného léčebného ústavu v Jivíčku na Svitavsku. Už 7. července začne oprava parkoviště a navazující komunikace za přibližně 10 milionů. V areálu vzniknou nová parkovací místa, opraví se příjezdová cesta, odvodnění i okolní terén a přibude nová zeleň. Investice navazuje na letošní obnovu historického parku.
2: Kraj zároveň připravuje další velkou akci modernizaci stravovacího provozu za zhruba 30 milionů korun. Projekt počítá s kompletní obnovou kuchyňského vybavení, stavebními úpravami i modernizací technického zázemí, včetně nové vzduchotechniky a skladů. Odborný léčebný ústav ročně poskytuje péči přibližně 2000 pacientů s plicními a pohybovými onemocněními. Z Jivíčka na Svitavsku, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
0: 16 tradičních kulturních, sportovních a společenských akcí zůstane i v letech 2027 až 2029 pardubickými tahouny. Patří mezi ně například Pardubické hudební jaro, Grand Festival smíchu, Sportovní park Pardubice, Velká pardubická Czech Open nebo Festival Pernstein Love.
3: Program Pardubičtí tahouni vybírá akce, které mají pro město mimořádný význam a každoročně přilákají tisíce návštěvníků. Zařazení do programu znamená, že pořadatelé můžou po 3 roky počítat s podporou města, včetně finančního příspěvku. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: V Kleckém skanzenu na Savrkách na Chrudimsku začínají dny řemesel. Návštěvníci si tam můžou vyzkoušet odlévání bronzu, hražbu mincí, tkání látek nebo výrobu keramiky tradičními postupy. Program doplní i odborné semináře a workshopy. Akce potrvá až do pondělí a vesnička bude otevřená vždy od 8:30 do 17:30. Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitl milion odběratelů, hlavně v Praze a ve středních, severních a východních Čechách. Způsobilo to výpadky ve výrobě i v dopravě a omezení provozu služeb. Mezinárodní expertní skupina minulý týden potvrdila, že šlo o souběh několika nezávislých technických závad. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS plánuje miliardové investice, aby se podobná situace neopakovala.
1: Počasí.
0: Teď ráno bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno, během dne polojasno až oblačno, večer od severozápadu další přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s menšími opravami dnes počítejte v Pardubicích, v ulici Arnošta z Pardubic a Karla IV.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V rekreačním areálu Brand ve Svitavách vzniká nová mechová stezka. Město ji chce dokončit ještě během letních prázdnin, výjimkou bude jen parkoviště. A jak bude nová atrakce vypadat a co všechno nabídne návštěvníkům, to si povíme v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice už za pár minut. No a Paul McCartney či Helena Vondráčková, ti se zase postarají o písničky, které nestárnou.
1: Dobré ráno s Petrem Seidlem.

0: rekreačním areálu Brent ve Svitavách vzniká nová mechová stezka. Dělníci dokončili její značení a teď začínají instalovat mobiliář i herní prvky určené především pro rodiny s dětmi. Celý projekt, včetně nového parkoviště, vyjde město na víc než 7 milionů korun. Reportérce Věře Pavlasové to přímo na místě řekl starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
1: Tady vidíte krásně nové pásové zlačení, netradiční fialová zlačka, která vede na trase dlouhé 3,7 kilometrů k pramenu řeky Svitavy.
2: Proč jste tomu dali název mechová stezka? Žádný mech tady nevidím.
1: No, v některých dalších úsecích je k vidění, ale hlavní důvod, proč jsme ji tak říkali, bylo z toho důvodu, že jsme budovali stezku, která není určena pro cyklisty, ale je to skutečně pěšinová cesta prostřed lesa. Dneska vidíte, je tady halda růžovek, začaly růst po dešti, takže je to skutečně vycházka lesem. Najdete zde krásné olšiny, tamhle za rohem jsou veliké travnaté louky a právě v té zadní části je takový krásný úsek, kde je spousta mechu, proto mechová stezka.
2: Vy upravujete tady tu část Brantu nejen tím, že tady dáváte nové značení, ale chcete tady udělat i nějaká vylepšení?
1: Tak je to tak, protože zaprvé tady v té zadní části vidíte, že jsou hraniční kameny, které tady jsou už přes 200 let a chceme na tyto kameny upozornit, tak zde budou instalované speciální takové atypické lavičky, ale i u pramene řeky Svitavy chystáme nový turistický altán s přístřežkem a u retenční nádrže se budou moci návštěvníci Brandu těšit na velmi zajímavou stavbu houpačky.
2: Je turistická sezona, vy to nemáte ještě hotové, dokdy potrvá, že ta mechová stezka bude podle vašich představ?
1: Ta průchozí trasa je už funkční dnes, nicméně tyto dva prvky budou osazeny na trasu v průběhu měsíce srpna.
2: Vy byste chtěli tady udělat, jestli se nepletu, i parkoviště?
1: Je to tak, my i v území Brandu postavíme v letošním roce dvě parkoviště. Jedno pod Dřevojasem, druhé na příjezdu k zahrádkářské kolonii o kapacitě dohromady 45 parkovacích míst. Ty budou stavěny na podzim tohoto roku, takže budeme chystat na příští turistickou sezonu.
2: Za úpravu mechové stezky dá město přes 7 milionů korun. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jsou přesně 8:45, přejeme krásné sobotní ráno a čeká nás poměrně slunečný den. Alespoň teď dopoledne a částečně odpoledne bude jasno nebo skoro jasno. Během dne ale čekáme od severozápadu přibývání oblačnosti a později večer se může ojediněle objevit i nějaký ten déšť. No a co se nejvyšších denních teplot týče, ty se dnes budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia. Pokud míříte nahoru, tak tam počítejte s teplotami mezi 13 až 16 stupni.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme letní brokolicové placičky s výborným dipem. Nabídneme další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Ochutnáme lehký salát s krutým masem, závin s tvarohem a borůvkami a dozvíte se, jak vypadal pravý prvorepublikový chlebíček.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057. Ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: zpíváte.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Ve Svitavách budou vozidla střediska sociálních služeb Salvia během léta vozit seniory a lidi se zdravotním postižením nově i o víkendech. Zájemci si mohou dopravu objednat na kulturní a společenské akce pořádané v rámci oslav 770 let od první písemné zmínky o městě. Kameničky na Chrudimsku nechají rozšířit veřejný vodovod. Obec chystá napojení místní části Filipov. Náklady na výstavbu sítí odhaduje na 24 milionů a už vypsala soutěž na dodavatele. V červenci začne plánovaná stavba nového pavilonu základní umělecké školy v Přelouči. Město vysoutěžilo zakázku za 28 milionů. Podle smlouvy s dodavatelem by měla být hotová za rok a půl. Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitl milion odběratelů, hlavně v Praze a ve středních, severních a východních Čechách. Slováci dnes v referendu rozhodují o zrušení doživotní renty pro nejvyšší ústavní činitele, kteří odsloužili dvě funkční

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S kratším zdržením a silnějším provozem teď počítejte v Chrudimi na příjezdu po silnici 1/17 od Markovic.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Za 5 minut bude 8:45 a pokud jste rádi u něčeho nového, co teprve vzniká a co bude vytvářet tu historii, tak takovou příležitost budete mít dnes ve Starých Ždánicích na Pardubicku, kde se bude konat úplně první ročník festivalu Mezikraji. Hostem sobotního Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice je jeden z pořadatelů, Slávek Král.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Zeptám se, kde vznikla vůbec ta myšlenka uspořádat ve Starých Ždánicích festival?
1: Ta myšlenka vznikla tak jako všechny dobrý myšlenky, že v hospodě.
0: Jasně.
1: Marek přiběh, hele kluci, co kdybychom udělali festival, starosta na to, tak já ti tam zahraju. Karel říkal, tak já ti tam zahraju taky, oni hrajou spolu. Mm-hmm. A Beban přišel, udělám vám pódium, Kospa řekl, já vám udělám elektřinu, tak já jsem říkal, tak já vám to odmoderuju.
0: Slovo dalo slovo po pár pivech. Druhý den jste si to možná trošku vyčítali, ne? Ale první ročník festivalu je na spadnutí, všechno to vypuklo dneska, tuším, že krátce před obědem, ale k tomu se ještě určitě dostaneme. Mm-hmm. Hospoda ve Starých Ždánicích jakoby není nějak extra velká, takže ta myšlenka uspořádat festival, tam jsem si nejdřív říkal, když jsem to viděl na tom plakátu, kde to tam chtějí dělat a jak tam ty lidi chtějí narvat. A pak koukám na plakátu, že máte uvedeno mezi hospodou a kostelem. Můžete to nějak specifikovat?
1: On je tam takový malý parčík, takže úplně skvělý místo na to hodit tam pár palet, udělat z toho provizorní pódium. A vlastně se to krásně nabízí v tomhle počasí.
0: Jak jste to tam zorganizovali vůbec, ten prostor?
1: No, ten prostor jsme vlastně vyřešili poměrně jednoduše tím, že nebudeme dělat žádný ploty, prostě je to otevřený, kdo chce, tak přijde. Mm-hmm. A celý to teda vezmeme na dobrovolný vstupný. Takže to bude prostě otevřená, místní, pohodová prostě atmosféra. A
0: tak místní, ty asi problém s nějakým dojezdem a parkováním vozidel mít určitě nebudou, ale když pak přijedou v vozovkách přes polní, jak myslíte na ně?
1: I jako možnost parkování tam je zařízený, je to vlastně kousíček, tam odsaď ono ve Starých Ždánicích není nic daleko.
0: To je taky pravda. Počasí je takové nevyzpytatelné, alespoň dneska, co jsme měli možnost mluvit s meteorologem, tak sice během dopoledne by snad mělo být vše v pořádku, ale odpoledne nějaké ty dešťové přehánky hrozí. Pamatovali jste i na tuto variantu, že by se počasí mohlo pokazit, protože přeci ten festival bude probíhat od 11 hodin dopoledne a potrvá až do pozdních nočních hodin. Jak to budete řešit v tomto případě? Deštníky a pláštěnky sebou byste poradil? Nebo?
1: No, jsme připravený, máme hodně stanů, máme hodně takových těch deštníků, těch jako pivních. Mm-hmm. A jenom vlastně se schováme.
0: Vy jste říkal, že budete vlastně, nebo pořádáte ten první ročník na principu dobrovolného vstupného. Mm-hmm. Chápu, že místní kapely, ke kterým se dostaneme, které tam zahrajou dneska na tom festivalu, ty asi to udělají rády, aby se zviditelnili, ale přeci jen zvuk, technika, elektřina a to běhání kolem, to úplně zadarmo není. Máte na to nějaké sponzory, nebo jak to chcete financovat?
1: Tý práce okolo toho jsme si ani neuměli představit, kolik tam toho je, jakože když jsme si to řekli před těma dvěma měsícema v té hospodě. Takže teďka vlastně hromada lidí, hasičů, všichni prostě běhají, aby všechno bylo na svém místě a je tam i jako dost výdajů, což máte pravdu a to my právě uvidíme. Od toho je to vyzkoušet, ten první festival. Nemáme žádný sponzory, nemáme nic.
0: Dobrodruzi trošku.
1: Ano, do toho po hlavě.
0: No nic, budeme vám samozřejmě přát, aby to všechno klaplo a proběhlo to úplně perfektně. No a hlavně, jak to probíhat bude, to si řekneme za chvíli.

0: Úplně první ročník festivalu Mezi kraji se dnes uskuteční ve Starých Ždánicích na Pardubicku od 11 hodin, a to mezi Starožďánickou hospůdkou a místním kostelem. O festivalu si tady povídáme se Slávkem Králem, jedním z pořadatelů. Ještě jednou vám popřeju hezké ráno.
1: Dobrý ráno.
0: Vy jste nám před malou chvílí říkal, že vlastně ten nápad vznikl klasicky u piva, že jeden řekl, hele, já ti tam zahraju, druhý se přidal, já také zahraju taky, třetí, já ti postavím pódium, čtvrtý, já ti zařídím elektriku. Takhle probíhal výběr těch kapel na to celé dnešní odpoledne?
1: No, dalo by se říct, že ano, ale pak jsme to samozřejmě doplnili i kapelama, který už někdy někde hráli.
0: Jasně, bude se jednat víceméně o místní kapely, které nejsou úplně profláknuté. To by bylo možná docela i dobré zmínit, o koho se jedná a co vlastně hrají, aby jsme měli trošičku představu o tom, co na tom festivalu dnes uslyšíme, protože podle těch jmen, co jsem viděl a co jsem si tak nějak zjišťoval na internetu, to nebude úplně tradiční komerční.
1: Nebude, a o tom to taky trošku je.
0: No jasně,
1: určitě. Já to vemu od začátku a ti víte, na co se můžete těšit, protože první bude Jan Bakeš, alias i Inamon, ten hraje takový Aira Folk. A jelikož je jediný v Aira Folku, tak je taky nejlepší.
0: Jasně.
1: No, takže tím začínáme pěkně. Pokračují Zvěřinovi, což je vlastně místní kapela. Oni ani nemají jméno, oni se tak prostě jmenujou.
0: Vyřešili to elegantně.
1: No. A další kapela je Souhra náhod, který vymysleli jméno minulý týden, konečně. A je to taky, je to právě pan starosta s Karlem, který celý tadyhle tu věc trošku spachtovali. No a potom pokračují už kapely, které hrajou, ať už je to z Hradce Králový nebo z Pardubic, s tím, že my jsme veprostřed, tak je tam taková mírová zóna.
0: Proto i ten název Mezi kraji, jasně.
1: A je to Malá hudební alternativa, což je rocková kapela z Hradce Králové. A potom zahrají Zatím nijak, ty jsou zase pardubický a je to takový rap rock, takový jemnější rock, ale. A zakončují to Baskers, což je takový jako parádní závěr festivalu.
0: Tak je to taková všeho chuť, jak vás poslouchám, takže by si tam teoreticky mohl na své přijít každý. A co třeba, když vyrazí rodiny s dětmi, bude probíhat nějaký doprovodný program taky v areálu?
1: Je vedle jelikož ten prostor je poměrně jako velký, hnedka tam je i dětský hřiště, je tam jako takový...
0: Jo, takže děti se můžou taky
1: hezky vyřádit. Takže pro děti jako dobrý, jasně. Ale spíš teda vedlejší program je založený na to, že tam budeme mít nějaký pivní hry a budou tam různě právě soutěže, ať už s míchanými drinky a nebo právě jako s alkoholem.
0: Rozumím. Ještě je tady jedna taková i celkem netypická věc, která u festivalů této velikosti a tohoto formátu se prakticky nevyskytuje vůbec nikde. Vy budete celou tu akci i přenášet online.
1: Ano.
0: To jste možná jediní.
1: To jsme určitě jediní.
0: Kde ten stream najdeme, kdo nebude moct dorazit dneska do Starých Ždánic?
1: Tak, jestli se chcete podívat takhle na dálku, tak vám určitě doporučuji najít si starožďánická hospůdka.cz, ale to najdete jednoduše. Když si pamatujete Staré Ždánice, tak je to jediná hospoda, co tam je. A tam je přímo proklik na festival a tam poběží celou dobu stream. A děláme ho naprosto jednoduše. Máme jeden iPhone a tím
0: to budete snímat,
1: streamujeme a vysílat, celou jasně. dobu. A je to hlavně kvůli tomu, aby jsme si celý ten záznam uložili. A tak jsme si řekli, tak proč to nedát ven, teď ať se podívá každý.
0: To je taky pravda. A uvažujete už teď, že byste z toho udělali tradici? Nebo si myslíte, že to skončí tím první ročníkem? Jaká je vaše vize?
1: Co jsem tam včera ráno byl a jako dělal ty do poslední jako přípravy a tady to, tak bylo většinou takový sakra, co jsme si to zase vymysleli. To převládalo, ale pak tam bylo, až to budeme dělat příště tak. Takže já si myslím.
0: Jasně, takže ta vize tady je.
1: Tak. Že bychom to mohli nastartovat a že po festivalu si většinou člověk pamatuje to dobrý. Takže tam bude převládat to, že příště bychom mohli pozvat třeba tyhle kapely.
0: No tak já vám určitě popřeju, ať se ten první ročník festivalu vydaří, aby vás to pěkně namotivovalo do těch dalších ročníků a měli jste zase nějaký ten čas na to, ne to plánovat takhle rychle ve spěchu během dvou měsíců, ale celý rok a pracovat na tom, abyste to posunuli ještě na vyšší level, než to třeba bude mít teď. Počasí, ať se vydaří. A moc krát vám děkuju za návštěvu a za pozvánku tady u nás ve studiu v Českém rozhlase Pardubice. Hostem byl Slávek Král.
1: Moc krát děkujeme.

0: Zažijete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Průzkum na Orlickou Ústecku odhalil stovky starých geologických vrtů. V Liberku na Rychnovsku nesmí lidé používat pitnou vodu pro jiné než běžné domácí potřeby. Stát za první půl rok na dálničních známkách vybral víc než 5 miliard korun. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V okolí Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí je víc než 600 starých hydrogeologických vrtů. Necelá polovina z nich je riziková. Ohrožují totiž důležité zásoby podzemních vod. Vyplývá to z průzkumu, který zadalo pardubické hejtmanství.
3: Problém podle kraje představuje taky 62 historických ložiskových vrtů ze 70. let minulého století. I ty mají potenciál negativně ovlivnit vodní zdroje. Hydrogeologické a ložiskové vrty jsou často na soukromých pozemcích bez jasného vlastníka, evidence nebo odpovídajícího zabezpečení. Mohou tak přispívat ke snižování zásob podzemní vody. Některé z nich proto bude nutné odborně zabezpečit nebo zlikvidovat. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Sdílená kola se po více než 2 letech vrací do Pardubic. O jejich provoz se nově postará dopravní podnik města Pardubic, který teď připravuje výběrové řízení na dodavatele služby. V ulicích bude podle sezóny 150 až 200 kol rozmístěných na 65 stanovištích. Svitavy rozšíří síť kontejnerů na tříděný odpad. Ve městě přibude dalších 24 nádob na plast a papír. Radnice si od toho slibuje, že lidé budou více třídit a sníží se množství směsného komunálního odpadu, říká starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
4: Hlavním naším cílem je dosáhnout zákonného limitu 65% třídění separovaného odpadu. Aktuálně se pohybujeme ve výši 60%, takže prostor pro zlepšení stále je veliký a proto se vydáváme touto cestou.
1: Obyvatelé Liberku na Rychnovsku a místních částí Hláska a Bělá musí až do konce září výrazně šetřit pitnou vodou. Rychnovský vodoprávní úřad kvůli dlouhodobému nedostatku vody zakázal třeba napouštění bazénů, zalévání zahrad, mytí aut nebo využívání vody pro stavební práce. Důvodem je nízká vydatnost zdrojů a vyšší spotřeba, která převyšuje množství vody přitékající do vodojemu. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili víc než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky, následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
5: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje, letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi. Sport.
1: Fotbalisté Argentiny zdolali v úvodním kole playoff v Cap Verde 3-2 v prodloužení a postoupili do osmifinále. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který po penaltách vyřadil Austrálii. Jako poslední do osmifinále postoupili Kolumbijci, kteří porazili Ghanu 1-0.
2: Počasí.
1: Nejprve bude v Pardubickém kraji slunečno, později polojasno až oblačno a večer čekáme další přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na uzavírku silnice mezi Jablonným nad Orlicí a Orličkami kvůli triatlonovému závodu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Pokud se vypravíte na prohlídku zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku, ukončíte ji docela jistě v zámecké kapli. Reprezentativní prostor přečkal časy válek i doby, kdy zámek fungoval jako domov důchodců či ústav sociální péče. Na návštěvu vás pozveme už za okamžik. Zavedeme vás také nad moravský Beroun ke kapli Panny Marie Bolestné, která stojí v místě bývalého hradu. Vede k ní křížová cesta se zděnými kapličkami. Farníci z Jaroměře na Náchodsku oživili Mariánskou zahradu pro veřejnost a jak zjistil Karel Sladký, mají s ní velké plány. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Miroslava Žbirku jsme zahráli v úvodu této hodiny v magazínu Mezi nebem a zemí. Mariánská zahrada ožila díky farníkům v Jaroměři na Valech. Na Náchodsku se pustili do její obnovy, upravili ji, vysázeli tam květiny a na místě mají i další smělé plány. Se Zdenou Broukovou, která za obnovou duchovního místa také stojí, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Tohle místo úplně prapůvodně založil páter Zeba, který tady působil asi 25 let a protože to je církevní pozemek, tak tady udělal takovou jako meditativní zahradu. Ale když páter odešel do Holohlav, o tu zahradu se nikdo moc nestaral, trošičku spustla, navíc tady některé rostliny přerostly, některé se vysemenily, takže jsme ji upravili do současné podoby s pomocí přátel, s pomocí rodin našich a s pomocí farníků, který nám věnovali spoustu květin a rostlin. A ještě máme spoustu dalších plánů, co bychom s tím chtěli dál pak zase udělat.
2: Je to nádherné místo, je volně přístupné?
1: Víceméně, protože je tady jeden pán, který chodí, když je hezky ráno otevírat a zase jí třeba kolem 5-6 hodiny večer zavře, protože máme trošku o ní strach a jeden z plánů, který máme, je, že chceme vlastně ještě na té druhé polovině, která není oplocená, tak chceme udělat taky parkovou úpravu a lavičky, aby když není zahrádka otevřená, aby prostě byl aspoň přístup tam a bylo to tam připravené pro návštěvníky.
2: Když se turisté z celé republiky zastaví v Jaroměři právě přes léto, tak mohou. Vy jste říkala, že farníci se hodně zasloužili, že ji udržují, že díky nim tady je nádherné květiny. No oni to tady úplně božsky musím říci. Co tady máte všechno?
1: Původně jsou tady dřeviny jako magnolie, šeříky, liliovník, tulipáno, květí, akát. A teď jsme dosazovali denivky, kosatce, cibuloviny, orlíčky. V podstatě by to tak jako mělo kvést celoročně. Hortenzie, ty jsou takové jako základ, ten kříž tady ve prostřed je vlastně hortenzie a růže. Náš pan zahradník, který trošku vymýšlel nějaký koncept, tak nám tady vymyslel takovou jako symboliku, že tamhle v rohu jsou dva tysy, což by měly být rostliny, které rostly u pekelné brány, to je to peklo. Za nimi bychom chtěli instalovat takovou fontánku nebo pítko, vodu jako očistnou, vlastně moc vody jako očistec a okolo pak jsou vysázeny bílé lilie a konvalinky. Bílá barva by vlastně měla symbolizovat čistotu, měla by symbolizovat ráj. A v té druhé části zahrady bychom chtěli pak na podzim vysadit jabloň, okrasnou tedy, ale měla by symbolizovat ráj a strom poznání a rajské jablko.
2: No je to tady takové uklidňující, je to takové místo meditací určitě. My jsme teď taky na lavičce, takže tady lavička je možné si sednout. A tady před námi je socha.
1: Socha Panny Marie, ikonograficky je to Imakuláta, Panna Maria na nebe vzatá, což je socha, kdy Panna Maria má kolem hlavy 12 hvězd a stojí většinou jakoby na země kouli a pod nohama se jí plazí had, jakože symbol, že Panna Maria přemohla zlo, přemohla hřích.
2: Pokud budete mít cestu přes Jaroměř nebo budete přímo v Jaroměři, zastavte se v Mariánské zahrádce.
1: Tak.
2: A když bychom měli říci, kde ji najdou přesně posluchači?
1: Je to ulice Na Valech, po schodech dolů a hned pod budovou děkanství je zahrádka.
2: Nádherná, udržovaná, za to patří díky farníkům a taky Zdeně Broukové. Tak ať se daří, ať vám to tady všechno roste, kvete a krásně voní.
1: Děkujeme.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel ve Vatikánu od papeže Lva 14. pálium, součást slavnostního liturgického oděvu vysokých církevních představitelů. Stalo se tak v pondělí při mši v bazilice svatého Petra v rámci slavnosti na počest svatých apoštolů Petra a Pavla. Papež tradičně v tento den žehná pália pro arcibiskupy metropolity, kteří byli do úřadu jmenováni v uplynulém roce. Tentokrát papež požehnal pália 35 arcibiskupům metropolitům z celého světa, mimo jiné z Polska, Spojených států či Austrálie. Pália jsou bílé, vlněné stuhy zdobené křížky a vyjadřují odhodlání každého pastýře vzít na svá bedra bratry a sestry, kteří jim byli svěřeni. Archeologické nálezy v pozdně románském kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky o tomto víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i dvě z pěti zásobních jam, které byly podle odborníků vyhloubené ve 13. století a byly s největší pravděpodobností na obilí. V kostele byly objeveny při průzkumu prováděném při opravách památky. Při výzkumu byly nalezeny také drobné mince Přemysla Otakara II., Jana Lucemburského a Václava IV. Prohlídky v kostele budou dnes a zítra od 13 do 16 hodin. Opravy kostela začaly vloni, už má například opravenou střechu. Obnova střechy a fasády kostela svatého Petra z Alcantary v Karviné Dolech, známého jako Šikmý kostel, skončila. Práce vyšly na 7 milionů korun. Většinu pokryla dotace z evropského programu Spravedlivá transformace. Zbytek zaplatila farnost Karviná Doly především z výnosů ze vstupného na komentované prohlídky. Stavební firma z kostela začátkem dubna odstranila eternitovou krytinu z 90. let. Nahradila ji pálená střešní taška. Součástí stavebních prací byla i obnova fasády, kterou dlouhodobě poškozuje naklonění stavby způsobené poddolováním a oprava přilehlých hrobek. V době letních prázdnin se komentované prohlídky konají každý pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin a sezóna potrvá do konce října. I tato dobrá zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Bohatě zdobený interiér, luxusní oratoře, pozoruhodný skříňový oltářík. Tohle vše si člověk prohlédne v zámecké kapli na raně barokním zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku. S kastelánkou Andreou Šírovou prostor navštívila redaktorka Petra Štrimplová.
1: Zámecká kaple je původní prostor, který je velmi zdobný. Dostane se sem návštěvník v rámci návštěvnického okruhu, té prohlídky. Kastelánka Andrea Šírová popíše, jak vlastně ten prostor vypadá.
2: Ano, v naší zámecké kapli končí prohlídky. Je to vlastně taková třešnička na dortu, jak já říkám. Prostor, ve kterém stojíme, tak jak byl postaven a vyzdoben v roce 1767, tak ho dneska vidíme. Je vlastně zázrak, že přežil doby válečné, poválečné a komunistickou. Autentické je nejenom výzdoba, jako co se týče štuků a nástěnných maleb, které nám tady dokládají takové vlastně mramorování, umělé mramory, když nebyli tak bohatí, aby to obkládali, tak se snažili to aspoň těmi iluzivními mramory vyzdobit.
1: Iluze je dobrá, ale musím říct.
2: Je. Ale je tady vlastně i původní vybavení, vlastně vidíte tady orámování oken oratoří, je tady skříňový oltářík, jsou tady původní barokní varhany, které byly teda i zrestaurovány v roce 2021, takže jsou plně funkční. Tady jsou zas protějšek těch oken oratoří, jsou dva velké rámy dřevěné, vyřezávané s olejomalbami a samozřejmě v čele hlavní oltář, který je teďkom chudáček takový trošku oholený, protože je v procesu restaurování, takže středová část s tím svatostánkem, ta zcela chybí, ta je v dílně restaurátorů, ale ta horní část, ta je velmi, si představte potom tu velmi zdobnou část, jsou tam zlacené řezby, jsou tam vázy, andělé, takže na tuto krásu se můžeme těšit snad za nějaké 3-4 roky, ale postupně na tom pracujeme.
1: Vy jste zmiňovala, paní Kastelánko, ty oratoře, čemu sloužily?
2: To byly místnosti, vytápěné místnosti, ano. Opět, takže tušíme, že to bylo pro panstvo.
1: Fogo.
2: Ano, měli tam teplíčko a odtud sledovali bohoslužby. Takže hezky z teplíčka, z takových vlastně, představíme si to jako balkónek, zasklený balkónek, a odtud sledovali bohoslužby, které se tu konaly jistě.
1: Velmi zdobný tento orámování té oratoře, no a potom jednou je ten skříňový, nebo jak se tomu říká správně, oltáříček, a ano. To je taky jako detailní práce.
2: Určitě tam nemám k tomu moc informací, protože je to ještě prohlášeno jako movitou kulturní památkou, tady ten skříňový oltářík, tak to mají vlastně nazváno. Je tady pravděpodobně druhotně vložen, nebo minimálně ty dvířka, protože vlastně, když to zavřete, tak tam je jenom zeď, a zase myslím, jo, tak vlastně i na té okenici, kterou když zavřete a zamknete ho, tak je to mramorování, že to tady zase
1: imitace
2: pokračuje.
1: Zdi, ano.
2: Ano. A na těch dvířkách zevnitř, to otevřete, tak jsou tady ne modlitby, ale vlastně v každém tom rámečku jsou nějaké verše, takové citáty by se dalo říct, a jsou francouzsky psané.
1: Aha, tak kdo umí francouzsky, tak si tady počte, těch rámečků je celkem 12 v obou těch křídlech velmi zdobně vyvedených z té vnitřní strany. To je taková jakoby stylizovaná mřížka zlacená, v tom jsou ty rámečky s těmi veršíky. No, tehdy si s tím asi jako dali pěkně práci, bylo to ceněné, cené je to i dnes. Oltářík. A kaple je dnes v provozu, koukám, že máte výzdobu, tady se asi odehrávají obřady svatební.
2: Ano, kaple je stále vysvěcená, takže vlastně je tady možnost konání jak církevních, tak civilních obřadů, takže se tady konají svatby, byly tady i dvoje křtiny, i pohřeb jsme tu měli, a samozřejmě využíváme kapli i k koncertní činnosti, většinou na podzim.

0: Chosen Club.
1: Chosen Club je setkávání lidí z různých generací. Vznikl tady v České republice, ale navazuje na seriál, který byl vytvořen v Americe. Je to seriál The Chosen, který můžeme zhlídnout na platformě Netflix anebo i samostatné platformě The Chosen. Je o životě Ježíše Krista a měl takový úspěch ve státech, že u nás v České republice Křesťanská akademie mladých tento seriál vzala a vytvořila pro něj celý takový klub. Takže jsou vytvořeny materiály pro ten seriál a pro to setkávání a ke každému dílu jsou různé otázky, můžeme se sdílet v rámci té skupiny a trávíme čas spolu a přemýšlíme i nad tím seriálem, nad tím příběhem a o životě Ježíše Krista.
0: Obracím se na Matyáše Hajka, který je vedoucí tady toho klubu. Jak to tedy bylo a je u vás?
2: Tak my jako klub pro mládež fungujeme už x let. Doteď jsme připravovali různé programy, ale potom se naskytla tahle příležitost, kde vlastně je takhle hezky připravený program, kterého se dá chopit a společně diskutovat nad těmi díly seriálu. A tak jsme toho využili, takže teď jdeme vlastně primárně tohle sledování.
0: Jaká je věková kategorie?
2: Jsme otevření věkově 13 až 20 let. V tuhle chvíli a v dalším roce plánujeme otevřít Chosen Club i pro dospělé.
0: Jak si tedy mám představit váš páteční večer, když budete promítat?
2: Půl hodiny před samotným začátkem sem naběhnou děcka z klubu, aby připravili závěs, který jsme krásně pomalovali, Chosen Club, a připravujeme jídlo a různé další věci a materiály. Pak jsme už připraveni na to, aby mohli se přidat vlastně i hosté a spolu s námi mohli si na začátku zahrát nějakou hru, aby se mohli s námi víc třeba seznámit. Různě to inzerujeme, kdokoliv se chce přidat, tak určitě může.
0: No a když skončí promítání, co je dál?
2: To je vlastně ta hlavní část, že máme připravené otázky, které postupně promítáme a spouštíme vlastně diskuzi společnou nad každou z těch otázek, která se vztahuje k příběhu, který jsme viděli, i vlastně k dalším věcem, které najdeme v Biblii a které se pojí s tím dějem dílu.
0: A jedna dobrá rada nakonec?
1: Tak Křesťanská akademie mladých se rozhodla uspořádat i takzvaný The Chosen Net, přeloženou síť čistě pro ty vedoucí, kteří mají zájem jakoby do toho klubu se zapojit. Vlastně od toho kamo, té Křesťanské akademie mladých máme i hodně materiálu, oni to mají všechno i na stránkách, dá se to objednat za úplně symbolický peníz, anebo vám to pošlou i jakoby do kostela přímo na adresu, takže je to z jejich strany velká podpora.
0: Tak já vám přeju, aby vám ta chuť a elán vydržela co nejdéle.
1: Děkujeme.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás nyní máme jeden případný prázdninový tip na výlet. Křížový vrch nad Moravským Berounem má výšku 616 metrů. Na jeho vrcholu stával hrad. Dnes tu najdeme kapli Panny Marie Bolestné, jejíž stavbu inicioval malíř a sochař Lubomír Dostál, který žije v nedalekých Horních Loděnicích. Ke kapli teď zamíříme s kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: Opravdu se to stalo tak, že jsme byli seznámeni s projektama, které na tu stavbu byly uděleny a který arcibiskupská umělecká komise odmítla. A to mě teda tak rozčílilo. Ne, že to odmítla, že ty návrhy byly tak slabý. No. Protože jsem se znal s farářem, tak jsem mu nabídl, že zkusím udělat teda návrh podle sebe, jak si myslím. Protože to místo, kopec nad městem, ten park, starý stromy, křížová cesta, že? To zasvěcení té stavby, tak to je tolik podnětů inspirujících, že se z toho snad je možné něco udělat. No.
2: Vypráví sochař a malíř Lubomír Dostál, jak vznikal tedy ten váš návrh?
1: To bych asi mohl snad přečíst z toho letáku, co jsem vydal.
2: Bereme do rukou leták s fotografiemi, který k tomu vyšel.
1: Základním tvarem kaple je rotunda, tradiční forma vrcholových sakrálních staveb v našich zemích. Kaple je 13. zastavení křížové cesty. Ježíšovo tělo po sejmutí z kříže spočívá na klině své matky. Děj křížové cesty se odehrá na hoře Golgotě. V aramejštině znamená tento název lebka nebo místo lebek. Mě ještě k tomu napadá, že jsem někde taky četl, že dokonce ta hora má tvar lebky. Tak pozor, tvar lebek, protože na Golgotě byly prováděny popravy. Zde byl také ukřižován Ježíš. Tvar lidské lebky je promítnut do půdorysu kaple. Tři kříže v průčelí stavby jsou připomínkou ukřižování Krista a dvou lotrů. Lucerna na vrcholu kaple má tvar královské koruny Panny Marie.
2: Ta kaple je vlastně 13. zastavením a můžeme bez nadsázky říct, že jste tam v podstatě každý kousek držel v ruce?
1: To jo, to se muselo všechno vynosit po 50-metrovém schodišti.
2: Tam tedy už nebyly žádné zbytky po nějaké původní stavbě v tom místě?
1: Byly tam zbytky gotické středověké hrádek, tam byl nějaký. Takže část těch kamenů, z kterých je ta podezdívka, tak ty jsou vykopané z těch základů. Mimochodem jsem tam vykopal keramickou lampičku gotickou. A to je jenom taková miska s takovým protažením a tam se dával olej a knot se tam položil.
2: Jak jste uvažoval o vnitřních prostorách, výzdobě?
1: Tam by měla být samozřejmě socha, pieta, jinak asi by to bylo jenom bílé stěny.
2: Strop, když se podíváme, ten je dřevěný a to se díváme do té koruny.
1: Jo, no on to právě není dodělaný ještě, že v části některý by měly být zabedněny a zůstala by jenom ta hvězda. A z ní by byl taky zabedněný ještě ten světlovod, takže by to tak celý svítilo. No teď to tak nevyniká.
2: A kdy bývá kaple otevřená, tušíte?
1: No nebývá nikdy otevřená a dokonce je tam teď zakázaný vstup, protože je v havarijním stavu, protože tam 15 let prší a ty krovy jsou napadený dřevokaznýma houbama.
2: Ta křížová cesta byla původně dřevěná, ale v polovině 19. století se ta jednotlivá zastavení změnila také na takové malé kapličky.
1: Mm-hmm. V roce 1989, nebo po vlastně, když jsme začali jezdit rodáci, tak se rozhodli, že ty kapličky byly zdevastované, tam u některých zbyly jenom základy, tak oni to sponzorsky opravili všechno.
2: A je pravda, že v roce 1989 se původní stavba zbořila, aby se postavil nový televizní vysílač na tomto místě?
1: Bylo to tak a všude to takhle klidně uvádějí, že byl potřeba televizní vysílač. Ona ta křížová cesta původní vrcholila křížem právě a pak se scházelo dolů k té kapli Panny Marie Bolestné. No a protože tam to místo už není, ti iniciátoři té stavby vymysleli, že by se ta kaple postavila nahoře, přímo na vrcholu toho kopce.
2: Takže ona má nové místo.
1: Jo.
2: Kaple Panny Marie Bolestné stojí ve výšce 616 metrů nad mořem v místě bývalého hradu Moravský Beroun.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Už je zase tady. Nikoho se neptal, dostavil se. Červenec. Prázdniny, léto, dovolené a také Konstantin a Metoděj a s nimi mistr Jan Hus. Je prospěšné, že se tvrdošíně rok co rok připomíná jejich přínos českému i světovému myšlení. Je dobré si s překvapením uvědomovat, že jsou nám inspirací stále čerstvou a překvapivě aktuální. U Konstantina a Metoděje je přínosný především jejich důraz na vzdělání. U mistra Jana Husa především důraz na pravdu. Vzdělání. Také máte dojem, že se význam vzdělání zlehčuje? Na jedné straně po něm sice toužíme, chceme, aby děti a vnuci měli ty nejlepší školy, a na druhé straně přihlížíme, jak se prosazuje myšlení, hlavně ať do toho ti vzdělaní nemluví. Jen věci zdržují, vidí pořád nějaké komplikace, každému je přece jasné, jak to je. Nač se tedy ptát na názor vzdělaných? No, zajímavé ovšem je, že to přestává platit tehdy, když se jedná o zdraví. Zdraví mé a zdraví mých blízkých. Pak chceme toho nejvzdělanějšího, toho, který tomu rozumí. Před krátkým časem uplynulo 150 let od smrti Františka Palackého. Ve svém posledním veřejném slově, krátce před smrtí, říká: nechť nemyslí naši mladí, že když budou vlastenčit, že to dostačí. Vzdělávat se musí sebe i celý národ. A když s pravou vzdělaností pracovat budou, pak nemám strachu o naši národnost a o národ náš. A nějak to souvisí i s husovským důrazem a bojem za pravdu. Cítíme, jak rezonují jeho slova. Protož, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. A říká mimo jiné také od ďábla. Milí posluchači, červenec je tady a s ním vše, co k němu patří. Tak ať se nějak prospěšně prolne krásný letní čas s respektem ke vzdělání a touhou po pravdě. Vše dobré vám přeje Daniel Ženatý.

0: Sponzorem programu je farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Na Chrudimce platí mimořádná veterinární opatření kvůli račímu moru. Klíšťata budou v následujících dnech aktivnější, varují meteorologové. Obchody budou mít na červencové svátky otevřeno bez omezení. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 24 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Veterináři vyhlásili na řece Chrudimce mimořádná opatření kvůli račímu moru. Infekce zahubila kriticky ohrožené raky říční v úseku pod Křižanovickou přehradou. Lidé tam nesmí vstupovat do vody, aby nemoc dál nepřenášeli. Nemají ani s raky nebo rybami nijak manipulovat. Nákaza populaci vzácných živočichů úplně zlikvidovala, dodává Ondřej Machač z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
2: Jednalo se o desítky až stovky raků a víceméně by se dalo říct, že to pravděpodobně odnesla většina té populace, která byla minimálně v tom daném úseku od Křižanovické přehrady dál.
1: U Anenské studánky na Orlicko-Ústecku by měla v srpnu nebo září začít výstavba nového větrného parku. Společnost Noho Energy tam postaví 4 větrné elektrárny s celkovým výkonem až 21 MW. Hotové mají být na přelomu let 2028 a 2029. Projekt už dřív podpořili lidé v místním referendu. Investor obci slíbil pravidelný finanční příspěvek a obyvatelům možnost levnější elektřiny. Firma se taky podílí na drobných investicích v obci, třeba do autobusové zastávky. Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na 4. stupni z 5. To znamená vysoké riziko. A situace se v příštích dnech na některých místech ještě zhorší, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.
3: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
4: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
5: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
4: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliózy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Oba nadcházející státní svátky můžou obchody zůstat otevřené. Na svátek Cyrila a Metoděje a den upálení mistra Jana Husa nemusí ze zákona zavírat velké prodejny a supermarkety. Přesto si před nákupem raději ověřte otevírací dobu, protože obchody mohly dát svým zaměstnancům volno. Některé prodejny navíc mohly změnit otevírací hodiny na začátku školních prázdnin. Sport. Čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole totiž na sebe narazí Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Krejčíková porazila 6-3 a 7-5 Krajanku Bartuňkovou, Muchová s 6-2 a 7-6 Savankevovou z Thajska. Karolína Muchová přiznává, že o možném zápasu proti Krajance dopředu věděla.
6: Tak věděla jsem už před tímhle kolem, že potom budu mít nějakou Češku. Myslím si, že obě dvě by byly strašně těžký. Vyhrála Bára, která na té trávě víme, že umí hrát a vyhrála ten turnaj, takže těžký kolo další. Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, večer od severozápadu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Varování máme ze silnice 1/43 u obce Opatov, nehoda osobního auta se srnou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kivy, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problémů vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou. A jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty broskvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takovýchhle, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkový rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhle tím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou nebo rozhodnete pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky, to je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti.

0: klecky by měl být zabezpečený. Klec by měla být dostatečně velká, alespoň 1,80 m a na 50 cm.
1: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
1: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina vrtek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
0: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
1: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
0: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
3: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéfkuchař Martin Havlík.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek. A tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí, nebo na grilech plynových. Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobby redaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný krtáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský grill, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání je určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dechtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: rybářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hníjí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem, a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvarosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem? Proč harletínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice koupí pozemky u základní školy v Ohrazenicích. Vláda chce do roku 2029 navýšit nástupní platy policistů a hasičů na 50 tisíc. Ukrajina odmítá ruské tvrzení o dobytí východoukrajinského města Konstantinovka. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Základní škola Ohrazenice v Pardubicích si už nebude muset pronajímat pozemky kolem školní budovy. Zřizovatel školy, město Pardubice, se s dosavadním majitelem dohodl na jejich výkupu. Radnice za parcely utratí 36 milionů korun. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním jednání.
3: Město od vlastníka kupuje 14 000 metrů čtverečních, umožní mu to investovat do rozvoje areálu školy, což doteď možné nebylo. Radnice zároveň dlouhodobě usiluje o pozemky u základní školy bratranců ve Verkových. Škola by tam ráda například postavila venkovní učebnu, ale zatím nemůže. Odkup parcel komplikuje dědické řízení a neochota dědiců žijících v USA s městem se dohodnout. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: V Hlinsku dokončili úpravy Matulovy stezky. Naučná trasa vede směrem k Hornímu Babákovu a turisty seznamuje s historií těžby kamene v regionu. Na nákup nových prvků získalo město dotaci 1 000 000 korun. Stezka je tak doplněná třeba o vyhlídku se žulovými židlemi nebo relaxační lavice. Pardubický kraj pokračuje v rozsáhlé modernizaci odborného léčebného ústavu v Jevíčku na Svitavsku. Už 7. července začne oprava parkoviště a navazující komunikace za přibližně 10 milionů korun. V areálu vzniknou nová parkovací místa, opraví se příjezdová cesta, odvodnění i okolní terén a přibude nová zeleň. Investice navazuje na letošní obnovu historického parku.
4: Kraj zároveň připravuje další velkou akci modernizaci stravovacího provozu za zhruba 30 milionů korun. Projekt počítá s kompletní obnovou kuchyňského vybavení, stavebními úpravami i modernizací technického zázemí, včetně nové vzduchotechniky a skladů. Odborný léčebný ústav ročně poskytuje péči přibližně 2 000 pacientů s plicními a pohybovými onemocněními. Z Jevíčka na Svitavsku, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
2: Policisté a hasiči by na nástupní plat 50 tisíc korun měli dosáhnout v roce 2029. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO chce vláda navyšovat platy všech příslušníků ozbrojených složek ročně zhruba o 5%. Týkat by se to mělo nováčků i stávajících členů sborů. Odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování. Podle Metnarova předchůdce Víta Rakušana z hnutí STAN současná vláda jen převzala plán té minulé. Ukrajinský generální štáb popřel tvrzení Moskvy o dobytí klíčové Konstantinovky ruskými jednotkami. Mluvčí štábu Kovalov podle serveru Ukrajinská pravda řekl, že ukrajinské síly pokračují v obranné operaci ve městě a na přístupech k němu. Kovalov ale doplnil, že zaznamenali případy, kdy do města pronikaly malé skupinky ruské pěchoty. Město má strategickou pozici na silnici, která vede k posledním velkým městům na Donbasu pod kontrolou Kyjeva.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, večer od severozápadu bude přibývat oblačnost. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Novou nehodu máme hlášenou na silnici 1/35, je to u Vysokého Mýta u letiště, nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
5: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu z naší kuchyně přeje Zdena Kabourková. Dnes je 4. července, no a to znamená nejen to, že děti mají prázdniny, ale možná i to, že jste právě teď na dovolené, takže pravděpodobně nevaříte, necháte se obsloužit a volné dny si užijete se vším všudy. Tak to vám samozřejmě moc přeji, ale zároveň vám musím říct, že dnes o hodně přijdete. My si totiž připravíme lehké letní jídlo, a sice brokolicové placičky s výborným dipem. A pokud dnes budete vařit s námi, doporučuji udělat si jich víc, protože jsou výborné i studené, třeba odpoledne, jen tak si zobnout, jak se říká, že? Uvidíte, že jsem měla pravdu. Tak ať vám i dnes chutná a ať je vám s námi i dnes hezky.

Letní brokolicové placičky budeme dnes podávat, co byste měli mít po ruce. Brokolici samozřejmě 300 gramů, chia semínka, kinou 400 gramů, dvě vejce, 124 gramů mozzarely, olej řepkový a pak taky na dip zakysanou smetanou, 100 gramů tvaroh polotučný, 250 gramů worcesterovou omáčku, citron a pažitku čerstvou. Tak to jsou suroviny, které budeme potřebovat dnes. A už vlastně můžete pomalu začít, a to tak, že očistíte brokolici, rozeberete na růžičky a dáte vařit do osolené vody, nebo uděláte v páře. Záleží na vás, co máte radši. No a co vám dnes ještě nabídneme? Další díl našeho letního povídání s Radkem Pálkou. Taky si pochutnáme na salátu s krutým masem a výborným drezinkem. A i dnes bude pochopitelně řeč o chlebíčkách. A pokud máte doma borůvky, mohl by se vám hodit recept na závin s tvarohem. Tak taková je dnešní nabídka. Doufám, že se vám líbí a že zůstanete s námi.

0: Recept pro dnešní den.
1: Letní brokolicové placičky, to je recept pro dnešní den, jak na to. Očistěte brokolici, rozeberte na růžičky a uvařte ve větším hrnci v osolené vodě hezky do měka. Pak ji slijte, nechte vychladnout a nasekejte nadrobno. Uvařte 400 gramů kinoi podle návodu na obalu. V míse promíchejte brokolici, kinou, lžíci chia semínek, dvě vejce, 125 gramů nahrubo nastrouhané mozzarely a nasekané lístky petržele. Osolte a opepřete podle chuti a rukou důkladně promíchejte. No a pak navlhčenýma rukama z hmoty tvarujte placičky. V pánvi rozehřejte olej a placičky, na něm opékejte do zlatova asi tak ty 3 minutky z každé strany. No a teď ten dip. V misce promíchejte 100 gramů kysané smetany, 250 gramů tvarohu, vymačkanou citronovou šťávu, půl lžičky worcesterové omáčky, špetku soli a trošku pepře. A ještě přidejte najemno nasekanou pažitku. No a příloha, tak dnes se určitě budou hodit vařené brambory.

0: milí posluchači, pokud jste poslouchali minulý týden, tak víte, že se s Radkem Pálkou, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Budeme věnovat grilování a grilovat se dá ledacos, nejen to maso. Já se teda přiznám, že jestli mě něco překvapilo z toho grilování, je vynikající grilovaná cibule.
1: Je břele jakákoliv zelenina. Já jenom opravdu chci říct na úvod, že rozhodně bych doporučil posluchačům nebát se to experimentovat. Že vám opravdu třeba řeknete ta cibule, nebo i třeba grilovaná dýně, nebo grilovaná cuketa, lilek, chřest, i grilovaný rajče, když začne ta mladá kukuřička, když prostě máte šanci někde být u pole a natrhat si tam pár těch klásků, které prostě dáte na ten grill, že opravdu není potřeba to maso. Samozřejmě, jasně, když si udělám výborný steak, má to co do sebe, jdeme jako klobásku, ale nebo i ovoce grilovaný, je jako to pevnější. Já jsem třeba nikdy nevěřil. Samozřejmě jsem znal letoucí jsem znal grilovaný ananas. Nakrájte ho nějaký prostě větší kousky, buď to si napíchnu nějakou špejli, nebo položím normálně na grill. Je dobrý ho potřít lehce máslem, obalit ho třeba ve třtinovým cukru, ten cukru na tom krásně skaramelizuje.
0: Barvu udělá.
1: Takže se dá dělat ten ananas, dá se dělat třeba broskve, jo, říkám, taky to pevnější, ale třeba grilovaný melon. Ať už teda ten červený, nebo potom nějaký ten kantalup, gália, nebo něco.
0: Bych řekla, že mi zbyde slupka jenom z toho.
1: A to je třeba, já vím, že my se v jednom speciálu budeme vůbec jako melounům věnovat, jo, ale a když ho potom teplně zpracujete, tak vlastně trošku mění chuť spíš do slana.
0: Tak co vy byste třeba doporučil, abychom opravdu letos v létě třeba vyzkoušeli?
1: Já si myslím, že alfa omega všeho jsou jako marináry, nebo vůbec jako to naložení toho. Samozřejmě jsou masa, když teda odbočím od toho netradičního, který není potřeba přerušit žádnou marinádu, protože když si koupím kvalitní maso, který mi stojí řádu stovek korun, tak proč ho budu ničit něčím, nějakou marinádou, jo? Ale myslím si, že co je zásadní a prakticky u všeho, a jedno, jestli dělám ovoce nebo teda maso, je vždycky důležitá ta kyselá složka. Mm-hmm. Že to lidi jako podceňují to, že vlastně by tam mělo být něco kyselého. Ať už je to třeba bílé víno, může tam být citron, může tam být limetka, jogurt, jo, může tam být trošku octa, ale ta kyselost vlastně skřehčuje a dává tomu úplně jinou razanci.
0: A to máte pravdu, není to tak dávno, co jste radil, a to byla tuším ta kuřecí křídelka nebo něco podobného, a tam jste říkal, že to dáváte paličky, že to dáváte do toho jogurtu a že to je úplně něco jiného.
1: Hele, jogurt, všichni asi jsme slyšeli nebo známe takový ten způsob tandoory, že jo, který chodí z Arábie, že jo, který se peče v těch speciálních pecích, a to je právě maso, který se opradávna, to znamená, že po staletí vlastně marinuje v jogurty, to znamená, že už ty lety zase předci našich předků to věděli, že ta kyselost tam tomu dává určitou razanci a určitý prostě směr, a takže ta kyselost prostě k tomu masu vždycky dá ten citron. Tomu masu obecně dá tak úžasnou chuť, nebo limetka. Když prostě si opravdu třeba i krkovičku namarinuju, běžně sůl, pepř, olej dám do toho trošku třeba rozmarínu, tymiánu a kápnu tam pár kapek citronu, tak jednak to skřeší to maso a pak tomu dá úžasnou vůni a chuť. A když potom ten hotový steak na konci třeba jenom lehce strouhnete kůrou z těch limetek, to vám tak prostě ovoní, jo, to je fantastický. Takže citrusy za mě určitě ano, ale říkám, na to marinování, tam jsou důležitý ty časy. Protože ta citronová chuť nebo ta kyselina citronová, která v tom je, tak samozřejmě trošičku jako rozkládá to maso. Mm-hmm. Takže když budu dělat vepřový nebo hovězí, klidně 24 hodin tam můžu nechat v tom citronu nebo v marinádě s citronem. Kuřecí bych byl třeba opatrnější, klidně bych marinoval třeba 2-3, maximálně 4 hodiny.
0: A ryby asi ještě méně.
1: Úplně malinko. Takže u těch ryb třeba opravdu 20-30 minut, ale má to úžasný vliv.
0: No, ale pojďme k něčemu, co ještě dlužíme posluchačům, a sice já vím, že vy grillujete nejen tady to maso, ale že se dají grilovat sýry a že to je podle vás dobrota. Tak pojďte poradit, jak s těmi sýry.
1: Tak určitě mnozí známe halloumi, že jo, takový ten, my tomu říkáme doma vrzací sýr, protože když ho jíte, no, znáte tam, trošku, tak to jako vrže mezi zuby, tak ten je úplně úžasný. Určitě známe sýr typu hermelí, nebo nějaký jako s bílou plísní, který se dá grilovat, ale dá se grilovat i třeba jenom niva, třeba jo, když je pevnější sýr, nebo takový ty odštěpky, ty slovenský, taky se dá grilovat. A pak jenom otázka, jakou konzistenci má ten sýr, že třeba ty výrobci těch sýrů s tou bílou plísní doporučují to dát prostě do nějakého alobalu, že se to vlastně jako ohřeje zevnitř, ale když ten sýr prostě dám klasicky na grill, protože má tu šlupku z ty bílé plísně, vůbec nic se nestane, prostě se krásně ugriluje přímo na tom roštu. Takže určitě se dají grilovat jako různý sýry. A právě ta kombinace těch sýrů je dobrá v kombinaci s tím sladkým. Jako jsme se bavili už v minulém díle, třeba o těch jahodách nebo o těch třešních, takže prostě když si uděláte třeba ty rozmačkané jahody právě s tím balzamikem, nebo lehce takový čatný ze třešní, tam přidám trošku šalotky, já se nějakou kyselou složku, tak ta sladkost a ten sýr fungují krásně dohromady. Konec konců to známe, že se třeba dávají brusinky,
0: ano,
1: že jo, ke smažení, třeba hermelínu.
0: Jen ještě, než se rozloučíme, tak se zeptám, jestli u těch sýrů taky by se dala použít nějaká marináda.
1: Dá se určitě, bych doporučil zase nějakou třeba medovou hořčičnou ta kombinaci, lehce to z kyselého v podobě ty hořčice, lehce to sladkého podobně v tom medu, jo, protože ten sýr tím, že je vlastně měkký a my ho prakticky potřebujeme jenom ohřát, tak nepotřebujeme ten čas tak dlouho, takže nemusíme se bát toho, že se ten med třeba připálí, takže skutečně na marinu, placu to na ten grill, on se nám tam vypálí takový ty mřížky ideálně, ohřeje se to nebo se lehce rozteče a sundáváme to dolů, je to fantastický.
0: Zkusíme to, milí posluchači, a věřím, že zkusíme i domácí zmrzlinu, a o té si budeme povídat příští týden. Tak naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Letní brokolicové placičky budeme podávat. Zopakuji, jak na to. Očistíme brokolici, rozebereme na růžičky, uvaříme ve větším hrnci v osolené vodě do měka, slijeme, necháme vychladnout a nasekáme nadrobno. Taky si musíme uvařit kinou podle návodu, bylo to 400 gramů. No a pak v míse promícháme tu brokolici, kinou, chia semínka, dvě vajíčka, 125 gramů nahrubo nastrouhané mozzarely a ještě petrželku. Nasekanou samozřejmě. Osolíme, upepříme podle chuti. Dobře promícháme a pak tedy tvoříme placičky, které dáme do rozpáleného oleje a opečeme hezky do zlatova. Dip, ten je taky jednoduchý, 100 gramů zakysané smetany, pak ještě ten tvaroh, citronová šťáva, worcesterová omáčka, sůl, pepř a najemno nasekaná pažitka. Tak to je tedy recept pro dnešní den, letní brokolicové placičky. Takže oběd máme dnes vyřešený, ale co večeře? No, chtělo by to něco lehkého. Tak co bych vám mohla nabídnout? Co byste řekli? Salátu s krutým masem a výborným drezinkem. Já myslím, že to by vám mohlo chutnat. A pokud si ho uděláte tak, jak ho dělá kuchař Petr Leibl, tak taky doporučuji, udělejte si ho hodně. Je vynikající.
1: Je to směs hlávkových salátů. Tam může člověk použít vlastně cokoliv, jaký salát hlávkový mu chutná. My používáme hlavně ledový salát, hlávkový salát a těch hlávkových salátů vlastně je spousta. To znamená, že je klasický hlávkový, potom je Lolo Rosso, Lolo Biondo, je dubový salát, je hlávkový salát, i vlastně barevný, jo, takže prostě je nepřeberný množství těchto hlávkových salátů. Saláty takto připravené, buď to natrhané nebo překrájené, smícháme s okurkou, kterou jsme si předtím nakrájeli na kostičky nebo na kostky a dochutíme solí, citronovou šťávou a zakápneme buď to olivovým nebo nějakým jiným olejem. Dáme do misky nebo na talíř, to už je jedno. Krutí prsíčka, podotýkám, že teda tu přípravu musíme skloubit, aby ta krutí prsíčka byla teplá. Krutí prsa lehce poklepeme a každý si může dát podle libosti porci 100 gramovou, 200 gramovou, 300 gramovou, to už je jedno. Takže vlastně z krutí řízku ukrojíme plátek, který poklepeme, posolíme mírně a na pánvi ogrillujeme nebo orestujeme. Dáme salát, buď to do misky nebo na talíř, poklademe těmi krutými prsy, která si nakrájíme na nudličky nebo na kostičky, to už je jedno. Celý salát obložíme na plátky krájenými o pomeranči a přidáme francouzský dressing. Podáváme v mističce. Můžeme si koupit, ale my si ho vyrábíme sami. Řeknu jenom ingredience. Je tam vlastně majonéza, jogurt, ketchup, dižonská hořčice, sůl a česnek.

0: také dnes bude řeč o chlebíčkách. Minulý týden jsme se dozvěděli od ředitele Městského muzea v Ústí nad Orlicí Radima Urbánka, že Jan Paukert podával ve svém lahůdkářství na Národní třídě v Praze své vyhlášené chlebíčky pražské smetánce, včetně pana prezidenta Masaryka. No a jak vypadal takový opravdový prvorepublikový? Půlka byla namazaná máslem a půlka salátem. I to se dozvíme od Františka Rybky, kuchaře a organizátora chlebíčkových slavností, kam zavítali i moderátoři Mirek Hruban a Jitka Slezáková.
1: Nás by zajímalo, jak vypadal ten klasický správný prvorepublikový chlebíček.
2: No úplně úžasně, to, když vám to teď budu povídat, tak budete si to muset třeba i udělat nebo hodem běžet k nám teď. Ale prostě klasický chlebíček, na půlce je bramborový salát, na druhý půlce je máslo. Na tom bramborovém salátě se dávala šunka, na máslo se dával uherák nebo nějaký trvanlivější salám. Mezi to se dala trošičku zelenina, na to vajíčko. Zhruba těch 7 minut se vaří, že jo? To nesmíme zapomenout, aby ten žloudeček byl takový akorát, ne takový vyschlej, jak Velikonoce, to ne. A na to dáme samozřejmě voku.

0: Kurtičku, podle toho, co doma ještě je. Samozřejmě jí se přidávali další ingredience, ale ten paukotr chlebíček je vlastně takhle, v tomhletom složení.
1: Tady je v Ústí nad Orlicí, v Hernichově vile na chlebíčkové slavnosti, je ale možno ochutnat i další varianty těch chlebíčků. My jsme tady na Hradsku měli chlebíčky, už tady zbývá poslední chudák jeden, všichni na něj koukají, asi se brzo poperem, kdo po něm skočí. Můžeme si říct, co jsme ochutnali?
0: No tak tady, co vidíte, tak to je vlastně pomazánkový máslo, do toho se rozmixovali rajčátka šery a do toho se přidala ještě červená řepa, proto to má tak krásnou červenou barvu. Samozřejmě je to doplněno o klíčený bylinky, takže je tady česneková bylinka na tom a je tam ještě takový ty nudličky bílý, tak to je vlastně celér nakládaný. No a ta sušenka, to záleží na každým, to už je taková inspirace podle každého, jak si co doma najde.
2: A... Je to taková možná trošku zdravější varianta, mě moc chutná. A teď my jsme už je vyfotili, radši ty chlebíčky, protože už jsou pryč. Abyste se mohl inspirovat, tak který tady z těch je podle vás taková topka na fotce?
0: Tak já si myslím, že topka jsou všechny chlebíčky, protože je to o chuti. Vlastně se málo dělá rybí. To je opravdu, jako, to je potřeba asi zkusit a nebát se toho. Je to taky zdravý, když se trošičku přiblížíme k tomu hasapu a k těm všem věcem, které dneska začaly, že jo, ve školství a zdravá výživa a všechno tohle. No, tak tady si myslím, že i na ty svačiny by se hodily takovéhle věci. Takže se vrátíme k těm chlebíčkům.
2: Rybí,
0: ano, jako já rybka, tak rybí samozřejmě. Udělá se zase taková pěna, do toho přidáte trošičku koření, může tam být celý, nebo pepř, to záleží. Nejlepší je vždycky si rozmít nebo rozmixovat to koření, aby to bylo co nejvonavější, aby to tam působilo trošičku cibulky. No a zase k tomu můžete přidávat podle nápadu, může tam být samozřejmě trochu kyselý okurky nebo něco podobného.
3: A jaké překvapení pro nás bude mít Vojta Kletečka? Budete si na to muset počkat do příštího týdne. To vám opět nabídneme další díl našeho chlebíčkového seriálu.

0: Letní brokolicové placičky budeme podávat naposledy do třetice. Zopakuji rychle, jak na to. Očistíme brokolici, rozebereme na růžičky, uvaříme ve větším hrnci v osolené vodě, pochopitelně slijeme, necháme vychladnout a nasekáme nadrobno. Přidáme kinou, kterou jsme uvařili podle návodu na obalu, a pak tedy všechno pěkně promícháme. Takže brokolice, kinoa, lžíce chia semínek, dvě vajíčka, 125 gramů nahrubo nastrouhané mozzarely, ještě přidáváme petrželku nasekanou, osolíme, opepříme, promícháme pěkně a pak tedy tvoříme placičky. V pánvi rozehřejeme olej a placičky na něm opečeme hezky do zlatova, asi tak ty 3 minutky z každé strany. Dip, ten jsme si taky udělali svůj. 100 gramů zakysané smetany, 250 gramů tvarohu, citronová šťáva z jednoho celého citronu, ale může být samozřejmě méně, záleží na vás. Worcesterová omáčka, špetka soli a pepře a ještě pažitka najemno nasekaná. A přílohu jsme si tentokrát dali vařené brambory. Tak to byl tedy recept pro dnešní den. A co si dáme teď? Říkala jsem v úvodu, že by to chtělo zase něco sladkého na odpoledne. Tip pro vás, kteří máte rádi borůvky, a pokud jich náhodou budete mít opravdu hodně, tak si můžete udělat i závin s tvarohem a borůvkami. Ten nám nedávno nabídnul šéfkuchař Michal Fesl. A protože nám opravdu chutnalo, o recept se rádi podělíme.
1: My jsme přistoupili k tomu, že do toho tvarohu vlastně namícháváme jak obyčejný cukr moučku, tak vanilkový cukr, ale hlavně pudinkový prášek, který nám ten tvaroh drží, ta konzistence potom zůstává v tom listovém těstě. Poradím, ta konzistence toho tvarohu, i když tam dáváme ten pudinkový prášek, není taková, jak třeba konzistence u jablečného závinu, takže my to těsto necháváme trošičku silnější než u normálního jablečného závinu. Na to těsto listové rozválené dáváme ten krém, ten sypeme těma borůvkama, zabalíme tak, jak klasický závin, a potíráme vajíčkem. Doporučím ještě z brusinek k němu udělat brusinkovou omáčku nebo koupit si k němu třeba brusinkovou zmrzlinu, opravdu to stojí za to. Je to jednoduchá omáčka, kde na trošce oleje skaramelizujeme cukr, přidáme brusinky, stačí podlít trošku vody a podusit. Takhle podušenou omáčku rozmixujeme, ještě aby byla jemnější, tak předsedíme, přepasírujeme přes sedník. Nic v této omáčce se nezahušťuje, je to klasická omáčka, která se dá jak přešplíchat potom přes ten závin nebo dávat okolo.

Blíží se 12. hodina a to znamená, že budeme podávat oběd. Dnes si dáme tedy letní brokolicové placičky, výborný dip a k tomu si dáme ty vařené brambory. Tak a co si dáme příští týden? Příští týden si uděláme kuřecí prsa plněná jablky. My už jsme kuřecí prsa plnili několikrát, dělali jsme různé závitky, ale já si myslím, že tuhle náplň jsme ještě nedělali. Co budete potřebovat? Tak tedy kuřecí prsní řízky pochopitelně, 50 gramů strouhaného čedaru, jedno jablíčko, 20 gramů sušených brusinek, strouhanku, sůl, pepř, škrob a máslo. Není to mnoho surovin. Takže dvoje kuřecí prsní řízky, 50 gramů strouhaného čedaru, jedno jablíčko, 20 gramů sušených brusinek, strouhanka, sůl, pepř, škrob a máslo. Tak kontrola prsní řízky, čedar, jablko, sušené brusinky, strouhanka, sůl, pepř, škrob a máslo. To budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi a pokud si s námi tedy dáte kuřecí prsa plněná jablky. Jako příloha se tentokrát budou hodit opečené brambory, hranolky, ale i bramborové placky. No a co vám ještě příští týden nabídneme? Samozřejmě další díl seriálu s Radkem Pálkou, taky další díl našeho chlebíčkového seriálu. No a ještě vám taky poradíme, co byste si mohli dobrého nalít, když si budete chtít ten oběd trošku vylepšit. No ale to necháme až na ten příští týden. Pro dnešek je to vše. Od Zdeny Kabourkové jako vždy přeji dobrou chuť a mějte se hezky.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Město převádí sdílená kola pod dopravní podnik. Aktivista kritizuje jejich stanoviště. Asi pětina lidí šla do penze jako nezaměstnaná. Proti sjezdu německé strany AfD v Erfurtu demonstrují tisíce lidí. Odpoledne bude oblačné až zatažené, teploty do 24 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobré sobotní poledne. Pardubice převedou provoz sdílených kol pod dopravní podnik za pomoci koncesní smlouvy. Ta už je hotová a město ji plánuje podepsat příští týden. Její součástí jsou požadavky na provoz. Firma, která bude službu dodávat, musí zajistit 200 kol během sezóny a 150 přes zimu. Určeno je také 65 stanovišť ve městě. Ty kritizuje pardubický aktivista, který se snaží už několik let vrátit do města bike sharing, Ondřej Štorek.
2: Místa, kde sdílená kola mohou být vrácena a také vypůjčována, by se měla tvořit z centra města. To znamená, že první lokace, kde by k tomuto mohlo docházet, by mělo být centrum a také okolní sídliště. Nicméně pokud se podíváme na návrh, tak sídliště jako Cihelna nebo Závodu míru žádnou stanici nemají.
0: Podle ředitele dopravního podniku Tomáše Pelikána může město rozmístit stanovišť i později upravit dodatkem ke smlouvě. Lidé v Ostřetíně na Pardubicku dnes slaví 690 let obce. Tolik uplynulo od první písemné zmínky o ní v dobových záznamech z roku 1336. Dnes má obec asi 900 obyvatel. Organizátoři připravili na dnešek celodenní program. Součástí je třeba vystoupení dětí z místní školky, ukázky historické hasičské techniky a také večerní taneční zábava. Vybavení a servis pro nová útočná vozidla výsadkového pluku v Chrudimi zajistí česká zbrojovka STV Group v Poličce. Celkem 46 vozů dostanou vojáci od Spojených států amerických jako dar za dřívější českou pomoc napadené Ukrajině. První várka už je v Chrudimi, zbytek dorazí později. Zástupce STV Group Ivo Strejček říká, že lehká bojová vozidla Flyer je možné vyzbrojit v různých verzích.
3: Jsme schopni pracovat a připravit i de facto na jakoukoliv potřebu uživatel. Na jakoukoliv modifikaci, ať se budeme bavit o velitelských vozidlech, spojovacích vozidlech, ale taky až po nosiče protitankových řízených střel, přesné munice, protivzdušných a protidronových modifikací.
0: Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce dvě pětiny. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly i zdravotní problémy. Asi 20 tisíc lidí v ulicích východu německého Erfurtu protestuje proti dnešnímu sjezdu krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Demonstranti několik míst ve městě zcela zablokovali. Dočasně byla taky neprůjezdná dálnice, která vede kolem Erfurtu. Část protestujících chtěla zabránit účastníkům sjezdu dostat se do výstavní haly, kde se akce odehrává. AfD je v současnosti největší opoziční stranou ve spolkovém sněmu. Nynější průzkumy ji přisuzují 26 až 29% hlasů. Volby by tak teď vyhrála.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude v kraji oblačno až zataženo a později večer se místy objeví déšť. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Na horách pak 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr povane mírný v severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. No a večer pak zeslábne. Rozptylové podmínky ty budou velmi dobré, tlak se měnit nebude a biopředpověď bude na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: S kolonou dlouhou asi 7 kilometrů počítejte na silnici 1/37 od Chrudimi do Pardubic. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 12 hodin skoro 5 minut, tak zase se vrháme po krátkém čase, po 5 dnech doplnění vašich písničkových přání, tak pojďme na to, ať je dílo hotovo, roztáčíme kotouče.
1: Písničky od srdce a já

0: Tak to byla Barbora Poláková na začátek, naše hymna sousedů v Trávník. 7264648448, telefonní linka, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 01 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo už se houpá na drátě za gatě, kdo to je?
2: Láďa, Česká Cibová.
0: Láďa, Česká Cibová, nazdar Láďo. Tak, co to bude?
2: Zahrajně jeden. Ale hrajte Žentour asi.
0: Počkej. Žentour, a jak jsi říkal tu písničku?
2: Jeden.
0: Jmenuje se to tak. Jistý. Jo. Není to třeba Utajený světel nebo něco takového?
2: Já nevím, ale včera jsem to zaslechal. Říkali, že to je Žentour.
0: Jo. No jeden tady nevidím. Pojď ven, to je možná ono.
2: Tak já nevím, tak to zkus.
0: Je veselá, rychlá, nebo?
2: No taková pronotoriky.
0: Tak počkej, tak to by mohlo být. Žentour pro notoriky, počkej, skončil flám. Což?
2: Taký,
0: no, to je jedno, taký dáme a já se, kdy jsi to slyšel, prosím tě?
2: Včera,
0: tak já se zkusím podívat do playlistu.
2: A když tak posledu, nebo takový krátký, taková kapela, jako jo, něco tak, podobně jak Kabáti.
0: Jasně, no tak já se podívám a když tak zahrajeme, jo? Tak tady jsou Žentouři, skončil flám, to je taky pro notoriky, hele.
2: Jasný, díky.
0: Ahoj.
2: Čau.

0: Tohle 100% není ta, co Láďa chtěl, to je mi jasné, nicméně teda díval jsem se do včerejšího playlistu a nic podobného Kabátům, ani kapelu Škvor, ani Harley jsme včera nehráli a hráli jsme od Gentourů Proklínám, ale to si myslím, že není žádná opilecká, to je písnička o zklamání z lásky, a o rozchodu a o loučení. Tak, ale nechme smutku, pojďme zase k veselým kapitolám, tady k vašim písničkám. Kde je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Jarka.
0: Tak Jarko.
1: Pane Lamberský, no, prosím vás, zahrál byste mě písničku Tak ti děl?
0: Tak ti děl, to bude Dalibor.
1: A já vám taky děl.
0: Tak, není z. A je to tu. Mějte se
1: děkuju
0: hezky.
1: Děkuju vám moc krát. Naslyšenou. Taky,

0: A někdo na telefonu, kdo to je, dobrý den. Haló, kde tam? No my tam nikoho nemáme, aha, chyba mezi židlí a klávesnicí. Odstraněna, kdo je na drátě?
1: No, tady Anička z České Třebové.
0: Zdravíme Českou Třebovo.
1: Jsem ráda, že vás zase slyším. A chtěla bych nechat zahrát Miladě Šťastný z Trávníku a paní doktorce Fialový a dala bych jim zahrát 7 žlutých kamínků.
0: Dobře, tak čkyt, jo, už to tam píšu, ano.
1: No, já vím, že jste šikovnej.
0: Je to připraveno. Mějte se moc hezky.
1: Vítám taky.
0: Naslyšenou.
1: A pěkný počasí.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

7 žlutých kamínků a teď taky jedno přání písemné. Všechno nejlepší přeje, jo, čekejte, to bych to nějak zkrátil. Tak, dceři k narozeninám posílám písničku, konkrétně to je Marta Švadlenková z Čiškovic, vše nejlepší přeje a písničku posílá maminka a je to oblíbená písnička manžela. Tak tady

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získaly archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát to bude repríza cestování světem po stopách Napoleona do Afriky i na Velikonoční ostrovy při rozhlasovém putování s malířem, grafikem a řezbářem Pavlem Matuškou. A představím vám i jeho, jak tomu říkal, smetí ze světa, ve kterém ovšem získal za tvorbu Habaděj ocenění v Japonsku, Kanadě, Belgii i třeba Brazílii, ale nejenom tam. Zamíříme s Pavlem Matuškou jako obvykle na cestách v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
3: A někdo na telefonu, kdo volá? Hola, hola.
4: Tady je Sváťa, hezký den.
3: Sváťo, ano.
4: I když už byla 12, mohl bych chtít 12. ještě jedno od Lenky Dusilové.
3: Lenka Dusilová, dobře. Dusilová, písnička 12. se jmenuje. 12. Jasně, tak se koukneme. 12. Komu to bude?
4: No tak já nevím, pro koho. Hlavně pro mě, protože už jsem to dlouho neslyšel. A snad se to bude líbit někomu dalšímu.
3: Jo, 12. Já tady teda nevidím. Čekajte chvilečku. Lenka, aha, no jo, zase chyba mezi židlí a klávesnicí. To je, panečku, podovolený. Po 5 dnech volna se vrace zase zpátky. Tak
4: hlavně, ale... že je dobrá nálada, to je hlavně.
3: Jo, to ta je vždycky, ta je vždycky.
4: Počasí je konečně lepší, přijatelnější, že? Tak, tak je to tak. Fajn.
3: No, ale 12. tady nevidím.
4: Tak Tětiva.
3: Ryby, koš na raky. Tětiva. Koukneme se na Tětivu. Tata je, ta tady je, výborně. Tak,
4: no, tak
3: tam mláduju, výborně.
4: Dobrý.
3: Mějte se, naslyšenou.

0: Lenka Dusilová a její Tětiva v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Je přesně půl, to znamená, že vstupujeme do druhé polovice a co pak to bude? Kdo nám zas něco naléje do naší Makovice? Haló?
1: Hodniku, sláve z letoru, Kaťák.
0: Nazdár, Kaťáku, tak co to bude? Co si nalejeme?
1: Je tam lesní manekín.
0: No jasně, lesní manekín. Tak, písnička je zde, posíláme. Měj se krásně v Letohradu, naslyšenou. Tak, tady jsou Kaťáci.

0: Tak, to byl lesní manekín od kapely Katapult. No a ještě bychom zvládli jeden telefonát, ale pak už uzavřeme pro vás telefonisty možnost pro tuto hodinu. Kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Miláda z České Třebové. Já bych prosila zahrát paní Anisce Karlíkové z České Třebové písničku Život je náhoda. Mm-hmm. Také děkuji za písničku, která mě moc potěšila. A vám taky děkuji.
0: Rádo se stalo, mějte se moc hezky, naslyšenou. Tak Život je náhoda, písnička, kterou už tady máme připravenou, tak ji moc rádi posíláme. Tak já se teďka jenom dívám, od koho ji vybereme. Tak no, chtělo by to nějakou nejkratší verzi, abychom se vešli. Tady je.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Život je náhoda. Tak to byla Helena Vondráčková, no a před námi další z vašich pozdravů. Telefony už nezvedáme, abychom to všechno stihli. Tak tentokrát tady vidím, dobré poledne. Zahrajte prosím Jerošovský pivovar, bude to pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu. Díky moc, Zdena ze Svitavska.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A teď jedna dětská, píšete totiž Zlatíčkovi písničku Když jde malý bobr spát, posílá celá rodina. Tak tady je Petr Zkoumal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A taky další z vašich pozdravů. Boženka píše, dobrý den, zahrajte prosím jednu letní, tak tady je Pomádovka.

další písničkové přání je připraveno. Píšete tentokrát, zahrajte prosím písničku pro moji lásku Michala od Ivany se vzkazem Můj milý, pomalu stárnem, ale spolu to zvládnem, tvoje Ivana. To je krásný, já chci taky. Proč mě nikdo nemá rád?

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A poslední dvě písničková přání. Dobrý den, zahrajte prosím Jarce Ševčíkové z Linhartic opožděně k svátku něco od Zmoška. Přeji hodně štěstí, děkuji Fany a přidáme i poslední přání a poslední písničku hned v zápětí. Krásný den všem, zahrajte prosím písničku mé lásce Kateřině a jejím koťátkům Vikince a jo, Vikinku a Jonika a bráchu Ondru. Aha, Kateřino, lásko má, jsme na to vždy spolu, dva, miluji tě z celého srdce, hluboce, ať... A ještě ne z Mošku, ještě to musím dočíst. Ať nám ta naše Kárka ještě dlouho drkoce. Díky moc, napsal David. A za chvíli ještě Andrea Bocelli, Vivo Perlej. A teď už pan Zmožek.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 13 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Svitavy rozšíří v létě přepravu vozidly Salvia. Chrudim dnes čeká velký pouliční festival. Ukrajina útočila na Petrohrad a okolí. Údery potvrdil prezident Zelenský. Odpoledne bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo místy s deštěm. Nejvyšší teploty do 24 stupňů. Dobré sobotní odpoledne. U zpráv vám přeje Věra Přibylová. Ve Svitavách budou vozidla střediska sociálních služeb Salvia během léta vozit seniory a lidi se zdravotním postižením nově i o víkendech. Zájemci si mohou dopravu objednat na kulturní a společenské akce pořádané v rámci oslav 770 let od první písemné zmínky o městě, vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
2: Služba je mezi lidmi stále více oblíbená, svědčí o tom i loňský nárůst klientů o zhruba 2300 lidí ve srovnání s předešlým rokem. Nejčastěji mají klienti zájem o přepravu do zdravotnických zařízení, využívají ji ale také na cestu na nákupy nebo k holiči.
1: V Chrudimi dnes pořádají pouliční festival. Zapojí se do něj loutkaři, muzikanti, divadelníci, ale také některé podniky v centru města. Hlavní část programu začne v 17 hodin.
3: Na hlavním náměstí divadelníci představí originální úpravu starých pověstí českých. Terasy Loutkářského muzea jsou připravené na koncerty. V sídle spolku Hurá na výlet zahraje retroband a zazní autorská čtení. Na půl desátou večery pak naplánovaný lampionový průvod, který doprovodí nadrozměrné svítící loutky. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: V Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku se dnes dopoledne po rekonstrukci znovu otevřelo městské koupaliště. Město do obnovy plaveckého bazénu investovalo zhruba 10 milionů korun. Součástí prací byla výměna bazénové folie, oprava přelivných žlábků a filtračních jímek, výměna armatur i instalace nových nerezových schodišť a startovacích bloků. Skoro 45% lidí nakažených klíšťovou encefalitidou bojovalo s jejími následky ještě půl roku po prodělání nemoci. Ze studie, kterou zpracovala infekční klinika druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zároveň vyplynulo, že pacienti měli nejčastěji problémy s bolestí hlavy nebo poruchou paměti a koncentrací. Lékaři v Česku každý rok evidují několik stovek nakažených. Třeba loni jich bylo přes 700. Letos za prvních 5 měsíců s nemocí bojovalo 43 lidí. Nejvíc případů se ale objevuje až v létě a na podzim. Ukrajina při útoku na Petrohrad a okolní Leningradskou oblast zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu. Oznámily to tamní úřady. Údery pak na sociálních sítích potvrdil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Napsal, že síly zasáhly přístavní ropnou infrastrukturu, která generuje příjmy pro ruskou válku a taky důležitý vojenský cíl Kronštát.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude na východě Čech oblačno až zataženo a později večer se místy objeví déšť. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách pak 15 až 18 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupň číslo 1 a rozptylové podmínky jsou velmi dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: No a v tuto chvíli nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnal a pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už podruhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to vchynčtí na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než táty?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale. Kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty kavriáni byli 4 bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasický, to jsme prožili všichni, každý jeden. To jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem. Seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl, ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený, takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá, a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako, cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had. Ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí. Ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, si spadl z Višně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy, jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto. A vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Karmína Burána. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlongu a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.

0: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
1: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
0: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. A dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
1: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
0: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
1: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
0: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
1: Podle stání bych řekl až do 10.
0: Je to nějaká místnost bez oken?
1: Ne. Ne.
0: Propukl tu někdy požár?
1: Zaplať pánbu, ne.
0: Ani historicky?
1: Ne. Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
0: Kolik tu máte schodišť?
1: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
0: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
1: Na cokoliv.
0: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
0: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
0: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
0: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
0: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
0: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
0: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
0: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
0: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si ji dají kam chtějí.
0: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
0: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
0: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
0: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom Navrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
0: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
0: To je šťastný číslo?
1: No právě proto.
0: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
0: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál,

0: nejradě. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánu vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se ta terasa vyšší v toho údolí, se prudce láme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak, úplně to tak vypadá. Ano, ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo netryská?
5: Tryskal,
3: takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtišších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal. A velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Nebyl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
3: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma?
3: Je to kniha jako stůl, tak bych člověk řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci, a on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest, pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost, v mnoha případech naprostá blbost, ale hejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců, pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená, a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek, a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím, a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže a ten Lobkovic samozřejmě okamžitě vyzval na souboj, že jo?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

rod Kinských, je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj připravuje kácení nebezpečných stromů a obnovu zeleně v nemocnici v Litomyšli. V Kalském skanzenu na Savrkách dnes začaly dny řemesel. O červencových svátcích zůstanou obchody otevřené. Zítra bude v kraji oblačno až zataženo, na většině území čekejte občasný déšť nebo přehánky. Teploty do 23 stupňů. Zprávy a Věra Přibylová. Dobré sobotní odpoledne. Pardubický kraj připravuje kácení nebezpečných částí stromů a následnou obnovu zeleně v areálu nemocnice v Litomyšli. Od změny se slibuje mimo jiné přívětivější a bezpečnější prostředí pro pacienty a návštěvy. Úpravy zelených ploch plánuje na příští rok, náklady odhaduje na 2 miliony korun. Až do konce srpna musí řidiči počítat s omezením dopravy na hlavním tahu číslo 36 z Rybitví do Pardubic. Silničáři budou v úseku mezi Rybitvím a Doubravicemi opravovat povrch vozovky. Uzavřený je vždy jeden jízdní pruh, doprava je kyvadlově řízená. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová dodává, že opravy úseku budou rozdělené na etapy.
2: Práce budou probíhat po etapách v termínu od 1. července do konce srpna. Doprava bude vedena kyvadlově po volné polovině vozovky, přes den bude řízena pracovníky stavby a mimo pracovní dobu semafory. Během prací vyměníme krytové vrstvy vozovky, svodidla, obnovíme krajnice a vodorovné a svislé dopravní značení.
0: Uzavřená bude i odbočka do Doubravic. Doprava povede po vyznačené objížďce přes Staré Hradiště a Srch. Omezení se dotkne i linky číslo 17. V Kalském skanzenu na Savrkách na Chrudimsku začaly dny řemesel. Návštěvníci si tam můžou vyzkoušet odlévání bronzu, ražbu mincí, tkaní látek nebo výrobu keramiky tradičními postupy. Program doplní i odborné semináře a workshopy. Akce potrvá až do pondělí 6.7. a vesnička bude otevřená vždy od 9:30 do 17:30 hodin. Obchody nad 200 metrů čtverečních můžou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by se lidé měli před nákupem otevírací dobu ověřit.
3: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Dnes je to právě rok od rozsáhlého výpadku elektrického proudu. Ten zasáhl asi milion odběratelů, zejména v severních, východních a středních Čechách, včetně Prahy. Způsobil tak značné komplikace ve výrobě, v dopravě i ve službách. Příčinou blackoutu bylo několik nezávislých technických problémů, jak potvrdila minulý týden mezinárodní expertní skupina. Správce páteřní přenosové soustavy teď plánuje investovat do rozvoje a modernizace sítě miliardy korun.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný severozápadní až západní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a večer by měl slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, večer se měnit nebude a biopředpověď bude na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Motorkář boural na silnici číslo 43 u obce Šanov na Orlicko-Ústecku. Dejte tam pozor a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zdravíme všechny pejskaře, pardubičtí pejskaři se totiž můžou nechat se svými čtyřnohými mazlíčky nechat nově zapsat do nové centrální evidence. Podrobnosti řekneme za chvíli a přidáme v této hodině i písničky, které nestárnou, a to od Josefa Laufra, také od Joea Cockera s Jennifer Warnes. Těšit se můžete i na Jirku Korna a nebo na Karla Gotta.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

kolem známých míst.

Staré dobré časy pro mnohé, kteří teď slyšíte tuhle písničku s Bohem lásko, já jedu dál do Zfalaufra, vidíte. Ta nezestárne v našich uších ani srdcích, stejně jako za chvíli třeba jedna skladba od Birds a třeba i písnička Jiřího Korna, která také nebude chybět v playlistu Českého rozhlasu Pardubice. Teď ale trochu historie. Podíváme se na 4. červenec. Třeba v roce 1957 to teploměry ukazovaly 36,1 stupně Celsia. Dneska bude zhruba o 10 stupňů méně, takže teplotní rekord rozhodně nepřekonáme a nepřekonáme ani teplotní rekord z roku 1856 a 1962, tehdy shodně bylo jenom necelých 8 stupňů Celsia. A v roce 1929, tak to se přehnala přes Pardubice větrná smršť, představte si to, a ta vyvrátila mnoho stromů a poškodila hodně střech. Nejvíce byl postižen kostel svatého Bartoloměje. Vítr totiž ulomil u hřebenu střechy věž a položil ji na zem před domy v rochu směrem ke zvonici. Stojí psáno v kronice. Stejně jako datum 1776, tehdy Marie Terezie potvrdila městu Přelouči všechna dosavadní privilegia. Tak zdravíme i do města Přelouči. A tady jsou Birds a Turn.

0: pětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby.
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a od července, jak už z našeho vysílání víte, funguje v Česku centrální registr psů. Zápis do něj provádí veterináři, ale nemusíte kvůli tomu hned mířit do ordinací, protože povinnost splnit právě tuto povinnost zápisu máte při nejbližším očkování proti vzteklině. Šárka Rusnáková zjistila, že někteří pardubičtí pejskaři se už teď kvůli registraci do ordinací objednávají.
2: Tohle je Syra, je to maďarský ohař a její rok a půl.
3: Říká Vojtěch, který tady na pardubickém sídlišti Dukla právě venčí rodinného psa, informace o centrálním registru, ale zatím žádné nemám.
2: O tom jsme se nebavili, nicméně minimálně to doma dneska zmíním.
4: Vojtěchova rodina ale nemusí nic uspěchat. Veterinární komora sice centrální registr psů spustila k 1. červenci, majitelé však nemají povinnost své psy zapisovat okamžitě, potvrzuje prezidentka profesní organizace Petra Šinová.
5: Nejzazším termínem pro zapsání je nejbližší vakcinace proti vzteklině. To znamená, že u psů, kteří jsou vakcinováni vakcínou, která má délku působení 3 roky, tak tito chovatelé mají čas 3 roky. Ti, kteří chodí na každoroční revakcinaci, tak ten jejich nejzazší termín je vždy spojený s tou nejbližší vakcinací proti vzteklině.
4: Zápis do centrálního registru pak provedou sami veterináři. Je ale dobré, aby si předtím majitelé zvířat vytiskli a vyplnili pro zvěrolékaře formulář,
5: který naleznou na stránkách centrální evidence psů, a s tímto formulářem poté přijdou na veterinu. Tam vlastně veterinární lékař může při vakcinaci zkontrolovat číslo mikročipu. Pokud bude mít časový prostor, může provést zápis do té evidence okamžitě na místě. Pokud bude mít toho času méně, převezme si formulář a potom má 7 dnů na to, aby psa zapsal.
4: Za zápis zaplatí majitel psa poplatek v řádu několika set korun. S doporučeným postupem počítá také Michal Přibinda, chovatel čokoládového labradorského retrievera.
6: Využijeme toho, že registraci je možné provést při nejbližším očkování na vzteklinu. Předpokládá se, že teď bude nábor po tom, co to vyšlo ve známost. My máme v prosinci povinné očkování na vzteklinu, takže u pana doktora Beránka to zařídíme.
4: Někteří lidé se ale rozhodli psa registrovat okamžitě, jako paní Jitka z pardubické Černé Zabory.
7: Teď momentálně jsme se zaregistrovali. Je to čistokrevný pes, pudl, trpasličí.
4: Že se majitelé psů k registraci hlásí už nyní, potvrzuje i recepční a veterinární sestra z pardubické kliniky Vetino a Esculap Aneta.
8: Ano, už se tady u nás lidé hlásí. My se snažíme na to objednat, ale přijde spousta i neobjednaných a když na to ten prostor je, tak je normálně přihlásíme.
4: Lidé se pro registraci rozhodují už teď hlavně proto, že chtějí mít psa v evidenci pro případ ztráty. Někteří se ale také obávají, že by na zápis při příštím očkování mohli zapomenout. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám horolezeckou legendu Denu Štěrbovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Hostem prvního prázdninového Šarmu speciál bude sportovkyně a podnikatelka Olga Studničková-Šípková. Povídat si budeme o hledání radosti ze života, životní energii, coachingu, knize pro ženy, ale i tolik důležité rodinné pospolitosti.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jiřího Korna za chvíli doplní Michal Kocáp nebo Karel Gott. Uslyšíte tak další písničky, které nestárnou, a Jan Vamberský ještě může slíbit třeba kapelu Blondie a písničku Maria, která je ale o dost mladší než ty předešlé dvě zmiňované. Na počest trojice mužů z paraskupiny Silver A je jedné z nejznámějších výsadkových operací československého odboje za druhé světové války. Vzniklo v Pardubicích speciální 12-stupňové pivo. Sládek Martin Vojtěch mu dal příznačný název, tedy Silver A, a jeho vaření pojal skoro slavnostně, protože novému ležáku požehnal i kněz a byla u toho redaktorka Naďa Kubínková.
1: Žehnat jakýmkoliv věcem je vlastně vždycky dobře, protože ono v tom žehnání je vždycky o tom, aby to nás to nějakým způsobem povzbudilo, aby nás to nějakým způsobem zase propojilo i s Bohem nebo nějakým duchovnějším přesahem, než jenom to, že se si dáme to pivo, tak.
2: Říká kněz Jeroným Pelikovský. Letos v prosinci od výsadku Silver A uplyne 85 let. Podle historiků to byl jeden z nejúspěšnějších výsadků, který navázal ztracené spojení mezi odbojovými organizacemi a Londýnem. A
3: jim se teda podařilo splnit ten svůj úkol, obnovili to ztracené spojení, byť teda za ceny velké improvizace a obrovské podpory vlastně od těch domácích lidí tady na Pardubicku, kteří prostě riskovali to nejcennější, co měli, a bez nich by vlastně ta obnova spojení jako nikdy nemohla existovat.
2: Vysvětluje Adolf Vondrka. Na půdě domu jeho rodiny Blázních Bohdaneč vysílal radista Silver A Jiří Potuček depeše do Londýna.
3: Myslím si, že i to je jako dobrý nápad, nejenom teda, že takhle připomenout, ale aby jsme tomu i mohli dát nějakou trošku slavnostní věc, tak myslím, že i to pivo si zaslouží požehnání.
2: A pak už každý dostáváme malý pulitřík s pivem.
4: Požehnej tomuto pivu všem, kteří jsou zde přítomní, i všem, kteří ho budou s láskou pít. Všemohoucí Bůh. Otec i Syn i Duch Svatý. A je to požehnen.
2: Pivo uvařil Martin Vojtěch z Pardubic. Už od mala ho fascinovaly paravýsadky z Británie a zvlášť Silver A pro svůj význam i proto, že je spojený s Pardubicemi.
5: Silver A je vlastně India Pale Lager, což znamená vlastně je to česky vařený ležák klasicky, ale je nachmelený chmelama, který si většinou chmelejí vlastně sprchně kvašený piva, takže je to pivo pak víc aromatický, víc to takový chuťový profil tam je takový plnější a je takový vydatnější. No.
6: Tak na zdraví.
7: Na zdraví.
2: A nakonec se u piva domluvilo to, že Silver A budou čepovat i v kavárně Veselka, která teď vzniká v Larišově vile a připomíná slavný pardubický hotel Erny Košťála, ve kterém jako číšník pracoval člen výsadku Silver A Josef Valčík.
8: A v současné době vlastně pokládají dlažbu v zámečku v Larišově vile v kavárně Veselka. Takže já slibuju, že do konce tohoto roku vlastně bude fungovat kavárna Veselka a určitě tam budeme s láskou pít ležák Silver A. Takže vás všechny zvu na tuto slavnou chvíli.
2: Říká František Bobek z Československé obce legionářské, která společně s Pardubickým krajem Larišovu vilu vlastní. Z Pardubic Naďa Kubínková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
10: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, mrně vzpomíná. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije na

0: Například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Viděli jste, milí posluchači, že první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk měl své romantické sny a touhy a možná se týkaly ženy, která byla o 9 let starší než on. Jmenovala se Zdena Šemberová. Tak co se mezi nimi odehrálo a třeba i jakou roli v Masarykově životě tato žena sehrála, uslyšíte na nedělních vlnách z Pardubic, teď o prázdninách, konkrétně v měsíci červenci, třeba už zítra po 18. hodině.

0: mi voní dým.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Dlouhodobé sucho ohrožuje rybníky v Pardubickém kraji. Některé menší mohou v budoucnu zaniknout. Svitavě navýší počet kontejnerů na tříděný odpad. Asi pětina lidí šla do penze jako nezaměstnaná. Oblačno až zataženo, místy déšť a přehánky, teploty do 23 stupňů. Takové počasí nás čeká zítra na východě Čech. Zprávy s Věrou Přibylovou. Dobré odpoledne. Dlouhodobé sucho a nedostatek srážek mění hospodaření v rybnicích v Pardubickém kraji. Podle společnosti rybniční hospodářství může při pokračujícím úbytku vody některým menším rybníkům hrozit i zánik. Už letos je v některých nádržích výrazně méně vody a pokud se situace nezlepší, budou muset rybáři část rybníků vypustit a vylovit už v červenci, tedy o několik měsíců dříve než obvykle.
5: Největší komplikace sucho přináší při odchovu mladých ryb, které bude nutné přesouvat do větších rybníků. Problémy s nedostatkem vody mají podle majitele společnosti rybniční hospodářství Adolfa Vondrky, například rybník Blažek u Holic, Horní Jílovka u Lázní Bohdaneč nebo Březinský rybník u Valů na Pardubicku. Vysoké teploty ohrožují jen některé ryby, zatímco kapr zvládá i vodu teplejší než 30 stupňů Celsia, dravé ryby jsou mnohem citlivější. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Český rozhlas.
4: Svitavě rozšíří síť kontejnerů na tříděný odpad. Ve městě přibude dalších 24 nádob na plast a papír. Radnice se od toho slibuje, že lidé budou více třídit a sníží se množství směsného komunálního odpadu, říká starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
6: Hlavním naším cílem je dosáhnout zákonného limitu 65% třídění separovaného odpadu. Aktuálně se pohybujeme ve výši 60%, takže prostor pro zlepšení stále je veliký. A proto se vydáváme touto cestou.
4: Pardubičtí zastupitelé tento týden schválili investiční záměr na proměnu náměstí Republiky. Rekonstrukce za odhadovaných 186 milionů korun přinese nové povrchy, zeleň, výsadbu stromů i vodní prvky. Součástí projektu budou také změny v dopravě, včetně zrušení části parkovacích míst a úpravy provozu MHD. Návrh vyvolal mezi koalicí a opozicí dlouhou debatu, především kvůli dopravnímu řešení a rozsahu plánované zeleně. Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce dvě pětiny. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly i zdravotní problémy. Nejprodávanější dálniční známkou byla letos v prvním pololetí desetidenní varianta. Na druhém místě skončila roční. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Celkem v tomto roce zatím vybral stát za dálniční známky přes 5 miliard korun. Oproti stejnému období za minulý rok se tržby zvýšily o více než 2%.
3: Počasí.
4: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr bude foukat mírný severozápadní až západní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, večer se pak měnit nebude. A biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Ze silnic Pardubického kraje nemáme hlášené dopravní nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: V rekreačním areálu Brand ve Svitavách vzniká nová mechová stezka. Projdeme se po ní. V této hodině přidáme také kalendárium Petra Jungmana, seriál Naše nej, který nás tentokrát zavede do zámrzku, kde mají největší krystal. No a nabídneme i písničky, které nestárnou, a to od Víti Vávry, od kapely Katapult, taky od Rabbits, anebo Věry Martinové.
3: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

Kapela Katapult, také často žádaná kapela v písničkách od srdce, i dnes jsme ji hráli a kdo ví, po 17. třeba taky zazní, ale teď se pojďme věnovat jubilejnímu 30. ročníku Šarmantní osobnosti, protože jsme ho vyhlásili a už známe desítku finalistů, pro které můžete hlasovat. Nejvíc jste totiž chtěli vidět ve finále Františka Kinského, pana Hráběte, taky Jakuba Kvášovského, Miroslava Hanuše, Martina Mišičku, Jaroslava Svěcené, Daniela Stacha, který mimochodem vede i v internetovém hlasování těsně před Naďou Konvalinkovou. Dále můžete hlasovat i pro Lucii Výbornou, Tatianu Medveckou anebo Saský Burešovou. To je 10 osobností vybraných do finále právě vámi posluchači a vy pro ně můžete hlasovat až do konce září. Buď e-mailem na adrese sarm@rozhlas.cz, případně taky SMS-kami ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení osobnosti, pro kterou hlasujete, na číslo 736 30 40 30 anebo klasicky poštou na adresu Český rozhlas Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové. Za zaslaný hlas jako vždy můžete vyhrát buď barevný televizor, digitální rádia, telefon anebo další z mnoha drobných cen. No, slavnostní gala večer, to je ještě informace, kterou vám dlužíme, tak ten bude 23. října v 19 hodin jako vždy v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Tak, to byl Pokáč. Písnička Nešahej na mě. Vy se klidně teď čáhněte na rádio a zeselte se, až byste slyšeli další informace, kterou vám nabídneme. Bude to informace o rekreačním areálu Brand ve Svitavách. Tam totiž vzniká nová mechová stezka. Dělníci dokončili její značení a teď začínají instalovat mobiliář a také herní prvky určené hlavně pro rodiny s dětmi. Celý projekt, včetně nového parkoviště, vyjde město na víc než 7 milionů korun. Redaktorce Věře Pavlasové to přímo na místě řekl starosta Ravičimek ze Sdružení pro město.
2: Tady vidíte krásně nové pásové zlačení, netradiční fialová zlačka, která vede na trase dlouhé 3,7 kilometrů k pramenu řeky Svitavy.
3: Proč jste tomu dali název mechová stezka? Žádný mech tady nevidím.
2: No, v některých dalších úsecích je k vidění, ale hlavní důvod, proč jsme ji tak říkali, bylo z toho důvodu, že jsme budovali stezku, která není určena pro cyklisty, ale je to skutečně pěšinová cesta prostřed lesa. Dneska vidíte, je tady halda růžovek, začaly růst po dešti, takže je to skutečně vycházka lesem. Najdete zde krásné olšiny, tamhle za rohem jsou veliké travnaté louky a právě v té zadní části je takový krásný úsek, kde je spousta mechu, proto mechová stezka.
3: Vy upravujete tady tu část Brandu nejen tím, že tady dáváte nové značení, ale chcete tady udělat i nějaká vylepšení?
2: Tak je to tak, protože zaprvé tady v té zadní části vidíte, že jsou hraniční kameny, které tady jsou už přes 200 let a chceme na tyto kameny upozornit, tak zde budou instalované speciální takové atypické lavičky, ale i u pramene řeky Svitavy chystáme nový turistický altán s přístřežkem a u retenční nádrže se budou moci návštěvníci Brandu těšit na velmi zajímavou stavbu houpačky.
3: Je turistická sezona, vy to nemáte ještě hotové, dokdy potrvá, že ta mechová stezka bude podle vašich představ?
2: Ta průchozí trasa je už funkční dnes, nicméně tyto dva prvky budou osazeny na trasu v průběhu měsíce srpna.
3: Vy byste chtěli tady udělat, jestli se nepletují, parkoviště?
2: Je to tak, my i v území Brandu postavíme v letošním roce dvě parkoviště. Jedno pod Dřevojasem, druhé na příjezdu k zahrádkářské kolonii o kapacitě dohromady 45 parkovacích míst. Ty budou stavěny na podzim tohoto roku, takže budeme chystat na příští turistickou sezonu.
3: Za úpravu mechové stezky dá město přes 7 milionů korun. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získaly archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: láska.
1: Yes, we can.
2: Je sobota, 4. července. Svátek mají nositelé původem řeckého jména Prokop. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. Prohlášení nezávislosti schválil americký kongres přesně před 250 lety, v roce 1776. Od té doby je 4. červenec státním a nejdůležitějším svátkem Spojených států. První akce na tehdy nově postaveném Strahovském stadionu se konala přesně před 100 lety v roce 1926. Konal se tam 8. všesokolský sled. Po pozdějších dostavbách se Strahovský stadion s kapacitou 220 tisíc diváků stal největším stadionem světa. Taky před 100 lety byla v Boloni založena italská motocyklová firma Ducati. Nevyrábí jen ďábelsky nadupané motorky, ale třeba i kola. Město v ruské enklávě Königsberg Královec bylo před 80 lety v roce 1946 přejmenováno na Kaliningrad. Krále Přemysla Otakara II. Na jehož počest bylo založeno, ruským jménem připomíná Pramálo. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury přesně před 70 lety, v roce 1956. Překvapivý a brilantní útok Izraelců v Ugandě na letišti Entebbe, operace Blesk, proběhla přesně před 50 lety v roce 1976. Jejím cílem bylo osvobodit 250 rukojmí z Palestinci uneseného letu Air France. Za pár minut bylo po všem a rukojmí byly v jiném letadle na cestě domů. V roce 1841 se v Chromči na Šumpersku narodil nejvyšší Čech v historii. Josef Drásal vyrostl na závratných 242 cm. Já přeju hezkou sobotu.

0: sobotu, milí posluchači Českého rozhlasu Pardubice, stálice našeho víkendového vysílání. Vždy v sobotu před 3:15 nabízíme výlet za Nej našeho kraje. Konkrétně teď v seriálu Naše Nej se opět budeme věnovat pokladům našich muzeí a dnes se vydáme do Zámrsku Vysokého Mýta, protože galerie v Zámrsku má plno nerostů, a sice má statut nemá statut muzea, za to v ní uvidíte jeden z největších meteoritů v Česku. Raritní minerály a taky pravděpodobně ten největší přírodní krystal, který u nás v republice vůbec máme. Odkud vlastně pochází a jakého je druhu, tak nejen to vám teď přiblíží redaktorka Tereza Brázdová.
1: Do expozice nerostů jsem vstoupila s jejími autory a majiteli Jiřím Drašnarem a Stanislavem Švadlenkou. Vy se můžete pochlubit tím, že tu vystavujete jeden z největších meteoritů v Česku, ale taky možná největší krystal, který v Čechách máme. Pane Švadlenko, asi jak vysoký?
2: Krystal je vysoký zhruba něco kolem metru, váží něco málo přes čtvrt tuny.
3: 267 kilogramů a výška 104 cm, alespoň tak to mám někde ve svých poznámkách.
1: Ten krystal se krásně leskne, má takovou tmavohnědou až černou barvu. Samozřejmě se musím zeptat na to, odkud do Zámrsku doputoval, pane Drašnare.
3: Tento krystal k nám doputoval ze Spojených států, nicméně jeho naleziště je v Brazílii.
1: Ona to byla tenkrát v té covidové době tak trochu náhoda, že vlastně skončil tady.
3: Tak, je to tak, protože Brazilci chtěli původně tenhle krystal vyvést do Číny. Jenže velký veletrh, pokud se nepletu v Šangaji, byl zrušen a tak ho přivezli do Spojených států a my jsme měli to štěstí, že jsme na něj narazili.
1: Jakým způsobem jste ho převáželi?
3: Tak na tenhle krystal, na ten byla od Brazilců vyrobená taková speciální bedna, protože on je na otočném podstavci, tak tam musel být dobře zafixován. Celá ta bedna k nám přiletěla letadlem.
1: Najít takhle velký krystal záhnědy je možné jenom v Jižní Americe?
2: To určitě ne, protože záhněda, obecně křemen, je poměrně běžný minerál. I v té větší formě krystalizuje v různých zemích na světě, ale málo kde v dostupných hloubkách.
1: Ta největší naleziště jsou ale jihoamerická.
2: Ta největší naleziště křemene obecně je pravděpodobně Jižní Amerika, Brazílie.
1: Našli bychom i v Česku záhnědu, pane Drašnare?
3: Našli na spoustě míst, dejme tomu v okolí Velkého Meziříčí, tam jsou klasická naleziště Bobrůvka, Cyrilov, v Krušných horách, v Jižních Čechách.
1: Ale ty parametry budou jiné.
3: Tak ty parametry budou jiné, i když jsou známy krystaly o velikosti třeba půl metru i u nás.
2: Většinou, pokud české záhnědy dosahují rozměru půl a více metrů, tak bývají zašuměné, potažené dalšími minerály, nebývají lesklé. Velmi vzácně.
1: A kdybychom udělali řez tímhle krystalem?
3: Je to klasický šestiboký krystal křemene, téměř symetrický.
1: Asi je velmi těžké určit jednak stáří toho krystalu a jednak jak dlouho se třeba utvářel.
2: Co se týče stáří, tak určitě to budou miliony let, spíš stovky milionů let. A co se týče doby, po kterou se utvářel, tak tam je mnoho faktorů, které působí vlastně na ten čas, takže nelze přesně říct, mohlo to být v řádu dnů i v řádu desítek, stovek let.
1: A tenhle krystal má tady v muzeu v expozici takové výsostné, dá se říct, místo, protože stojí na pódiu někdejšího jeviště ve staré hospodě. Tady byl vlastně kdysi divadelní sál. Tahle expozice tady vlastně začala vznikat opravou toho objektu v roce 2007.
3: Jsme v bývalé Šlemrově hospodě, o které se vypráví, že tady bylo nejlepší pivo v Zámrsku. To nemůžeme posoudit,

0: každém případě, když jsem tady ten objekt kupoval, tak byl v dezolátním stavu a my tady s kolegou jsme jej rekonstruovali tak, aby v něm bylo možné otevřít první verzi naší expozice.
1: Tady v expozici je samozřejmě daleko víc unikátních krystalů velkých rozměrů.
0: Tak, máme tady křišťály o délce několika decimetrů, ametystové drůzy podobných mamutích rozměrů, velké drůzy záhnět. Je tady toho k vidění spousta.
1: Pane Švadlenko, jak je ta expozice vlastně rozdělená? My teď stojíme dole, nad námi se klene ochos celé té galerie, všechno tady hýří barvami, materiály, ty vitríny máte speciálně nasvícené. Co tu všechno návštěvníci najdou?
2: No, expozici máme rozdělenou asi do 4 částí, kdy ve spodní části jsou přírodní minerály v přírodní formě, doplněny jsou o výrobky z těch minerálů, a ve vrchní expozici v horní tak jsou fosílie a drobnější kameny, včetně UV kamenů. UV kameny jsou takové, které září pod ultrafialovým světlem různými barvami.
1: Vy určitě sledujete návštěvníky, u čeho se nejvíc zastavují. Čemu věnují největší pozornost?
0: Tak krom těch ametystů i geod, který jako tvoří přirozenou dominantu tady ty naší expozice, tak se velmi často zastavují u velkých pestrobarevných kusů labradoritu s nádhernou barvoměnou od modré přes zlatou až po temně fialovou barvu.
1: V čem vidíte jedinečnost té vaše expozice, pane Švadlenko?
2: Můj názor je, že jedinečnost expozice vidíme v ucelenosti toho, co tady vlastně vystavujeme, v ucelenosti druhů, barev, růstových forem těch krystalů, kdy si vlastně návštěvník může prohlédnout od obyčejného křišťálu, který je asi nejběžnější, až po vzácnější odrůdy daného minerálu, což je ametyst, citrín, záhněda. Většina vzorků, které tady návštěvník uvidí, tak je v naprosto perfektním nepoškozeném stavu.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát to bude repríza cestování světem po stopách Napoleona do Afriky i na velikonoční ostrovy při rozhlasovém putování s malířem, grafikem a řezbářem Pavlem Matuškou. A představím vám i jeho, jak tomu říkal, smetí ze světa, ve kterém ovšem získal za tvorbu Habaděj ocenění v Japonsku, Kanadě, Belgii i třeba Brazílii, ale nejenom tam. Zamíříme s Pavlem Matuškou, jako obvykle na cestách v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Říct a je toho víc, zpívala Jitka Zelenková, i my vám máme co říct konkrétně, co se aktuálně děje. Od Věry Přibylové to uslyšíte už za 9 minut ve zprávách a potom hvězdné návraty, které si vezme na paškále jako vždycky Patrik Rozehnal. A dnes se můžete těšit na životní příběh herce, který se zapsal do podvědomí dětí i dospělých. Vyprávět vám ho totiž bude Patrik Rozehnal. Půjde o Josefa Bejvla. Dozvíte se třeba, kde se narodil, kolik divadelních scén vystřídal, než zakotvil v městských divadlech pražských, a třeba i to, jak se točil seriál Chalupáři.

0: Objevte vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Město Pardubice převádí sdílená kola pod dopravní podnik. Aktivista kritizuje jejich stanoviště. V Chrudimi se dnes koná velký pouliční festival. Tisíce lidí protestují proti sjezdu AFD v německém Erfurtu. V centru města jsou blokády. Zítra bude obloha na východě Čech oblačná až zatažená. Teploty čekejte do 23 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobré sobotní odpoledne. Pardubice převedou provoz sdílených kol pod dopravní podnik za pomoci koncesní smlouvy. Ta už je hotová a město ji plánuje podepsat příští týden. Její součástí jsou požadavky na provoz. Firma, která bude službu dodávat, musí zajistit 200 kol během sezóny a 150 přes zimu. Určeno je také 65 stanovišť ve městě. Ty kritizuje pardubický aktivista Ondřej Štorek, který se snaží už několik let vrátit do města bike sharing.
2: Místa, kde sdílená kola mohou být vrácena a také vypůjčována, by se měla tvořit z centra města. To znamená, že první lokace, kde by k tomuto mohlo docházet, by mělo být centrum a také okolní sídliště. Nicméně pokud se podíváme na návrh, tak sídliště jako Cihelna nebo Závodu míru žádnou stanici nemají.
1: Podle ředitele dopravního podniku Tomáše Pelikána může město rozmístění stanovišť i později upravit dodatkem ke smlouvě. Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové se letos přestěhuje do budovy bývalé základní školy v ulici Československé armády. Než se tam děti a kroužky nastěhují, nechá město objekt upravit. Mluvčí města Lucie Krčmářová řekla, že stavební práce vyjdou zhruba na 500 000 korun. V Chrudimi dnes pořádají pouliční festival. Zapojili se do něj loutkaři, muzikanti, divadelníci, ale také některé podniky v centru města. Hlavní část programu začne v 17 hodin.
3: Na hlavním náměstí divadelníci představí originální úpravu starých pověstí českých. Terasy loutkářského muzea jsou připravené na koncerty. V sídle spolku Hurá na výlet zahraje retroband a zazní autorská čtení. Na 9:30 večery pak naplánovaný lampionový průvod, který doprovodí nadrozměrné svítící loutky. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd na zaplacené letní tábory pro děti z dětských domovů. Na případ upozornil ve čtvrtek Radiožurnál. Ředitelé dětských domovů za akce zaplatili desítky, někdy i stovky tisíc korun. Český rozhlas nyní zjistil, že prověřovaný spolek hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu dětských táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereaguje a ani policie se zatím nechce k věci víc vyjadřovat. Do východu německého Erfurtu se sjeli delegáti strany Alternativa pro Německo. Podle policie proti sjezdu ve městě demonstruje nejméně 25 tisíc lidí. Pořadatelé mluví o 50 tisících protestujících. Demonstranti zablokovali několik míst v centru města. Dočasně neprůjezdná byla také dálnice A71, která vede kolem města. Civilní tajná služba stranu AFD loni označila za pravicově extremistickou. V současnosti jde o největší opoziční stranu v německém spolkovém sněmu.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo. Na většině území se objeví déšť nebo přehánky. Ojediněle i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra velmi dobré. Tlak přes den slabě klesne, večer se měnit nebude. A biopředpověď bude na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
5: Jako on to taky zadarmo nedělá.
4: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
5: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojím.
4: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
5: No, to je celý on.
4: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Je jich tolik,
5: že už je neměl kam dát.
4: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
5: No jo, to je celý on.
4: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
5: To je celý on, jak povídám.
4: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
5: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
6: No.
4: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
5: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
5: Hele, co mu dá takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
4: Ale kšt, potichu, bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku, vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý protivá. Hej, na světě je přece krásně, tralalala.

písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku Obušku z pytle ven? Režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příšer. Jsem já ale čtverák, co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo
3: dobrou radu.
2: Bez peněz do hospody nelez. A domy už to pusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ní nepočkal, aby si to řekl?
7: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
4: Proč pak?
7: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, jak ty ses bál?
7: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
4: No vidí. Tak už nikam nemusíš, sedr se a hajdu zpátky do mlejna.
5: Kverutce.
7: Kde pak? Já mám teď vážně strach.
4: To by bylo pěkný. Když ses naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přebát.
5: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
4: Tak na co čekáš? Držte mi palce!
1: Josef Bejvl byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
8: jak to říkal pan Bejvl, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let, a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete, pane doktore, vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
1: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání, režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pan ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
9: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
10: Kdo vám tohle říkal?
9: Tam, přece jeho šofér.
10: Ministru?
9: Ano.
10: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet. Jede se až na Šumavu.
11: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
12: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano? Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co? Ne.
10: No a teď běžte, běžte.
12: Ministři na radě čekají.
10: Ale já... Jak čas práci, soudruhu řediteli.
12: Čas práci.
10: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
12: Slyšíte? Tak soudruzi, lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vy tajnostkáři.
10: Já přesto připomínám.
12: Naschledanou.
10: Naschledanou.
12: Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka. Chlapec.
9: Prosím.
12: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
13: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
1: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
0: Český rozhlas Pardubice.
14: Zamlklé ulici na malé straně stojí starý dům jako

domě tom bydleli tři staré pany, kocour, dvě kočky, jeden psík. Potom

Ale straně vždy bylo ticho, jak chrám páně. Tam, kdyby srdce víc zabušilo, jistě by dům ten z klidu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahradách, Tadeáš, aby dům nevzbudil ze sna, domů zas přišel po špičkách. Přived si děvčátko, oči

0: стяби дуба с криту вирушила.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák, za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malý. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapy, jednoho velkého a jednoho malého, do Berouna na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No, no tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
3: No jo,
4: že?
3: No jo. No a co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
4: No tak, šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
3: No, tak nám je teď hezky popište oba tady, myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
4: Jo, tak ten malej byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
6: Čum jsem? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, kterýmu galérka říká... Čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
3: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
4: Ten velký.
3: No, vypadal.
4: Tak ten velký byl takovej tlustej.
3: No.
4: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
7: A byli to tyhle?
4: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
7: A co vlasy? Nebyl on takovej...
4: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všiml, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
7: A vlasů měl hodně?
4: No, ani ne. Spíš...
7: Málo?
4: Jo, tak.
7: A teď pozor, co tadyhle?
4: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu a jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená, to jsem si všim dobře, to jo.
7: No tak to je jasný, Valínek Václav, vulgo tlustej Venca, ten nebezpečný lump, pane Rado.
1: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsberg v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfredem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorský a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
8: Kapák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
9: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
8: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvy ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má plánu a než mají všechny okolní farmy.
9: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
8: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
9: Ale...
8: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
9: Kde?
8: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
9: A co tam dělá?
8: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale... Jinak... Co vám mám povídat? Moje stará už i tam začala nosit obědy.
1: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá.
8: Sakryš. To je špatný.
1: A luští u toho křížovku.
8: Tak nevím, co myslíš, drahouš? Mám obětovat dámu? Nemám obětovat dámu?
10: Obětuj dámu.
8: Jak myslíš? Ale teď. To byl tak.
11: Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
8: Dobrý den. Ale teď.
10: Jsem počestná žena.
8: To jo.
10: V sobotu nemohu?
8: Tak to ne.
10: Snad v pondělí odpoledne.
8: A jo, ono by to šlo.
10: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
8: Tak to jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
12: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
8: No tak co děláte, člověk?
12: Ano. Porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
10: Ano. Že tady máme volné.
12: Děkuji vám.
8: Jo, ale to je po partii.
12: Děkuji vám.
8: Uložte figurky.
10: Ano.
8: Tady budete mít místečko, habaděj.
12: Děkuji vám.
8: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
10: Ano.
8: Bude se balit. Pane Vrtní.
13: Prosím.
8: Platím, nebo se ztratím.
13: Jsem tady, prosím. Taková 4 pívečka, prosím.
14: Jak to? To bude nějaký omyl, ne? Já jsem měl jedno pivo, žena měla jedno pivo, to jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
10: Ale to si tě napadli, že tady vůbec už žádný přímej se, jak jsme vůbec jít.
11: No mě tělo staví, ale já vůbec
10: budu čem.
15: A ti nekecej. Co mě budete vykládat?
14: Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a... To je tadyhle ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem.
10: Ale co by si pláděl, tak já celou takovou právo, co by si pláděl, tak já celou
15: takovou právo, co by si pláděl, tak já celou takovou
10: právo, co by si pláděl, tak já celou takovou právo, co by si pláděl, tak já celou takovou právo, co by si pláděl,
14: Teď je to jasný. Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednoho. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný čtyř. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, vždyť je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Vždyť je to jasné, kupacká. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne?
15: Teď mě to došlo. Co ty to děláš? Co ty si to dovolíte?
11: Promiňte, ale kudy, ale všechno to je prostě zvládný policie!
15: Zavolejte policajta,
11: já mu valím tak i těch patrátek.
1: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
16: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí.
17: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
16: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
17: To jsem dělala skoro sama, že?
16: No, abyste ve byla taková boubelka.
18: Jen mu nadejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
16: Pane Mrdrindáček.
18: On se potřebuje nadlávnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci ti řeknu.
19: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
20: Hostem prvního prázdninového Šarmu speciál bude sportovkyně a podnikatelka Olga Studničková-Šípková. Povídat si budeme o hledání radosti ze života, životní energii, coachingu, knize pro ženy, ale i tolik důležité rodinné pospolitosti.
19: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného Hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde a bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky, vysmototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně schánka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
2: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
2: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Karliku, tak už ho mají. Já opakuji. Karliku, Karliku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky žal a smích, V obětí o chechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série

0: je ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
1: Dobrý den.
2: Dobrý.
1: Co pak? Rádi bychom koupili trošku vínka, vidíte, tak 15 litrů.
2: Moment.
1: Pojď.
2: Počkejte. Ty, vlastnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
3: Kolik?
2: Asi 15 flašek.
3: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
3: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
3: Děkuji.
2: No.
4: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
1: Na zdraví.
4: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: Není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
4: Neměli bychom
1: zemřít. Není to bude stačit.
3: Proboha, co jim to? Tomáš Fuk, Jožko.
5: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
4: Vidíš, v krámě je za 19.
5: No a to ještě nevíc, co kupujete, víte?
4: To je pravda.
1: Tady je to ze záruku.
5: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
0: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
6: Slečna Violka Drobná!
4: Dobrý den!
5: Teď to, co? Jak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
4: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
5: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříko, můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
7: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
4: Ano, ano, slavný soude. Pekla si mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
5: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
4: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
5: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
7: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
5: Prosím.
7: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
5: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
4: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
5: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
4: To se znamená.
5: Co chceš dělat, drahá?
4: Že tvůj slib stále ještě platí.
5: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
4: Ach, ty můj.
1: To je jako, když mi sebe krajta ty hrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nesázím. Vzduch.
5: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
4: Ach, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
7: Prosím.
4: Viktorek se ke mně vrátí. Napeču mu boh, ty milou.
1: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
4: Ach, ty můj.
1: Ach, ty můj.
4: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
1: To jsou radost.
0: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
8: Český rozhlas Pardubice. Pony.
9: Tam na věži novoměstské bydlení je tuze hezké. Bydlela tam Baruška, hlásníková dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

svého mládenečka, který jí vklous do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce zkázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

jak panence. Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy

si v svém velkém bolu chtěli skočit z věže dolů, ale ta věž od oka zdála se jim vysoká. Střeli, když vše uvážili, že by si snad ublížili, proto co jim stačil dech, zběhli dolů po schodech. Hlásí, že byl na dech krátký, volal, aby šli hned zpátky, že se dolů nepustí, že jim všecko

0: poctivou dispensí. Odešel pak na penzí.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Sedíčat se pak makovec ve vládě.
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem čestný.
4: Čestný.
5: To by se tak někdo drál.
6: Pojďo!
3: Česné. Tak jste neviděli, že to berou v takový tý, jako rouře? Aha, proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
7: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: No, když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorný, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
8: No stejdo, to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle. Tak
5: a děti, prosím tě, no, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
5: Počkej, co je tohle tady, no třeba.
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden od dráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
5: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
5: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
5: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obráz.
8: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. O malování?
5: Jo.
8: Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
5: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
8: Tak.
5: Pojď sem. Hele, tady přimaluješ, přimalni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase, a druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku a ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než ta tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
8: Je pro Boh.
3: Na tu dnešní poslavu, víš?
8: Ale Bohouš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jakej loket se bude operovat? Jakej loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu o rok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubický kraj pokračuje v rozsáhlé modernizaci odborného léčebného ústavu v Jevíčku. Vybavení nových útočných vozidel výsadkářů v Chrudimi zajistí česká zbrojovka. Dustin Hoffman na festivalu v Karlových Varech uvedl svůj film Absolvent. A počasí, zítra bude velká oblačnost s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Zprávy připravila Věra Přibylová. Dobrý sobotní podvečer. Pardubický kraj pokračuje v rozsáhlé modernizaci odborného léčebného ústavu v Jevíčku na Svitavsku. Už 7. července začne oprava parkoviště a navazující komunikace za přibližně 10 milionů korun. V areálu vzniknou nová parkovací místa, opraví se příjezdová cesta, odvodnění i okolní terén a přibude nová zeleň. Investice navazuje na letošní obnovu historického parku. Vybavení a servis pro nová útočná vozidla výsadkového pluku v Chrudimi zajistí česká zbrojovka STV Group v Poličce. Celkem 46 vozů dostanou vojáci od Spojených států amerických jako dar za dřívější českou pomoc napadené Ukrajině. První várka už je v Chrudimi, zbytek dorazí později. Zástupce STV Group Ivo Strejček říká, že lehká bojová vozidla Flyer je možné vyzbrojit v různých verzích.
2: Jsme schopni pracovat a připravit i de facto na jakoukoliv potřebu uživatele, na jakoukoliv modifikaci, ať se budeme bavit o velitelských vozidlech, spojovacích vozidlech, ale taky až po nosiče protitankových řízených střel, přesné munice, protivzdušných a protidronových modifikací.
0: V Nasavrkách otevřeli nový relaxační park. Město zlikvidovalo skládku u zaniklého lomu v blízkosti skanzenu. Jsou tam vytvořené odpočinkové zóny, atrakce pro děti nebo prvky zaměřené na geologii a rýžování zlata. Park je přímo napojený na sousední keltskou vesnici. Obě místa se tak podle Ondřeje Vojtíška z Archeoparku dobře doplňují. Americký oscarový herec Dustin Hoffman v Karlových Varech uvedl film Absolvent. Na hollywoodskou hvězdu čekali i dnes u červeného koberce stovky fanoušků.
3: Plný velký sál karlovarského hotelu Thermal přivítal herce Dustina Hoffmana dlouhým potleskem ve stoje. 88letý herec také popsal, jak debutové filmové roli přišel.
4: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
3: Dustin Hoffman pak opět za dlouhého aplauzu diváků zasedl do červené sedačky, aby se na film Absolvent podíval společně s návštěvníky. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Spojené státy slaví 250. výročí nezávislosti. Akce ale komplikuje rekordní vlna veder na východě země. Filadelfie kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod v zemi. Pouť všech států zrušil i Washington. Některá washingtonská předměstí zrušila nebo odložila ohňostroje. Vedra mají v zemi trvat celý víkend. Úřady mimo jiné varují před přetížením elektrické sítě.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo. Na většině území zaprší, ojediněle se objeví i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Rostylové podmínky ty budou velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, večer se pak měnit nebude. A biopředpověď bude na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: S dopravními problémy počítejte až do konce prázdnin na hlavní silnici z Láhní Bohdaneč do Pardubic. Začaly plánované opravy úseku mezi odbočkou na Černou u Bohdanče a Doubravicemi. Průjezd místem je kyvadlově řízený v pracovní době stavbou přes noc semafory.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 17. hodině. Víte, čeho je to nejvyšší čas, vidíte?
1: Písničky od srdce a Jan Bamberský.
5: Přesně tak. A my máme Báru Polákovou rádi, takže roztáčíme kotouče s nafrněnou.

0: Bára Poláková. Jinak velmi sympatická, no a nafrněný Jan Vamberský. Možná bude plnit vaše přání.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A já mám nosánek nahoru, tak si to ještě rozmyslím. Ne, určitě, budeme hrát podle vás. Tohle je vaše hodina, máme na to jenom víkend, sobotu, neděli, tak si pojďme pěkně udělat dobře písničkově. 726464848, telefonní linka, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04. Jo, znělku už jsem pouštěl, tak někoho pustí dovnitř. Kdo pak buší na vrata? Haló?
2: Ahoj, Honziku, tady Slavil za to Kaťák.
0: Nazdar, Kaťáku, tak co to bude?
2: A dáme si Rumcajze, jo?
0: Dobře. Rumcajz miloval Manku, to byla doba, panečku. Koukal jsi na Rumcajze, Mankuací píska, že jo, pěkný to bylo. No jo, tak si to jdeme připomenout. Mně se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, ahoj.

Paradise miloval Manku. No je pravda, že já, když si tak vezmu ten text té písničky, tak jsem se nikdy neopil v bráchově saku, v bráchově kvádru, protože bratr je mladší než já. Tohle mi trošku chybí, ale co mi teď taky chybí, tak to jste vy, milí posluchači, no jasně, vaše telefonáty. Tak než někdo zvedne sluchátko a zatelefonuje, tak se mrkneme do e-mailové schránky, protože nám tady píšete, zahrajte prosím písničku k narozeninám pro moji kamarádku Hedviku Piričovou. Milá Hedvičko, k tvým narozeninám ti přeji především všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: Marcelek Zmožek, ano, milé dámy, byl to on, vašich uší žampion. Stalo se, co má se stát, někdo se dovolal, kdo pak to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, Jarka.
0: Tak, bude další žampion?
1: Bude. Jestli budete tak moc hodnej a zahrajete mě písničku od Juana Parda.
0: Aha.
1: No me hables.
0: Aha, čekejte. No me hables. Jo, já se podívám, čekejte. Jo, máme jí tady.
1: Máte, no.
0: Je tu holka, tak už letí kráterem.
1: Tak
0: mějte se hezky.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se, děkuju moc.

0: další písničkový pozdrav.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: On už totiž někdo opět čeká na drátě, ale už nečeká, dočekal. Pane, jo, tak 726464848, telefonní linka, telefon byl připraven, ale někdo to vzdal na poslední chvíli. Tak, kdo pak se nám dovolá? Halo, halo, 726464848, nikdo nevadí, tak za chvíli.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítám horolezeckou legendu Dinu Štěrbovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
0: Tak a teď, kdyby někdo mluvil do telefonu, tak byl v éteru. Já jsem si nestáhnul šavli. A přitom už tam někdo čekal dost dlouhou dobu. Kdo pak?
4: Sváťa. Já bych chtěl něco staršího, připomenout nějakou starší písničku možná, že no zdá se, že bude ještě aktuální. Mm-hmm. Jestli je to možný o Tomáše Kluse, nevím úplně přesný název, něco jako Pánu Bohu.
0: Pánu Bohu do oken, jo. Dobře, tak už to lovím. A komu to zahrajeme?
4: No tak, no všem, co trochu se, a co na tím každý trochu zamyslí.
0: Dobrá, je to zde. Ano, mějte se pěkně.
4: Mějte se.
0: Naslyšenou.

0: Za co, pane bože, za co? Pánu bohu do okena, Tomáš Klusa, někdo na telefonu, kdo pak nám volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, vaše věrná posluchačka Marcela. Chtěla bych se omlouvám, jestli bylo slyšet, že jsem tam řekla slovo v prdeli.
0: Ne. My jsme teď jsme to slyšeli.
1: No ono zrovna, já jsem to zpívala, když tam hráli, a tak oni prý děti povídal tady taky. To by byla sranda, kdyby to slyšeli, a ono to vyšlo.
0: Teď už to vyšlo. No jo, no, tak no. Co to bude?
1: Tak jestli by to šlo pro věrný posluchačky Marcely, pro děti, pro Nelinku a Davidka, za krásné vysvědčení, a přeji si Linkin Park, Cut the Bridge, a i pro vás do rádia.
0: Tak, já se podívám, jestli tady tuhle písničku vůbec máme, jak jste to říkala. Já mám takový pocit, že tady nebude tahle písnička od nich.
1: Myslíte?
0: Jo, zkusíme tam ještě napsat Bridge, ale no, tak tu nemáme. Takže hlasuju pro klasiku.
2: No tak jo.
0: Jo, dobře, tak já tady nějakou vyberu. Klasiku od nich to tady máme určitě, takže Numb poletí teď.
1: Moc krát děkujeme.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Linkin Park. Taky v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Telefon opět zvoní, tak zvedneme sluchátko, zeptáme se, kdo pak volá. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady je posluchačka Jitka.
0: Tak co tak to bude? Dlouho jsem vás neslyšel.
1: Ano, no to jinýho než Poupata.
0: Jo. Teď se mi to právě vybavilo. Ano, dobře. Tak, Poupata komu?
1: A bylo by to pro moje vnoučata Urbánkovi do Cvitkova. Mm-hmm. A si užijí prázdniny a volno.
0: Dobře, dobře. Tak, a budete s nimi cvičit každé ráno rozcvičku na Poupata?
1: No, zkusím to.
0: No, dobře, tak tady to je, ať se vám hezky cvičí. A na značky.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji, nakrnou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Kam tak docvičit, zase pěkně do křesílek, no i když možná můžete zůstat ještě na chvíli na tanečním parketu, jestli jste si doma nějaký udělali, protože teď, protože nikdo netelefonuje, tak zase sáhneme po jednom e-mailu a podíváme se, co píšete. Zahrajte prosím písničku Miladě Bělehrádkové, Simoně Dráčkové a Renatě Kopecké pro dobrý start tábora. Holky, je to na vás. Určitě to zvládnete. Burcuje a věří Dan.

0: Jedna z velkých hitovek německé party Bonnie M, Rivers of Babylon, v písničkách Od srdce pokračujeme dál, plníme vaše písničková přání, jedeme dál ve vašem hudebním stylu a opět roztáčíme kotouče. Kdo je roztočí tentokrát? Halo?
1: Halo, halo, Honzíku, zdravím. Vlasta Rybník.
0: Rybník, tak vodníci, vodníci.
1: Dneska zdravím sama, protože Honzík je už 3 měsíce v nemocnici.
0: Je.
1: No, takže jako je po operaci páteře, má si šroubovaný záda a přestal chodit. Ale takže to jako, teď leží už na DMC v mejtě. Takže bychom mu je nechali zahrát. A že nevíte jakou?
0: Nevím.
1: A víte?
0: Nevím.
1: A víte?
0: No nevím.
1: Pána z hor?
0: Jo.
1: Tak mu zahrejte, ať má kolku radost.
0: Dobře.
1: Jo?
0: A tě brzo doma.
1: Tak. A se nám uzdraví, chlapec.
0: Přesně tak. Tak držíme
1: jo,
0: pěsti. Tak ano, naslyšenou.
1: Tak, mějte se hezky, naschle, děkuju. Že?

a lyžníci, písnička z tohoto filmu, kterou napsal a naspíval Petr Habka, Pán hor. No tak další z vašich pozdravů je připravený teď, konkrétně nám píší Karel a Laděna ze Svitav, že by chtěli zahrát písničku pro Lenku Rejdlovou, Když teda je ta pouť na Velehrad.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A také další z vašich písničkových pozdravů je mě teďka napadla písnička, kterou bychom si mohli zahrát. Tak, protože přišel další vzkaz do našeho vysílání, takže ho rovnou přečteme, abyste věděli, co k nám dorazilo. Píšete totiž: dobré odpoledne, paní Přibylová, máte velice příjemný hlas, rád vás poslouchám, napsal posluchač Milan. No to je krása, to je krása, pánečku. Tak, já už jsem to našel, tu písničku, kterou si zahrajeme. Tak, tady je...

0: Kapela Jelen, Jindra Polák a Miluju tě. V písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice tohle taky klidně tuhle větu můžete někomu, koho máte rádi říct. Rád ji uslyší, vsaďte se. No teď bychom taky rádi někoho z vás slyšeli naposled v této hodině. Mimochodem, o tomto víkendu jsme si to pěkně spravedlivě rozdělili, takže zítra vaše písničková přání bude plnit odpoledne Petr Seidl, tak už se na něj můžete těšit. Tak, ale já se těším na posledního volajícího této hodiny. Schválně, kdo pak to bude? Hola?
1: No hola, hola, tady Jirka Cvitavý. Nevím, jestli to není omyl, že jsem se dovolal, protože v poledne jsem volal 8krát, teďka ale 6krát.
0: Ježíš, mě pořád zaráží, že se na to ještě stěžujete, když víte, že
1: no,
0: nával.
1: Ne, víte co, já vám to řeknu takhle. Slávek v Letohradu se dovolá vždycky.
0: No protože má štěstí, no o tom to je.
1: No vidíte, no, klice, tak no. Jako když člověk volá no. za to 15krát, to taky štěstí nemá.
0: No
1: dobře,
0: a teď to klapu.
1: Zahrajeme do Hradce na Cvitavou Svaz českých bohemů.
0: Svaz českých bohemů, dobrá to. Svaz českých bohemů. Já to mimochodem říkám pořád, že je potřeba mít trošku toho štěstí, protože my tady máme hromadu e-mailů, hromadu SMSek, na některé písatele se taky nedostane, tak se to tak nějak prostě snažíme, skloubit. Tak,
1: jasný.
0: Jenom, abychom si to vysvětlili.
1: Takže pěkný večer.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice pokračují v podpoře pardubických tahounů. Po deštích budou v Česku aktivnější klíšťata. Varují před tím meteorologové. Řidiči v Česku často nedodržují bezpečnou vzdálenost mezi auty, upozorňuje policie. Zítra bude v kraji oblačno až zataženo s teplotami do 23 stupňů. Dobrý sobotní podvečer u zpráv přeje Věra Přibylová. 16 tradičních kulturních, sportovních a společenských akcí zůstane i v letech 2027 až 2029 pardubickými tahouny. Patří mezi ně například Pardubické hudební jaro, Grand Festival smíchu, Sportovní park Pardubice, Velká Pardubická, Czech Open nebo Festival Pernstein Love.
3: Program Pardubičtí tahouni vybírá akce, které mají pro město mimořádný význam a každoročně přilákají tisíce návštěvníků. Zařazení do programu znamená, že pořadatelé můžou po 3 roky počítat s podporou města, včetně finančního příspěvku. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Provozovatelé skládky v Tuněchodech získali souhlas s navýšením kapacity. Firma se zaměřuje na zpracování stavebního odpadu. Městský úřad v Chrudimi souhlasí s rozšířením skládky a vykácením zhruba 80 stromů. V Kalckém skanzenu na Savrkách na Chrudimsku dnes začaly dny řemesel. Návštěvníci si tam můžou vyzkoušet odlévání bronzu, ražbu mincí, tkaní látek nebo výrobu keramiky tradičními postupy. Program doplní i odborné semináře a workshopy. Akce potrvá až do pondělí 6. července a vesnička bude otevřená vždy od 9:30 do 17:30 hodin. Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita na 4. stupni z 5. To znamená vysoké riziko a situace se v příštích dnech ještě zhorší. Upozorňuje na to Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo dole na jihu Čech, České Budějovice a okolí Vysočina. Souvisí to trošku jako i s tou teplotou a se srážkama. Čili my jsme teď měli takový suší období.
2: Lidi by proto v příštích dnech měli dodržovat preventivní opatření. Měli by používat repelenty a po návratu domů z přírody by se měli vždy důkladně prohlédnout. I letos totiž podle Státního zdravotního ústavu mírně přibývá třeba případů boreliózy. Policisté v souvislosti s letním obdobím upozorňují, že řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost. To přitom způsobí každý rok asi 5% nehod. Odborníci se shodují, že bezpečná vzdálenost mezi auty je zhruba 70 metrů. Lidé si také mohou pomoci pravidlem 2 vteřin. Na dálnici se zvolí pevný bod, jako je třeba sloupek nebo strom, a minout by ho měli o 2 vteřiny později než auto před nimi. Pokuta za nedodržení bezpečné vzdálenosti se v Česku odvíjí od závažnosti nehody, která v souvislosti s tím vznikne. Například v Rakousku za to ale můžou policisté udělit pokutu až 10 000 korun.
1: Počasí.
2: Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 13 až 16 stupňů. Rostylové podmínky budou velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, večer se měnit nebude. A biopředpověď bude na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor, dejte na silnici 1/35 v katastru obce Řídký. Výjíždějí vozidla ze stavby, jeďte tam opatrně a pokud jste na cestách, tak dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
5: A i dnes vás od mikrofonu zdraví Lada Klokočníková. Hezké dopoledne, krásný celý den. A je tu náš první Šarm speciál a hostem je Olga Studničková Šípková. Dobrý den, paní
6: Dobrý
5: Olgo.
6: Dobrý den a moc krát, Lado, děkuji za pozvání.
5: Česká sportovkyně, podnikatelka, také dáma, která své zkušenosti teď uplatňuje jako koučka, ale stále cvičíte, stále děláte radost lidem s tím, že se s nimi scházíte a prakticky ten aerobik je stále vaše životní láska.
6: Je to to stále moje životní láska. Dostala jsem trošičku i tu pohybovou stránku do rovnováhy, protože už takových 15 let se věnuji i józe. A ta kombinace té dynamiky, aerobiku a jógy, toho klidu mi dělá strašně dobře.
0: Já když se vrátím k tomu aerobiku, tak pro posluchače jen pro osvěžení. Dvojnásobná mistryně Evropy ve sportovním aerobiku, čtyřnásobná mistryně České republiky a také mistryně světa z roku 1997. Jak vzpomínáte na tuhle dobu? Hodně často se vám vybavují vzpomínky na tuhle velkou éru vašeho života?
6: Nemůžu říct, že hodně často, když si vzpomenu, tak tam vidím obrovsky nadšenou holku. Já jsem skutečně začala po vysoké škole, když jsem vystudovala jako učitelka v aprobaci tělesná výchova biologie, tak jsem začala pracovat ve fitku tehda, psal se rok 1992, tady tenhle biznis, dalo by se říct, začínal. A já jsem vzala za kliku jednoho fitka, neuměla jsem nic ani přecvičovat, uměla jsem uklízet, tak jsem uklízela, masírovala lidi, obsluhovala bar a tím jsem jako učitelka tělesné výchovy začala pracovně, no a začala jsem sledovat i jiné sporty v televizi, viděla jsem sportovní aerobik a nesmírně jsem se do něj zamilovala. Takže všechno začalo na základě obrovské lásky, já jsem ten sport trénovala, pak se ke mně přidal můj vlastně první manžel, který mi začal trénovat, společně jsme vyrazili do světa, sehnali jsme nějaké sponzory a v roce 1994 jsem stála v Las Vegas na 10. místě, což byl obrovský úspěch. No a 4 roky na to v Austrálii, v Sydney na prvním místě v roce 1997 a z takové radosti jsem se stala mistryní světa ve sportovním aerobiku.
0: No to je krásná vzpomínka tedy na ty začátky vaší kariéry. Vy jste zmínila slůvko radost, tak možná co vám dělá v poslední době radost?
6: No já musím říct, že moje fantastické děti, můj úžasný manžel a moje roztomilá vnoučátka. Já musím říct, že kdy můžu, kdy ukradu čas ze svého pracovního dne, tak já běžím za nima a užívám si tu jejich energii, užívám si tu jejich bezprostřednost a úplně to zbožňuji a možná si tím i tak trošičku vracím ty chvíle s mými dětmi, kdy jsem tolik nebyla přítomna právě díky tomu, že jsem třeba lítala po světě nebo po jevištích, takže to si moc užívám.
0: Říká si člověk někdy, tenkrát jsem jim měla věnovat víc času, jsou tam nějaké ty výčitky?
6: Jsou. Musím říct, že od té doby, což je asi 10 let, kdy jsem v našem úžasném projektu Dovychovat a po boku svého současného manžela Mildi Studničky, tak si zpětně velmi uvědomuji, že mi ta medaile symbolicky vzala, nebo já jsem si nechala vzít i ten čas s tím mým synem, kterému je teď 36, má ty dva úžasný kluky. Občas přichází výčitky, že jsem nebyla doma, že on tam byl sám a já jsem byla v té tělocvičně a obšťastňovala dav žen.
0: Co vás nejvíc zaměstnává tedy v té poslední době, kromě vnoučátek dvou, se kterými řádíte, k tomu se ještě dnes určitě dostaneme.
6: Tak já jsem se zmínila o projektu Dovychovat, kde máme úžasné programy pro ženy, pro partnery i pro rodiče. A Dovychovat neznamená, že nám někdo zavolá pomozte mi s výchovou dítěte, ale znamená to, že když my dospělí nezměníme energii a budeme stále naštvaný, uzavřený, vyčerpaný, tak děti se od nás budou úspěšně odpojovat. Takže je to o tom, že se dovychováváme my dospělí, abychom si uvědomili, že když nám bude minulost krást přítomný okamžik, tak ho nikdy v radosti ten život moc nemůžeme užívat, nebo když nám bude krást přítomnost strach z budoucnosti. A to jsou témata, kterými se zabýváme. Jak jste řekla, pracuji jako koučka, což je v současné době trošičku zprofanovaný pojem, nicméně já jsem si coaching vystudovala před 10 lety a kombinuji to s tím, že v našem projektu Dovychovat umíme ukázat cestu, jak pracovat s různými tématy, které nás zatěžují a které nám berou radost ze života. To jsou ta témata, na které jsem si přišla optikou dneška, dokážu pojmenovat, proč jsem se dostala, když mi bylo 39, do vyhoření a natočila svoji první 13. komnatu. Takže abych se vrátila k vaší otázce, to je moje nové zaměření, lektorka projektu Dovychovat, koučka, pracuji individuálně s ženami, ale i s muži, dokonce i dělám vlastně taková párová sezení, kdy pomáhám párům, aby se naučili zpátky komunikovat. Prošla jsem si tím vším a předávám zkušenosti. No ale stále cvičím, jak stále říkám v podcastech, stále cvičím, stále miluji aerobika, stále dělám i víkendy s aerobikem a sjíždějí se doslova ženy z celé republiky i ze Slovenska, které vzpomínají na ty doby, a to už je opravdu dávno, kdy byl jenom aerobik a kdy jsem objížděla republiku a samozřejmě se věnuji své rodině, kterou naprosto zbožňuji.
0: Takže i o tom si budeme za malou chvíli povídat. Už jsme se zmínili tedy, že Olga Studničková-Šípková naším hostem. Teď si chviličku zahrajeme a potom se do těch východních Čech na chvilku podíváme.

0: Naším dnešním hostem Olga Studničková-Šípková. S paní Olgou si povídáme o radostech života a nesme magazín o zdravém životním stylu. Paní Olgo, ale já teď začnu těmi východními Čechami. Kdybychom hledali vazbu na východní Čechy, ono by to nebylo až tak těžké.
1: Vůbec by to nebylo těžké a já jsem moc ráda, že to téma tady otevřeme, protože můj tatínek vyrůstal ve Smiřicích. Já do Smiřic každý rok jezdím, trávila jsem tam dětství a vím, že byl vypracovaný i rodokmen a já jsem za Svobodna byla Svatoňová, takže třetí jméno přidáme a rod Svatoňů odtud má kořeny a dokonce jsme zjistili, že skutečně rod Svatoňů má i kořeny v Malých Svatoňovicích. Takže jezdím sem ráda celá léta. Já teďka sahám dozadu 40 let zpátky, 35 let zpátky, když jsem závodila a jezdila turné po republice, tak vždy v tom turné každý rok jsem byla Pardubic i Hradec Králový, takže východní Čechy opravdu patří do mého srdce neodmyslitelně. Jezdím sem moc ráda, mám tady přátelé, mám tady kamarádky a prostě jsem tady moc ráda a Hradec Králové je nádherné město.
0: No já teď nevím, jestli mohu říct, že na naše dnešní natáčení dala také tak trochu dohromady váš vztah k východním Čechám, protože jedete za přáteli do Vysoké nad Labem.
1: Do Vysoké nad Labem, kam jezdím k našim rodinným přátelům, což jsou zubaři a oni mi pomáhají spravit můj chrup.
0: Kdybychom se zastavili tedy o toho, kde žijete a kde vám je nejlépe, kromě tady východních Čech, kterým jste vzdala hold s tímto povídáním.
1: Určitě moc ráda řeknu, tak my s manželem a s dětmi bydlíme v Praze na Malé Straně, nicméně já neustále potřebuji k životu přírodu, takže odjíždíme dost často na naší chajdaloupku, na Orlík do jižních Čech. No a ještě máme takovou věc, kterou jsme si pořídili jako projekt Dovychovat. Jsme pořídili v Nových Hradech, Novohradských horách objekt s názvem Tereziny lázničky, protože jsme sněli, abychom měli nějaké místo, kde můžeme dělat naše přednášky, naše workshopy, naše školení na téma, jak mít víc radost ze života. A tím hodně žijeme a tam hodně trávíme čas, takže jižní Čechy, Praha a musím říct, že sem do východních Čech jezdím taky poměrně často. Mám tady úžasnou kamarádku.
0: Vy hezky mluvíte o té radosti ze života, ale ne každý dokáže najít. Jak na to? Jste koučka, poraďte nám, protože my ji přejeme v každém našem vysílání, ale člověk si někdy řekne, no jo, my o tom můžeme mluvit, ale on to musí člověk u sebe umět nějak obrátit, aby tu radost dokázal najít.
1: Radost ze života je obrovský téma. Někdy mám pocit, že tím i trošku štveme lidi. Nicméně radost ze života má každý jinak a mnohdy jsme se naučili v životě si tu radost dělat zvnějšku. Proč ne? Proč si nejít koupit něco hezkého na sebe? Já vůbec proti tomu nic nemám. Akorát když máme tu radost ze života pouze z toho vnějšku a žijeme tím, až budeme na dovolené, tak budu mít radost ze života. Až budou Vánoce, tak budu mít tu radost ze života. Až budu mít narozeniny, tak se budu radovat. Tak je to hrozně málo a je to za nějakou podmínkou. Můj manžel po jeho boku, já se učím tu radost nacházet sama v sobě. Není to jednoduchá cesta, je tam spoustu překážek. Od dětství, když si vezmeme 2-3leté dítě, jak je radostné, jak se zajímá, jak se ptá, proč. Teď ho vidíte, jak zkouší, jak skáče do kaluže, jak zkouší spoustu věcí a má obrovskou radost, když vidí letět motýla. My jsme se o tu radost připravili, nebudu se zabývat tím, čím vším, asi si to dokážeme všichni představit. Nicméně, tuhle radost my se snažíme, aby lidé nacházeli zpátky k sobě, protože když tu radost najdete v sobě, tak nemusíte čekat, až bude něco. Nemusíte žít takzvaně v ažlendu, ale můžete žít už tady a teď. Můžete s radostí vstávat každý den. Já když jsem před 10 lety byla poprvé na přednášce mého manžela Mildi Studničky, tak se zeptal do pléna. Zkuste si, přátelé, říct, odpovědět každý sám sobě, kolik dní procentuálně za rok vstáváte opravdu s čirou radostí. A pro mě to tenkrát byla před těmi 10 lety taková studená sprcha. Já jsem si uvědomila, že tu čirou radost po ránu vůbec nemám. Že vlastně vstávám s tím, co se těžkého stane, co budu řešit, co bude nevyřešitelné, kdo bude ke mně ošklivý, nevím, co ještě všechno, co se mi nepodaří, protože tak nějak jsem se to v tom životě naučila, nakoupila, spíš sledovat ty nezdary, než si všímat toho, že v životě se i daří. A to je zase obrovské téma. A já jsem si uvědomila, že to tak není a nastoupila jsem na cestu osobního rozvoje, zpracovávala si hodně strachy, až jsem se v životě začala posouvat a dělat nějaké změny a já teď můžu říct, že opravdu mám minimum dní, kdy vstávám s tím, že se mi nechce vstát, že se bojím toho dne. Jde to, je to velká cesta, ale jde to, ta naděje je a je krásný vidět to, že opravdu to jde. Možná, pokud mě posloucháte, říkáte si, to je utopie, já prostě už líp žít nebudu. Já jsem si taky myslela, když mi bylo 40 a takzvaně jsem vyhořela a skončila na psychiatrii, tak jsem si říkala, tyjo, to je asi normální, už mám asi vybydleno, už asi budu jenom unavená a nebudu veselá, už nebudu veselá, jako jsem byla ve 20, ve 30. Není to pravda. Já jsem změnila život v 50 a mám radost. Blíží se mi 60 a mám radost ze života. Mám radost každý den. Takže tolik o radosti. Nenechte mě povídat, byli bychom tady dlouho.
0: No, musela jste k tomu mít právě partnera, nebo by to zvládl člověk i bez toho partnera?
1: Já jsem byla a jsem stále u zdroje radosti. Můj manžel je z jiného vesmíru. Ale na základě toho, čím si prošel v životě a nebylo to mnohdy vůbec jednoduché, se naučil pracovat právě s těmi stresy, s těmi smutky, tak, aby se z toho nezbláznil. A po jeho boku i opět to říkám v našem projektu Dovychovat jsem se naučila postupně, krůček po krůčku, nahlížet na různé záležitosti, ne jako chyby a pády, ale zkušenosti.
0: Olga Stutničková-Šípková, naším velice milým hostem v Šarmu speciál, teď si chviličku zahrajeme a možná potom se vrátíme k těm dětem, protože vy už máte dvě vnoučata a to by bylo, abychom si o nich nepopovídali.

0: Posloucháte Šarm speciál. Naším velice milým hostem Olga Studničková Šípková, sportovkyně, podnikatelka, koučka, ale také dvojnásobná babička. Tedy paní Olgo, nevypadáte na tu babičku, takže já řeknu mladá, krásná babička. Jak vám říkají vnoučata?
1: To jste moc hodná, děkuji. Říkají mi babičko Olinko, a to je nádherný.
0: A vy si je prý dokážete patřičně užívat. Já když jsem vás tak trošku poslouchala během písničky, tak jsem si říkala, ne každá babička umí věnovat tolik času svým vnoučatům jako Olga Studničková Šípková.
1: Ono vlastně hlavně jak, já jsem ta babička, která, já to s oblibou říkám, která vrací děti bez čepice, bez rukavic, mokrý boty, špinavý kolena, rozbitý kolena, boule na čele, protože já jsem od malička byla rebel. Kdybych nebyla rebel, tak asi neprojdu tak dlouhou, naplněnou cestu různými pády a úspěchy. Nicméně mě hrozně baví ty kluky čapnout a eventuálně vrátit za 3 hodiny a projít s nima kus lesa, brodit se potokem a spadnout a házet kameny. A v tomhle jsem taková akční babička a já si to strašně užívám. Oni si to taky hrozně užívají a nejdřív moje potenciální snacha Martinka asi byla trošku vykulená, ale pak si oba dva s mým synem řekli, to je dobře, to nevadí, že mají prostě boule na čele, hlavně, že ty kluci něco zažívají mají v životě zážitky. A něco se naučí. Ano. Tak taková jsem babička.
0: No, máte 2 kluky, máte také vlastně dceru, ta ještě vdaná není, víte?
1: Ne, Adelce bude 22, je 21, ještě není vdaná, studuje vysokou školu a užíváme si spolu života, když to jde, tak spolu někam odjedeme, odletíme, trávíme spolu čas a je to hrozně hezký, ona se mnou chce trávit čas.
0: Svěřuje
1: se mi.
0: A to je asi také velká deviza, velká radost.
1: Je to velká deviza, není to zadarmo, ale protože v době, když mi nebylo dobře, byla jsem často smutná, tak ta důvěra se rozpojila. Děti potřebují mít vazbu na svého rodiče, potřebují mít důvěru. Akorát, když rodič je buď často naštvaný nebo smutný, tak to dítě vyhodnotí, tohle není můj vzor, já chci být veselá. Takže když jí bylo asi 12 a já byla v té éře největších takových těch dopadů depresí, tak jsem byla opravdu stále smutná, plakala jsem, nevěděla jsem proč tehda. A když jsem přicházela domů, tak ona automaticky začala za mě přebírat zodpovědnost a ona mi třeba na vanu dala svíčky, nalila mi vínko, napustila, bylo jí asi 4 roky a řekla, maminko, teď si odpočiň. Úplně jsem viděla, jak hrozně chce, abych si odpočinula. Tím jsme si tu důvěru trošku rozpojovali, protože ona už pak mě moc nechtěla následovat. Já jsem na sobě začala pracovat a trvalo to roky, ale jde to a tu důvěru si postupně vracím zpátky. Když jsem unavená, tak se snažím, aby ona to na mě necítila. Teď říkám velký téma pro dospěláky, protože naše energie nejvíc ovlivňuje vztahy s našimi nejbližšími, nejenom dětmi, ale i partnery. A my to hodně o tom hovoříme v projektu Dovychovat. Já o tom hodně píšu i v naší knížce, kterou jsem napsala s manželem asi 3 roky zpátky, kniha pro ženy, jak ta energie je klíčová pro to, aby nám děti důvěřovaly a chtěli s námi trávit čas. Takže ona už mi důvěřuje, svěřuje se mi. A když mě děti zavolají nebo Adelka za mnou jde a třeba má pláč na krajičku, tak já cítím největší odměnu, že oni se mi chtějí svěřit. Tak je to pro mě úplně největší odměna, že dítě za mnou přijde a chce se mnou řešit svůj problém.
0: Víte, to je možná jedna z největších asi bolestí našich, umět si udělat čas na to dítě, když to dítě to potřebuje, protože zmiňujeme ty ženy 40, 50 ve věku, kdy tedy mají to velké pracovní vytížení i další vytížení a teď najednou někdo přijde a chce, abych mu věnovala pozornost a člověk si řekne, počkej chvilku, teď nemám čas.
1: Oni vlastně ty děti od malička jsou mnohokrát odmítané. A vím, že jsem i já byla, když byla Adelka malá, byla jsem unavená, potřebovala jsem rychle něco udělat doma, připravit se do práce, tak jsem mi taky určitě kolikrát řekla, Adelko, počkej, až to dodělám. A to je to, že se sčítá to odmítání a to dítě se pak začne odpojovat. A já v současné době jsem se dostala hodně do velkého pracovního koloběhu, to na sebe přiznám, mě to hrozně baví, ta práce. Akorát jsem si řekla, že od září musím přehodnotit a ubrat, abych nepokračovala ve svém programu únavy. Ale je krásný, jak je dospělá a jak žije po boku mě a mého muže současného, tak ona začíná vnímat ta témata a ona sama za mnou jde a vlastně ona mě na to začne upozorňovat, což je hrozně krásný. My jsme si to i jednu dobu řekli, pojď budeme si říkat, když jedna či druhá bude unavená nebo smutná, tak si řekneme, Adelko, dneska mám nějaký nezdary a já se s tím vyrovnávám, tak aby zvěděla, že nejsem smutná kvůli tobě, ale že jsem smutná kvůli svým tématům. To je moc důležité, aby děti viděli, co se děje, aby je i rodiče, kolikrát se dozvídám, nemůžu dítěti říct, co se děje, já ho nemůžu zatížit. My jim můžeme dát zkušenost. Zkušenost, že se něco děje, že se třeba rozvádíme, nebo že máme dusno v domácnosti, co se děje, že to dítě, když neví, co se děje a vidí dusno okolo sebe, tak se říká, že je doslova téměř v ohrožení života. Oni potřebují cítit jistotu ve svých rodičích a tu jistotu jim nedáme, když budeme unavení, když budeme naštvaní, když budeme uzavření.
0: I o tom je vaše kniha pro ženy?
1: Moje kniha pro ženy je o tom, na co jsem si přišla zpětně, co mě dohnalo na psychiatrii v té době, když jsem natočila 13. komnatu, bylo mi 42 let, je to před 13 lety, tak i já jsem si to myslela a myslím, že to tak dopadalo, ten důvod, že jsem se uhnala v tělocvičně. Vůbec to není pravda. Já až tou cestou, abych to rozklíčovala, jsem se sama o sobě dozvěděla, že jsem se neuměla postavit sama za sebe, že jsem byla příliš laskavá a dovolila lidem, aby mě přestupovaly hranice, že jsem měla spoustu strachu, ne strachu o život, ale strachu takových těch, co si pomyslí okolí, podaří se mi to, co když selžu, co z toho bude. Nedokázala jsem vyhodnotit, že to jsou dary života, tak to mě dohnalo vlastně do toho vyčerpání. Takže v té knize pro ženy píšu, co všechno za témata, strach, minulost, přílišná zodpovědnost, tam ženy najdou sami sebe a ta kniha je úžasná v tom, že nabízím u každého řešení ve formou cvičení s vlastní hlavou.
0: Takže o tom možná ještě za malou chvilku.

0: čase být.
1: Před malou chvílí jsme si s Olgou Studničkovou Šípkovou, kterou jsme pozvali do našeho Šarmu speciál, povídali o její knize, kniha pro ženy, a já jsem na ní navedla řeč právě proto,

0: Vzorce chování, které nás trápí, my můžeme mít traumata z minulosti nevyřešená, můžeme si táhnout zlobu na rodiče, na babičku, na dědu. Já jsem dokonce i spolu pracovala se ženou, která byla i zneužívána svým dědečkem, takže velká traumata. Takže se učí vlastně pouštět to napětí. Co tam dále může být? Přílišná zodpovědnost, což se velmi váže k tomu, když si žena neváží sama sebe, když nedostala v tom dětství ten velký kopec lásky a přijetí, když tam byl přísný táta, přísná maminka, ti také mají svůj příběh. Říká se, že až 6 generací přenáší programy a různé danosti a my je jenom neseme dál. Je to strašně zajímavé se tím zabývat. Já jsem připravená a už to ode mě i nakladatelství chce, abych napsala knížku pro ženy 2 a těším se na to, jenom se na to musím udělat ten čas, protože těch témat, co mohu nabídnout ženám, co oni můžou poznat, že jim kradou energii, to je ono, že nemůžeme prožívat tu radostnou přítomnost, když nám třeba ta minulost neustále krade energii, když neustále narážíme na něco, co nás zlobí. Velmi zajímavé je, že my si do života spojíme s partnerem, třeba i životním partnerem, který nám může určité programy, které nám nesedí, připomínat. Třeba vyrůstá dívka, která má velmi kritickou maminku, velmi nelaskavou maminku a ona si třeba do života spojí s člověkem, se svým mužem, který je nelaskavý, kritický. Že se jí ten program vlastně jakoby přitáhne. Proč? My tomu programu rozumíme. Akorát ten program se navzájem kultivuje a my si za 20 let soužití pak připadáme nedoceněné, nemilované, nevyslyšené. A to je velmi, velmi, velmi časté.
1: To vyhoření je velice časté u žen, se kterými se také i my setkáváme. Většinou je to kolem, když jsem tak pozorovala z těch rozhovorů, které člověk vede, kolem té 40-ky, 50-ky. Mnozí si to spojujeme s menopauzou, s hormony. Hraje to tady také svou roli?
0: Vlastně svým způsobem ano. Jakýkoliv hormonální výkyv, ať už je to u mladších ročníků premenstruační syndrom, nebo u mě už je to teda vlastně přechodová záležitost, jenom posvítí ta nerovnováha, jenom posvítí na témata, která si neseme. To znamená, když se člověk dostane do osobního rozvoje a začne zpracovávat, co všechno si v sobě nese, ale mnozí to jako já neumějí pojmenovat. Proto o tom povídáme v projektu Dovychovat. Proto jsem napsala knihu, aby žena, když si přečte, řekne, Ježkovi zraky mě každý den trápí 10 strachů, to jsou věci. Mm-hmm. A vlastně mi to bere energii a vytvářím si určité mechanismy, abych to nějak zatlačila a tak dále. Takže vrátíme se k těm hormonům. To, že nejsme v pohodě a způsobí to nižší hladina estrogenu, tak jenom svítí na ta témata, která si nesu. Což je paradoxně příležitost. Hmm. Pracovala jsem s jednou mladou maminkou, která mi říkala, mě strašně drtí PMSko. A tak jsem jí říkala, a co vám to období má přinést, když jste v háji? A ona říká, no jo, já vlastně si můžu vytáhnout ta témata a můžu si s nima pracovat. Hmm. Tímhle způsobem to spolu může souviset z mé praxe.
1: Je fajn, že ukazujete cestu a možnosti, jak se dostat možná z některých problémů, které souží mnohou z nás, takže za to mnohokrát děkujeme. My si chviličku zahrajeme a po písničce se podíváme na ty další radosti života Olgy Studničkové-Šípkové.

0: Připomínám, že posloucháte Charm Speciál. Teď jsme si chviličku zahráli, naším hostem stále Olga Studničková-Šípková. Já jsem říkala, že se podíváme na ten váš současný život. Mně stále nejde do hlavy, paní Olgo, jak vy to všechno stíháte. S úsměvem, s radostí, protože přece jenom, když se podívám, sportovkyně, podnikatelka, koučka, víkendové pobyty, bude nějaká dovolená u vás také?
1: No, já si to taky občas říkám, jak to zvládám a musím se zastavit a už příští školní rok v uvozovkách naplánovat trošičku jinak. My to s manželem děláme vždy tak, že na začátku školního roku, ne, že bychom chodili do školy, ale já to tak říkám, si sedneme a v diáři vyblokujeme na celý rok, jednou za 2 měsíce, třeba 2 týdny volno. Takže máme tyhle volné dny, tam si odpočineme. Nicméně, ano, je toho hodně, kdo toho nemá hodně, ale já jsem se dostala do fáze života, kde mi ten život baví. A ono mi to dává energii. Jenom nesmí toho být moc samozřejmě. A to už je na mě, já jsem zodpovědná za svůj život, abych si řekla, dobře, tenhle týden jsem opravdu byla zničená, jak to můžu udělat jinak. Takže preventivně si vyblokováváme opravdu týdny volna a já sama se snažím tu cestu tvořit trošku jinak, abych neopakovala podle definice šílenství. Chceš, aby se ti život odvíjel jinak a jdeš pořád stále stejnou cestou. Tak tohle se snažím. Nedělat.
0: Už víte, kde bude ta dovolená?
1: No, my se nejvíc těšíme do těch jižních Čech. Jižní Čechy, česká příroda, milujeme objevovat nové vesničky, městečka, historické objekty. Můj manžel Milda Studnička miluje historii a dokonce jeho koníčkem je, že píše historický román. A velmi se zabývá tím a mě to dělá hrozně dobře. Kamkoliv jedeme, on mi dokáže říct, co tam bylo za kmeny, za bojovníky, za šlechtu. A mě to strašně baví, protože tím člověk ještě víc prorůstá do té naší nádherné země, takže v jižních Čechách budeme odpočívat.
0: Když vás tak poslouchám, tak si říkám, že je velice hezké, když má žena vůči svému muži a naopak obdiv. Ten obdiv asi v partnerském vztahu je velice důležitý.
1: Je to velmi důležité, tak jako každá žena, jak vnímám, samozřejmě teď nemůžu tady říkat nějaké zákonitosti, ale jak vnímám ze své praxe, potřebuje lásku a přijetí a být vyslyšena, tak každý muž, tak jak to vnímám, potřebuje ocenění od ženy. Tím on roste, on sílí. A vztah může fungovat z mého pohledu od strany ženy, když si žena muže váží. A tím pádem ho může oceňovat a muž jí to vrací tou láskou. Vlastně je to ping-pong. Je to spojení.
0: My jsme magazín o zdravém životním stylu. My tady stále každý týden říkáme, co bychom měli, že bychom měli zdravě jíst, že bychom měli sportovat, že bychom měli chodit na dlouhé procházky, že bychom měli odpočívat. Paní Olgo, kdyby vy jste měla nám dát jako koučka zdravého životního stylu takovou tu stupnici, na co bychom neměli zapomínat, aby ten úsměv na tváři, jaký máte třeba teď vy, aby nám nevymizel a aby byl, abychom měli ze sebe i dobrý pocit z toho, že se cítíme ve svém těle dobře.
1: No možná před 20 lety bych tady možná pouze tvrdila, jděte si zasportovat, ale teď už jsem se posunula jinam. Samozřejmě pohyb je součástí života a základem života úplně i každé buňky, ale v této chvíli bych ráda řekla, že je moc škoda, když byť vteřinu našeho života prožijeme ve smutku a ve zlobě. Takže velmi rezonuje slovo láska. Není to nic, jsem ateista, myslím to zcela upřímně. Takže dokázat každý den odpouštět. Každý den odpouštět, nenést v sobě zlobu, nezlobit se a nezlobit se ani sám na sebe. Řešit všechno, co mi přijde do cesty a vytvoří mi vrásky na čele, protože všechno má někde svoji příčinu, na to se dá přijít a můžeme ráno se probouzet s tím, že se hrozně těšíme na to, co nám ten den přinese a mít radost ze života.
0: Olga Studničková-Šípková byla naším velice milým hostem. Uteklo to jako voda, my se budeme muset rozloučit, takže mnohokrát děkuji za všechno, co jste nám řekla. A budu doufat, že tedy zase, až si uděláte cestu do východních Čech, tak se zastavíte v Českém rozhlase Hradec Králové na chviličku, abyste nám zase trochu té radosti ze života předala.
1: Mě mrzí, že ten čas utekl tak rychle, protože o tom strašně ráda povídám, protože vím, jak to může pomoci a že ta naděje je vždycky. A já moc krát děkuju za pozvání a vám, ať se tady stále hezky žije.
0: Mějte se hezky.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Město Pardubice převádí sdílená kola pod dopravní podnik. Aktivista kritizuje jejich stanoviště. Radnice v Litomyšli začala regulovat reklamu pomocí nově vydaného manuálu. Haná a Jižní Morava se potýkají s kritickým nedostatkem vody v půdě. Zítra bude obloha na východě Čech oblačná, až zatažená, na většině území zaprší. Teploty čekejte do 23 stupňů. Zprávy a Věra Přibylová. Dobrý sobotní večer. Pardubice převedou provoz sdílených kol pod dopravní podnik za pomoci koncesní smlouvy. Ta už je hotová a město ji plánuje podepsat příští týden. Její součástí jsou požadavky na provoz. Firma, která bude službu dodávat, musí zajistit 200 kol během sezóny a 150 přes zimu. Určeno je také 65 stanovišť ve městě. Ty kritizuje pardubický aktivista Ondřej Štorek, který se snaží už několik let vrátit do města bike sharing.
2: Místa, kde sdílená kola mohou být vrácena a také vypůjčována, by se měla tvořit z centra města. To znamená, že první lokace, kde by k tomuto mohlo docházet, by mělo být centrum a také okolní sídliště. Nicméně pokud se podíváme na návrh, tak sídliště jako Cihelna nebo Závodu Míru žádnou stanici nemají.
0: Podle ředitele dopravního podniku Tomáše Pelikána může město rozmístění stanovišť i později upravit dodatkem ke smlouvě. Pardubický kraj pokračuje v rozsáhlé modernizaci odborného léčebného ústavu v Jevíčku na Svitavsku. Už 7. července začne oprava parkoviště a navazující komunikace za přibližně 10 milionů korun. V areálu vzniknou nová parkovací místa, opraví se příjezdová cesta, odvodnění i okolní terén a přibude nová zeleň. Investice navazuje na letošní obnovu historického parku.
3: Kraj zároveň připravuje další velkou akci modernizaci stravovacího provozu za zhruba 30 milionů korun. Projekt počítá s kompletní obnovou kuchyňského vybavení, stavebními úpravami i modernizací technického zázemí, včetně nové vzduchotechniky a skladů. Odborný léčebný ústav ročně poskytuje péči přibližně 2000 pacientů s plicními a pohybovými onemocněními. Z Jevíčka na Svitavsku, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
0: Nedostatek vody v půdě je na Hané a na Jižní Moravě kritický. Upozornil na to projekt Intersucho. Z dat na webu projektu vyplývá, že v Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Srážky, které v týdnu zasáhly většinu Česka, tam totiž byly slabší, nebo se oblasti úplně vyhnuly. Podle tvůrců projektu navíc nelze v následujících 2 týdnech očekávat výrazné zlepšení.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji bude zítra oblačno až zataženo. Na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky, ty budou zítra velmi dobré, tlak slabě klesne, večer zase mírně stoupne a biopředpověď bude na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody. A pokud jste na cestách, tak dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem, existujícím od 13. století, budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival, největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do Strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival koná.

0: Tak milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunuli třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky, tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím, nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na Verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky z Pív kempu a mimo tu péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hucí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té Strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější a je to výzva pro ty další desetiletí, je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující a my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnějším. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
0: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové Strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladíme.

0: A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích. Přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje. Namísto těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a namísto vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře, nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat sousedko. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po, co pak po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tým ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak, protože bude...
1: Úplně jinak, protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii dožil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze, v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.
1: Je to pravda, že se jezdíme pravidelně, co to šlo vlastně od jednoho roku, ale bereme tu Strážnici tak opravdu folkloristicky, to znamená, vždy spíme v kempu, ve stanu, aby to bylo zkrátka se vším všudy a když se dá, tak pobudeme až do těch nočních hodin na pořadech, případně na hraní v parku. Takže to je zkrátka celá ta atmosféra toho víkendu. A věřím, že to je to pojítko, proč sem vlastně všichni jezdí a proč se jim to tady všem líbí.
0: No proč se to líbí vám, to je mi jasné, ale tak co vaše děti, od kdy ty sem jezdíš s tatínkem a s maminkou?
2: Já sem jezdím asi od 2 let a baví mě to tady a těším se na další rok.
0: Jak vypadá ten váš den, když někam jdete s maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
2: Vždycky, když přijedem, tak si musím postavit stán, potom jdem na to zahájení a další den stanem, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme já například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
0: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
2: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
0: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství, ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do Strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folkloru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
1: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka to taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení, proč

Závěr Strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce Strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den. Tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek. Jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškyřík, dobrý den. S Velkem nad Veličkou, Horňácko. A jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste si na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné. Já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska půl hodiny. A sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě. Každý jsme úplně s jinama. Jak jsme se to potkali, začali jsme hrát a to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové? To by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal death metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť, a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
0: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryzka a Dominika Miškyříka, bychom se s letošním strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přála, aby se objevovalo častěji? Já bych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
3: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj a za to já bych se velice přimlouval.
0: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou ve Strážnici.

slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu Utajených pokladů regionů. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím. Ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem. Jmenuji se Maxim Medida.
2: Říká sebevědomě náš dnešní host. V rozhovoru nám přiblíží Benin, africkou zemi, kde se narodil, a možná vás překvapí, odkud čerpal své znalosti o našem státu. Příjemný poslech přeje Goranka Oljača.
1: Přijeli jsem v roce 88, 3. září, studovat novinářinu.
2: Jméno herce Maxima Medidy je dobře známé především v českém divadelním prostředí. Během své kariéry vystupoval na jevištích celé řady divadel. Začínal v divadle Y, později hrál v Minoru, divadle ABC, divadle Bez hranic, Národním i v Klicperově divadle.
1: Tam jsem hrál 11 let nebo 12 let, jinak tam pořád jezdím. Protože tam mám dvě sochy, které byly udělány kvůli nějaké přestavení, a vždycky mě někdo odtamtud píše, že mě viděl v divadle, tak to mě potěší vždycky.
3: Novinářina se nějak ztratila, i když oficiálně my jsme kolegové, že jo?
1: No, vystudoval jsem žurnalistiku jako by sportovní komentátor v televizi, tak to vůbec nedělám, ale stává se, že někdo, třeba v Francii, jak se nějaký článek, když se nějakou informace, já musím to napsat, nebo také z našeho státu Beninu, no. Však je nějakou informaci, ale jinak ta novinářina je úplně okrajově. Kromě toho, teď máme o sportu podcast o fotbalu, který děláme mezi námi, no. Což je nová forma, jakoby, informace.
3: Roku 1988 je především rok z minulého století. Vy jste už občanem České republiky?
1: Ano, ano, už jsem občanem České republiky a žiju tady déle než v státu Beninu, kde jsem se narodil. Já jsem z 12 dětí, z toho 4 chlapí a 8 žen. My jsme vždycky říkali, že tam máme ženský parlament. Jo, a my chlapi, tak jsme se snažili jakoby participovat, jo, dělat to, co říkají ty ženy. Takhle to fungovalo, dokud jsem neodjel. Teďko nemůžu říct přesně, jak to funguje, akorát, že s rodinou jsme pořád v kontaktu, no. A jsou po celém světě taky. V Beninu tam zůstalo pár, s kterými jsem každý den v kontaktu.
3: Pochopila jsem, že u vás v rodině byla parlamentární demokracie. Opravdu ženy měly rovnocenné postavení?
1: U nás v Africe každá rodina má svoje tradice. I jsou rodiny, kde ten muž je jakoby hlava zase, jo. Ale u nás, kde jsem se narodil, tím, že jsme tam měli ty Amazony, žena má tam jako přední místo v rodině. Většinou je to, že žena je ministr finance. A jak se to říká, kdo má ty finance, asi židí všechno.
3: To platilo i v případě tatínek maminka?
1: Ano, určitě, protože tatínek byl zemědělským inženýrem, ten pořád byl někde na poli. Tak z toho důvodu maminka byla ta, která všechno židila. A aby vám řekl, no všichni jsme se báli maminky. Protože byla tak hodná, že když zvědá hlas, víme, že něco není v pořádku a musíme všichni už se schovat.

0: Z ženského parlamentu, jak vtipne říká rodine Medvedových, odešel Maxim Medveda ve 23 letech. A teď přijde překvapení.
1: A by vám řekl pravdu. Kdysi v Africe jsem poslouchal Radio Prague International. Až do dneska ještě vysílá a my jsme vždycky posílali, jaká frekvence funguje, jaká nefunguje a tak dále. A když jsem studoval dějepis a zeměpis, jsem se zajímal o těchto státech, které jsou na druhé straně toho bloku. A vždycky můj sen byl, abych normálně byl v Radio Prague. A dokonce mě furt doma nazývali Čekoslovaky, Čekoslovaky, Praha, Praha, Praha, Praha. Pak když už byla ta příležitost studovat opravdu tu novinářinu, tak já jsem ani neváhal. Protože v tom momentě jsem mohl jít do Francie, do Kuby, do Ruska ještě. No ale vybrali jsem Českou republiku a opravdu nelituju. To byl můj sen prostě, no. To bylo stipendium vlády, jo. A proto i po revoluce my jsme neměli žádný problém studovat dál v klidu.
0: Potvrdili se té představy o Československu, když jste sem přišel?
1: Když jsem přišel, první věc, co mě překvapilo, je to na letiště. My jsme museli z letadla a už tam byla zima, nebo foukalo. Protože my jsme odjeli a bylo 29, jsme si vzali jenom košily a flanely a tak dále a jsme se krásně oblékali a teprve tady jsme zjistili, že no, tak to není vhodné. Další věc je to, že jsme jeli do Marinské lázny. Bylo to, že musíme tam čekat, až opraví Poděbrady. Jo, a tam už měli zakázány nosit boty, před dveřma musíme sundat boty, pak vzít ty baškory a tam už jsme si říkali, tak nebude to sranda, no. V Africe tak my nosíme furt baškory. Jo, to bylo v září a už foukalo a my jsme si cítili, že je zima. A musíme sundat ty boty před, kde je zima a pak dovnitř, jo. Tak no, pak jsme jeli do Poděbrad potom.
0: A tam jste zažili první zimu opravdovou a sníh? No.
1: Dokonce jsme si fotili a psali jsem mamince a ona mi řekla, prosím tě, hlavně v tom se neválej. Já jsem říkal, že tady padá normální led, že jak máme v Africe fabriky na led, no a že to tady padá. Nikdo neví, co s tím, to padá všude. Jestli by to nebylo možné posílat nebo něco a tak dále. To byla taková sranda. No.
0: A jak dlouho jste byl v Poděbradech?
1: My jsme tam byli asi 9 měsíců. Byla ta jazyková škola. No.
0: A potom už jste se stal studentem žurnalistiky v Praze, že jo?
1: Ano.
0: Dnes si povídáme s hercem Maximem Medvedou o jeho migrační zkušenosti. Do Prahy nepřijel studovat damu, ale žurnalistiku na Karlově univerzitě. Za chvíli uslyšíte, jakou nečekanou událost zažil brzy po svém příjezdu.
1: Pak hned v listopadu přišla revoluce.
0: A jak jste se díval na tu revoluci? Zúčastnil jste se jako student na národní?
1: Bylo to, že my jsme dostali pokyny z ambasády, že si nemáme do toho vůbec ples, že máme chodit do školy a tak dále. Všechno bylo zrušeno jakoby a pak jsme začali jakoby šikny znovu. A bylo to opravdu hezký moment.
0: A byl jste na ulici?
1: Byli jsme tam. Několikrát, akorát, že jsme nevěděli, co, protože jsme si říkali, dobře, ty naši nechodí do školy, nebo tam chodí, aby tam něco se dělo. A pak na kolej, vždycky jsme měli každý večer nějakou schůzku, jak to půjde dál a tak dále. Pak po týdnu a nějak mám pocit, že už se do toho dali šikny a pak už to bylo úplně velké. No. Nebyli už to jenom studenti, už to bylo pracující lidi a všechno. Už to měli úplně jiný.
0: Tak jste se dostal i na Václavské náměstí.
1: My jsme se tam dostali, jsme tam chodili se podívat, jak se to děje. Protože jako novinář, být u toho, kde něco se děje, to má být jako první věc, co novinář má dělat. Má být u toho, o tom referovat, aby potom řekl, jo, byli jsem tam, viděli jsem to svýma očima, můžu o tom mluvit. No.
0: A jak jste vy jako cizí student vnímal tu změnu? Pocítil ste, že se opravdu něco ve vztazích mění i na té fakultě?
1: Ono se to tam změnilo. A hned po té revoluce šlo o to, že už ten způsob na ty studijní oddělení byl úplně jiný. To nebylo už direktivní, že máte tohle dělat nebo nemáte tohle dělat. Třeba já jsem měl několik příležitost jet mimo České republiky, na stáže a tak dále. I když ta druhá strana občas nechtěla, protože mě vždycky považovali jako by cizincem, ale ta fakulta vždycky v tom mě vyslala vstříc, že prostě on je jeden z nás, pokud on nepůjde, my taky nepřijdeme. To znamená, že je to Čech a jede z naší fakulty. Tím to končí. A opravdu, zažili jsem to několikrát. No.
0: A bylo to fajn?
1: Bylo to fajn. Já jsem si říkal, tak cítím se tady dobře.
0: V podstatě jste asi byl spokojený, jak to studium probíhá a vystudoval jste.
1: Ano, vystudoval jsem se a měli jsme to štěstí, že jsme byli jakoby skoro první promoce. My jsme první bakaláři, první magistři, pak jsme mohli dělat postgraduální a tak dále a tak dále. A já tu fakultu vzpomínám dobře.
2: My a oni.
0: Jak se objevilo to divadlo na vlně těch dobrých vztahů?
1: Divadlo se objevilo asi omylem.
0: Osudový omyl přišel v Soběslavi. Na plese pořádaném pro diakonii se měl Maxim Mededa představit malým dětem jako živá ukázka pestrobarevnosti našeho světa. Setkání vyvolalo velké nadšení, splnil kamarádovi svůj slib a shodou okolností se seznámil s produkční divadla Y. Slovo dalo slovo a...
1: Tak já říkám, kdysi v Beninu jsem hrál divadlo a náš prezident tam byl. A byl to marxista a tak dále, od té doby už nikdy jsem nebudu hrát divadlo. Pak po roce skoro přijdu do práce a tam mám napsáno, Maxime, zastav si ve Psilonce, máš roli. Tak jsem si tam zastavil, režisér si na mě podíval, řeknete nějakou větu, řekli jsem, všichni tam si smáli, protože s tou mou češtinou oni tam úplně lehli. No a takhle to začalo, v roce 99.
0: Jaká to role byla?
1: Role byla voják, francouzský, že, a byl jsem šéf voják.
0: Takže tu bylo několik vět, nejenom jedna.
1: Byla několik vět, Tam byly slova, která mi nešly, tak jsme to nějak opravili, aby mi šlo na jazyk,
0: Jak se to dál vyvíjelo?
1: Režiséři začali nějak mě všimnout. My jsme si udělali jeden festival, ten o lidských právech.
0: Aha.
1: A pak z tohohle začalo, že mě normálně vzal jakoby do minoru. Pak už to šlo. A pak šel do Hradce Králové. No a pak ty další divadla, třeba Ústí nad Labem, nebo v Národním divadle a tak dále, a tak dále, a tak dále. Až do dneska.
0: Nebo jinak řečeno, do letošního roku. Maxim Mededa se stal laureátem ceny Tvůrčí Afrika, která je udělována osobnostem dlouhodobě a významně přispívajícím k rozvoji kulturních vztahů mezi Českou republikou a zeměmi Afriky, Karibiku a jejich diasporami. Děkuji za věnovaný čas a věřím, že nás v pokračování rozhovoru čekají další zajímavá témata z jeho života. Od mikrofonu vás zatím zdraví Goranka Oljača.
3: Mají se

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Klíšťata budou v Česku v nejbližších dnech aktivní, varují meteorologové. Olomoucký kraj investuje na Jesenicku do rozšíření výjezdových základen pro záchranáře. Tenisté Nosková, Bousková i Lehečka postupují do osmifinále wimbledonské dvouhry. A počasí v Česku zítra převážně velká oblačnost, k tomu častý déšť, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Meteorologové v České republice varují před klíšťaty. Na většině území republiky je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na čtvrtém stupni z pěti. To znamená vysoké riziko. A situace se v nejbližších několika dnech na některých místech ještě zhorší.
2: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
3: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
4: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
3: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Dopravní policie nabádá k dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Bezpečný odstup je takový, když řidič stihne zareagovat na náhlou změnu rychlosti nebo zastavení vozidla před ním. Podle mluvčího dopravní policie Jana Straky si řidiči mohou pomoci takzvaným pravidlem dvou vteřin.
5: Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za dvě vteřiny od toho vozidla přede mnou.
0: Olomoucký kraj připravuje velkou modernizaci výjezdových základen pro záchranáře v Jeseníku a Javorníku. Současné prostory už totiž nevyhovují. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové kromě toho také vznikne zcela nová základna, a to v Mikulovicích.
6: Mikulovice kraj vybral kvůli lepší dostupnosti. Nová základna umožní rychlejší výjezdy nejen na Zlatohorsko, ale i směrem na Vidnavu. V Jeseníku vznikne větší výjezdová základna, která bude zároveň sloužit jako školící centrum pro krajské záchranáře. Půjde o investici za zhruba 150 milionů korun. Nové základny by měly začít fungovat do roku 2030. Sport.
0: České tenistky Linda Nosková a Marie Bousková postoupily do osmifinále wimbledonské dvouhry. Mezi muži pak uspěl i Jiří Lehečka. Už ve třetím kole naopak vypadly dvě obrovské favoritky turnaje. Jelena Rybakinová z Kazachstánu a také loňská vítězka Iga Świąteková z Polska. Počasí. Do Česka míří déšť, v noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně na většině území občasný déšť, pouze na jihozápadě republiky srážky ojediněle, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky ojediněle bouřky, večera to hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, pouze na jihu Moravy až 26. Mírný severozápadní až západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer částečně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na západě Čech, na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov za Plzní za nájezdem na dálnici D5 na rychlostním úseku silnice havarovala dvě osobní vozidla. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
7: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už podruhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě, já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to Vchynčtí na Kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, to jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než táty?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože to měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
0: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 metry. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
0: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale to... Kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako lehodlince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
0: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono ty kavriáni byli 4 bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
2: Protože Kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl 4. kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden. To jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem. Seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl, ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený, takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá, a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak. Ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had. Ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí. Ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez bindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn. Další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z Višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začal generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo? A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, tak říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto. A vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Karmína Burána. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat

0: Na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinsky, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlong a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
1: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
0: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
1: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
0: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
2: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
0: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
1: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
0: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
1: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
0: Podle stání bych řekl až do 10.
1: Je to nějaká místnost bez oken?
0: Ne. Ne.
1: Propukl tu někdy požár?
0: Zaplať pánbu, ne.
1: Ani historicky?
0: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
1: Kolik tu máte schodišť?
0: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z bal 3.
1: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
0: Na cokoliv.
1: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
0: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
1: Měl jste strach?
0: Ne, okolo bylo lešení.
1: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
0: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
1: Jste trochu i zahradník?
0: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
1: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
0: Hrubosrstý jezevčík.
1: Jak to vzniklo?
0: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
1: Do kterých míst se bojíte chodit?
0: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
1: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
0: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
1: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
0: Tak ať si ji dají kam chtějí.
1: kde to nejvíc.

0: víc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
0: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
0: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
0: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
0: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
0: To je šťastný číslo.
1: No právě proto.
0: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
0: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběh

jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že se

0: Bejradě. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánu vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se ta terasa vyšší v toho údolí, se pruce láme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak, úplně to tak vypadá. Ano, ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo netryská?
5: Tryskal,
3: takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtišších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Nebyl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
3: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma?
3: Je to kniha jako stůl, tak bych člověk řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci, a on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest. Pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost. V mnoha případech naprostá blbost. Ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců, pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená, a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek, a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím, a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže a ten Lobkovic samozřejmě okamžitě vyzval na souboj, že jo?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Množství vody v půdě dosáhlo v části Moravy kriticky nízkých hodnot. V Praze je ode dneška výluka metra na lince C a potrvá týden. A počasí zítra převážně velká oblačnost, k tomu častý déšť, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Půdě na Hané a také v části Jižní Moravy je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z aktuálních dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Podle Miroslava Trnky z Intersucha množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
2: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší než je takzvaný bod vadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky jednoho metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
0: Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině tohoto týdne. V části Moravy ale pršelo méně nebo se jí bouřky zcela vyhnuly. Pražské metro ode dneška nejezdí v části linky C, a to kvůli obnově zabezpečovacího zařízení. Dopravu v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá do příštího pátku 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
0: Přesně před rokem zasáhl část České republiky rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitlo přibližně milion odběratelů. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje miliardové investice, aby se podobná situace neopakovala.
4: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos.
5: Čekat, někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce. Podle těch
6: na dopravním terminálu, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
7: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiči vyprošťovat lidi z výtahu.
5: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Za výpadek mohl podle ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
8: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
5: ČEPS plánuje v příštích letech investovat zhruba 13 miliard korun ročně do stavby nových rozvoden nebo posílení vedení. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Maroka jsou velmi blízko k postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. V 98. minutě utkání vedou nad Kanadou 3-0. Druhé dnešní osmifinále mezi Paraguají a Francií začne ve 23 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky, večer hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek, zítřejší maxima většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem do Brna na úrovni odbočky na Průhonice. Na 6. kilometru stojí osobní vozidlo a kamion po nehodě v odstavném pruhu. Jeďte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kivy, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michná, Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problému vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně zcvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé zcvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat kořičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhletím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky? To je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fredky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fredku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci, pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
2: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéfkuchař Martin Havlík.

velkýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobby redaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život. Podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný krtáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou.

0: litinu klidně nerez, mechanicky očistíte ten zbytek napečením, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete, no pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet, takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
1: Máte krásný obrovský grill, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
0: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
1: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
0: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání určitě ten plyn.
1: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
0: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
1: Přiuzujete také?
0: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř, a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
1: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
0: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrové kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
2: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmena, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: rybářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hníjí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu. Což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvarosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhko rády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skuter, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Velké obchody v celé České republice zůstanou po oba sváteční dny otevřené. Vedení radnice v Prostějově pokračuje v přípravách výstavby nového plaveckého bazénu a počasí zítra převážně velká oblačnost, k tomu časté přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Obchody o velikosti přes 200 metrů čtverečních mohou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu vždy ověřit.
3: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Zástupci prostějovské radnice chtějí zhruba do měsíce vypsat výběrové řízení na firmu, která ve městě postaví nový plavecký bazén. Práce by mohly začít v zimě nebo nejpozději v příštím roce. Řekl to Českému rozhlasu náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Město podle něj počítá s investicí více než 700 milionů korun. Každý další měsíc ale tato cena narůstá.
4: Bohužel meziroční růst prací ve stavnictví je 5-13%. Díky výrobné krizi ten růst je daleko větší a my každý měsíc vlastně toho prodlení. Což nastal půl roku zpoždění tyhle záležitosti smutné, které nastaly, a nás to přišlo na nějakých pěkných pár milionů korun, které bohužel musíme zaplatit navíc.
2: Rytířské turnaje a představení uvidí také zítra návštěvníci hradu Valdštejn v Českém ráji. Každou hodinu je čeká vystoupení šermířského a divadelního souboru Nostra Ex. Zájemci si mohou prohlédnout také novou stálou expozici barandovských kostýmů, které se objevily v nové pohádce Princezna stokrát jinak. Upřesní Radim Štícha ze zprávy hradu.
5: Hrad Valdštejn se stal vůbec první památkou, která má kostýmy z této pohádky v zápůjčce. Kostýmy doplňují interiéry klasicistního domu a návštěvníci mohou nahlédnout i do zákulisí filmové tvorby. Výstava potrvá do konce srpna. Sport.
2: Fotbalisté Maroka postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Kanadu porazili 3-0. Od 23 hodin se bude hrát další dnešní osmifinále Francie-Paraguay.
0: Počasí.
2: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně, na většině území s občasným deštěm, jen na jihozápadě republiky srážky ojedinělé. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky ojedinělé bouřky. Večera to hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Zítřejší maxima mezi 19 a 24 stupni. Na jihu Moravy může být až 26. Mírný severozápadní až západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov. Mezi nájezdem z dálnice D5 a sjezdem na Dobřany je po nehodě dvou osobních vozidel stále neprůjezdný levý jízdní pruh. Zpomalte tam. Tolik doprava. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Přejeme vám příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
7: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
6: Proč myslíte?
7: Televize je totiž fotbal.
6: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
7: Teplo, žár.
6: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
7: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, vlastníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
6: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
7: To jsem viděl v televizi.
6: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl.
1: Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
2: Hvězdné návraty.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
1: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
3: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
1: Šila i na vás doma?
3: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
1: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
3: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní, jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
1: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
3: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
1: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
4: Co to je?
5: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti.
4: On nás zavřel. Otevři, Paganini, nebo to vyrazím.
5: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
4: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmej.
6: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
5: Ještě minutu, chlapci!
6: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
4: Stejně neumíš hrát na housle. Ty srabe.
5: 4, 3, 2, 1.
7: Tak to vidíte, chlapci. Zbaveni bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký kdy lidé postavili.
1: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na Státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
3: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
1: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
8: Dámy a pánové, František Ringo Čech. Já!

0: Hezky.
1: František Ringo Čech. Vlastně, ty se pohybuješ už dlouho, že jo, v muzice, v umění.
0: No, když jsem maturoval s Hermanovou. Skoro.
1: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
0: Geniové se objevují sami. Prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, aby jsi je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
1: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
0: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
1: Nevím. Si.
0: Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
1: Textů?
0: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300×4.
1: Co jde?
0: Dobrý počtáš.
1: No dobře, no. Když jsme ty tvoje nejslavnější texty, že? Nebo pro nás, jo?
2: Že jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
1: Nápoj lásky číslo 10.
0: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
2: No, to je dobrý hál, jo? Máš třeba vizážistu?
0: No, asi ne. Na co?
1: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, že jsi jako dlouhý vlasy za růz, jo?
0: Ne, to je...
1: Je živej ten vizážista?
0: Vizážista. Vizážista je... Je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
3: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
4: První skupina byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byly moje začátky, no.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: František Ringo Čech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Já jsem vyvíjel se muzika, vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympic právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock and roll byl živá muzika, takže jsem jí začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord a to je It's been a hard day's night. Já jsem myslel, že se mi to zdá, já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky, jo. Právě jeden z nich je teda, to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slavie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé, a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to taky svatbu a tak dále.
3: Máš nějaký zvíře na baráku?
4: No, měl jsem, ale já mám alarm, a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře, protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
3: Mikeš Botáš
4: asi. Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
5: Co jsi s ním udělal s Mikeši?
4: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To nepřijde na zmar.
0: To byla krátká ukázka z pořadu Mr. GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
2: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Anderlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí. Ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
0: Dobrá, Tak odteď je tedy František Ringočech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopičiny Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl bys se k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
6: Ale to je Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takový nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně,
6: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá, je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý vede slepého,
6: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: No,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
7: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena.
7: Ty nevíš, kolik stojí svíčková.
5: Já taky ne.
7: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně.
5: To je nádhera.
7: Co z toho neumíš.
5: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
7: Ano.
6: No, prosím.
5: Karle, ty nejseš jenom goldene Stimme Ausprák. Ty seš goldene Štětec Ausprák.
0: Majitelům obrazů Františka Ringočecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringočech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
8: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
0: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.
9: 2 koruny 50.

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl jsem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatreská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Fence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem zpětý s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No, tak ale chybu jsem udělal. Zaprvé jsem udělal chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten soubor bydleli pohromadě. Takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky. Takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky. No.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise zápor Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kucí, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice.
4: No to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlost, Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech. Tak všichni věděli, co je to RT. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. Malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a který si nejvážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem

0: Venku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. A na tu šanci čekám. V ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle. Ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě přátelé teprve taky dobíhá zmatený obránce. To, já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, odtamtať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, pač on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
1: Mimochodem, poté, co se František Ringoček vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts. Napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No, tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením. Většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije. A oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, pojď mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale to byly jen ojedinělý pokusy. Já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já naopak, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková lidé, že my jsme se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlingra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat Dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlingrem padli do voka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takový, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
5: Já počítač myslíš, no, ne Novotný.
4: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba, Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
5: On neví, nebo, co je dum-dum.
4: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
6: Ano.
4: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafe. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
6: Jako na té klávesnici.
4: Ano, ano. A vidí.
5: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
4: To je obžaloba, to je tady...
5: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
5: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
5: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
5: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Vždyť já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěžuje, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
2: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak ono nezapomeňte, že komik jaksi není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma, tak jako ušklívej. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistický, mladýho socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
4: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
4: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
7: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
4: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
7: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctěrady, dej mi hubičku.
4: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... Mohla bys mít miminko.
7: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
4: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
7: No když mě chytíš, tak co?
4: Ale já tě stejně nedohoním.
7: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
4: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
7: Tak ctěrade, já se teda otočím,
4: tak
7: jo?
4: Tak se otoč.
7: Tak.
4: Ale je to síla, Šárko.
7: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
4: Když tě chytím, taková čuňárna.
7: No.
4: Musíš mi dát květinu.
7: Víš co, do toho háje si tě sám.
4: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
7: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
4: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma. Když jsou na řípě.
7: Na řípu jako na hradu.
4: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
7: Myslíš Germáni?
4: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vemem sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
7: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky? Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbost.
4: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
7: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z vochlasty jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. S vámi je Český rozhlas Honza Macoun a na dálku z Prahy od mixážního pultu taky Petr Kubala. Tak jemu mávám a mrkám a vám taky přeji dobrý večer, pěknou noc, klid, pohodu, úsměv a hlavně konečně klid bez těch vašich obsesí, bez těch vašich úchylek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Sobotní noční linka na téma moje úchylky. Mimochodem, aby to bylo kompletní, Borku, jsem rád, že posloucháš. No ne, je třeba vědět o tom, že i moderátoři ostatní tohoto pořadu poslouchají, vnímají a čekají na nějakou tu výzvu. Tak prosím pěkně, pojďme si
2: jen předat pomyslné žezlo. Protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek.
1: No tak budu rád, budu moc rád. A jestli, Borku, posloucháš, zajímala by mě i ta tvoje úchylka. Nejenom od posluchačů. K tomu budeme říkat jakkoliv, o tomto dnes v následujících 2 hodinách vysílání bude. Ještě jednou zdraví Honza Macoun a posílám na úvod Ivonu Přenosilovou.

0: Máte nějaký divný zvyk? Rovnáte věci podle barev? Kontrolujete zamčené dveře? Vadí vám špatně zavřená skříň? Sbíráte podivné věci nebo mluvíte sami se sebou? Můžete taky čichat ke knihám? Milujete vůni benzínu? Máte vlastní hrnek? Hlídáte si své místo u stolu? No nedej bože, kdyby si tam sedl náhodou někdo jiný, to by byl velký malér. Možná ne, tak jako veřejně, ale v té vaší duši musí být hrozný hokej. Já se vás ptám, jakou máte úchylku a ven s tím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linku otevírá Iveta. Zdravím vás, pěkný večer.
2: Dobrý večer, krásnou noc. Zdravím všechny posluchače, co mám ráda, co slyším. Tak, Honzičku Macoune, já vám něco povím. Já mám takovou uchylku, já miluju boty.
0: Boty? A má to nějakou boty. Konkrétní věc, jako boty z kůže nebo boty z falešné kůže?
2: Nádherný boty, já nevím, třeba od Batí, jo, ale byla jsem v Řecku a byla jsem mladá kočka, a koupila jsem si nádherný lodičky s vysokým podpatkem, takový růžový sametová kůže. Jo, to byly boty nádherný. Byly drahý. No. A já jsem si je přivezla z té dovolené z toho Řecka. A já miluji krásné boty, ale teď už nenosím ty vysoké podpatky. Jo, to bejvávalo. Bejvávalo, jo, když jsem byla mladá kočka. Já jsem nosila mini sukně, měla jsem krásné nohy a nosila jsem nádherné lodičky, třeba otevřený, zavřený, uzavřený, kožený, na vysokým podpatku. No kočka, jak bič.
0: Jo? Jinými teď slovy se dá říct, že máte fetiš na boty.
2: Na boty, no. A ještě miluju krásné kabelky. Krásné kabelky, to je taky moje uchylka. Jo, nádherný kabelky. A
0: no, tak to máme jako do úvodu docela dost co říct. V tom případě píšu si u vás. Iveta, boty a kabelky.
2: Něco dopočítat. No, a potom ještě mám jednu uchylku. Krásný chlapi.
0: No tak děkuju pěkně, že jsme ve spojení hned takhle chlapa. Na úvod. Beru si to trochu osobně.
2: Když vidím krásného chlapa, musím mít malý zadeček, jo. Já jsem sportovala, já jsem byla taky krásná kočka. On musí mít krásné nohy a krásný zadeček.
0: Tak to asi mluvíte tady o mém kolegovi Petru Kubalovi, protože tady v tom závěru už jste si to trochu pokazila. V tom případě si myslím, že by to bylo dobré, kdyby jsme to uzavřeli taky písničkou, která je připravena od Karla Gotta, Marcely Holanové. Čau, lásko, Iveto, dobrou noc a děkuju.
2: To je dobrý. Zdravím všechny posluchači, já je miluju, já je poslouchám. Tak, Honzičku Macoune, dobrou noc.

0: Dneska se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na takové státní zvyky, domácí rituály, takové drobné posedlosti a věci, které ostatní třeba nechápou. Někdo musí mít doma všechno přesně srovnané, jiný si schovává účtenky, krabice, staré časopisy nebo igelitky, někdo nesnese drobky na lince, jiný... No, moment, ty drobky na lince, já nesnáším úplně kolečka od nápojů, od těch sklenic. No tak to by mě nedořezalo. Teda spíš to by mě dořezalo, jakmile si toho všimnu, tak to umírám, moje duše přestává fungovat a nemůžu se soustředit. Ale někdo nesnese i jiné maličkosti, třeba někomu se takové ty věci zdají až kravinoidní, takové zbytečné, ale pro toho druhého můžou být součástí jeho vlastního světa dost podstatné a může mu to zničit v ten daný okamžik třeba náladu anebo soustředění, protože jakmile vidí, že něco není podle jeho správnosti, tak to může být docela pěkný faul. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Ještě jednou připomínám noční linka dnes při sobotě. Ano, sobotě 4. července 2026 na téma Moje úchylka. Před chviličkou jste taky slyšeli, před písničkou, předchozím vstupu taky štěknutí, ano, tím se ozvala taky Bára, protože tu jsem nevzpomenul do vysílání, byl to mimochodem první historický okamžik, kdy byla slyšet do vysílání s tímto zvukem, protože jinak je hodná, spinká pod stolem, ale tentokrát si chrání svého pánička, který na dálku do Prahy zdraví a do České republiky. Tak pojďme k telefonu, kdo nám volá, dobrý večer. Já vás poslouchám.
1: No, tak jestli to jsem já.
0: No to jste vy, úplně celá vy, ale nevím která, protože vás je
1: tak
0: moc.
1: Mě, to jsem já s delší odvukou, protože jsem měla telefon, zase kolaps s telefonem.
0: Nevadí, tak já mám Jarmila možná kolaps připojení, jenom prosím představte se nám, ať víme všichni, kdo jste.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím.
1: A stišuju rádio hnedka.
0: Ano, prosím pěkně, nejenom pro vás, ale i pro ty, kteří jenom tak pasivně poslouchají a třeba se dneska přemůžou a zavolají rádio vypnout. Jarmilo, ven s tím, co máte za úchylku? Já si to potřebuji poznamenat.
1: Ježíš, já mám úchylek.
0: No tak prosím, já si otevírám úchylku.
1: A3. Já si myslím, že úchylky máme všichni. Všichni. A buď je to nevědomky, že si to třeba ani člověk neuvědomuje, nebo
0: No, my vám rozumíme, ale taky se nedokážu teď rozpomenout, ale chápeme se.
1: Ano. A s tím, že teda já mám úchylky už odmala.
0: No tak píšu si.
1: Takže já třeba, když jsem byla malá, tak prostě, když jsem šla někam po cestě, tak jsem viděla kamínek a prostě ten mi padl do oka, ten jsem musela mít, ať byl za plotem nebo kam, kdekoliv. To, když se mi to líbilo, tak prostě to muselo být.
0: Přemýšlím, že nejste kameníkem.
1: Ne, nejsem, ale jsem takovým sběratelem. Až někdy mi děti nadávají a teďka, jak mám tu nemoc vlastně, takovou dost špatnou, že mi tečou nohy, ale už se to uzdravuje. Zrovna teď mám tady nahoře, nad hlavou, abych to měla dobrý. Takže já mám takovou fantazii, že prostě když něco vidím, a i třeba staniol nebo něco, papírek od bonbonu, já vím, co z toho bude, já totiž dělám aranžma a já už vím, co, kam to dám, jenže hned se na to nedostanu, takže se to tady hromadí, ale jako dělám se dost, že to mě strašně naplňuje a
0: Taky vám rozumím, taky bych to nevyslovil.
1: Odreaguju a prostě dělám.
0: Ano. Ale. Už nejsme ve spojení s Jarmilou. Těch úchylek, která bylo, já si to znamenal zdárně, ale ty kamínky, vidíte, to by mě nenapadlo, že by na to někdo mohl mít nějaké duševní pnutí. A co vaše duševní pnutí, jaké máte? Zdravím všechny posluchače, ať už nás posloucháte v práci, doma na cestách nebo kdekoliv. Tady je Český rozhlas, Honza Macoun a hlavně vaše příběhy. V noční lince dnes na téma Moje úchylka.

0: Honza Macoun na jedné straně, na té druhé Petr Kubala, ten to všechno odmačkává, technicky spojuje, doufám, že spojení vydrží a doufám, že se uslyšíme i s Brnem. Kdo nás tam poslouchá?
1: Dobrý večer, Honzíku. Tady Ludmila z Brna.
0: Má láska z Brna. Ludmila, dobrý večer. Povídejte.
1: Takže já vám řeknu, že já jsem byla odmala taková, že jsem přišla třeba domů z toho ze školy nebo z učení a vyslíkla jsem se a jak jsem si vyslíkla nádobí, tak jsem to nechala ležet. Moju mamku to tak strašně vytáčelo a že vždycky mě říkala Ježišmarana, já chcu, vždycky na mě volá Liduša, pojď sem, okamžitě si to uklid, já chcu zvědavá, jaký bude tvoje, až se vdáš, jaký budeš ty mít domácnost. No tak to jsem si vzala k srdci a teďka jsem blázen, uklízím, pořád uklízím, jak jsem měla malý děcka a v těch 70 letech, tak tam byly moderní na pohovkách a na křeslách to leckýmo.
0: Ježišmarjano, to si teda, to byla hrůza dneska v očích.
1: No a takže já jsem to měla taky. A když jsem šla spát, tak jsem to všechno narovnala. Ráno vstanu, děcka byly tří vzůru než já, oni to poskákali. Oni do dneška, dneska je jim 50, kolem 50, a oni do dneška mi říkají, onko, ty jsi byla blázen. My jsme chudáci museli sedět na zemi, aby jsme ti to nepomačkali.
0: A dneska, když někam přijdete, nebo přijdete domů, když budu teda konkrétní, odhodíte to oblečení a necháte ho tam?
1: Ne, to nedělám. To ne.
0: Vysrabe.
1: To nedělám, ale já vám to řeknu. Ale zase mám, já bydlím sama, takže mám uchylku, že si vykládám sama pro sebe. Ano. A to ještě, když jsem měla chatu. Takže kousek, já nevím, třeba 20 metrů nebo 30 metrů ode mě měli chatu kamarádi a ten pán tam většinou jezdil sám a vždycky na mě volal. Lidu, no, pojď na kafe. A já vždycky, jo. A pořád jsem něco dělala. A on mi říká, co říkáš? Ježišmarja, ona si vykládá sama pro sebe. A já říkám, no co, když teď nikoho nemám, tak co? No a teď teda, když ke mně přijde kamarádka, takže já mám polštářky na čančany, jo, a ona přijde a říká, já si tady u tebe lehnu. A já říkám, jsi normální, Maruno? Tak to teda ne, přišla jsi na návštěvu, takže nebudeš mě tady kazit ty moje polštářky kazit. A ona, a protože jde mě pokoj. Ona mě vám to rozháže, já jsem z toho tak nervózní. Až podejde, první si to zase všechno naskládám. A druhá, ta zase přijde na návštěvu, a nosí si oblečení. Ona přijde a převlíká se u mě.
0: Ale to je ještě v pořádku, to, že se převlíkne, to je ještě dobrý, ale my jsme třeba měli sousedy na proseku, ještě když jsem byl malý, Hruškovi se jmenovali, to si pamatuju do dneška, a když přišli na návštěvu, tak protože panu Hruškovi strašně, no vlastně nevím si, no, tak se na to neposlouchá, ale tak trošku mu byly cítit nožky, tak no. Proto, aby měl vstupenku do našeho bytu, musel si vždy dát nohy do igelitového pytle.
1: No a taky nesnesu ty drobky na té lince a nešla bych spát, když, já mám teda myčku, takže když tak si to nadkládám do myčky, ale nešla bych spát, kdybych neměla srovnaný polštářky, umytý všechno po lince, poskovávaný a teprve potom si můžu jít lehnout.
0: Až o vás řeknu, že byste byla opravdu dokonale trošku hrábnutá, tak to byste ještě musela mít ve finále ty hrnečky daný ouškem doleva nebo doprava, do toho správného směru. Ježíš Maria, tak vám hráblo taky, těší mě.
1: Hoziku, ale já vám něco řeknu. Já jsem ve znamení paní a pana je puntičkářka. A to je asi ono.
0: No, nevím, ale evidentně bychom se zabili. Zajemně. Moc děkuju za zavolání. Byly to hezké úchylky, na to mi nestačí ani A0. Děkuju, znamenám si, píšu si a co je ostatní. Milí posluchači, děkuju, že dobrou zavoláte noc, už dopředu. Dobrou noc.

0: Každý člověk má nějaký vnitřní systém. Někdo ho přizná, někdo se tváří, že žádný nemá, jenže běžný život je plný takových těch malých pravidel, ze kterých se to všechno skládá. A ty si vytváříme kvůli klidu. Tohle bylo velmi neklidné, tohle mi připomíná, no to je vytáčený internet. Ahoj pane Honzo, ahoj pane Kubalo, mistře zvuku, já mám divný zvyk. Vystavuji si krabičky od telefonu a na zdi mám diskety a staré takové věci, které se dají pověsit na zeď. S pozdravem Lukáš z Železné Rudy. Lukáši, zdravím. Lukáši, disketa. To už dneska snad nikdo ani neví, co to disketa je. Že byly ty velké, na které se vešlo nic, a větší nic se vešlo na ty malé potom, nebo menší. Bože, to je pravěk internetový. No, dneska prosím vás, bavíme se na téma lidské úchylky nebo duševní úchylky, vaše úchylky. Říkejte tomu, jak chcete, třeba duševní porucha, to je ve své podstatě jedno, protože stejně ve finále to potom bude znamenat jedno a to samé. Třeba mám kamaráda a ten kamarád má rád maliny, jo, maliny. Dokáže jich sníst chlapec mnoho, dejte před něj kýbl malin. No vůbec, jako kdybych měl plantáž malinovou, vůbec si ho tam neberu jako brigádníka, protože on víc by sežral, než by si vydělal.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Malinové, pardon, to už jenom síla zvyku od kamaráda. Vidíte, a já na něj častokrát myslím, protože když jdu nakupovat a vidím někde něco malinového a může to být cokoliv, a začíná to malinovou štávou, kterou si mimochodem taky dokázal vylít po celé domácnosti, jenom protože je velký neštěka na otevírání čehokoliv. Taky myslím, že za historii, co se známe, jsem mu koupil malinovou vůni do zásuvky. Ten byt malinově provoněný vůbec nebyl, ale evidentně z toho vrnil blahem. Co všechno může být malinového, věřte tomu, že co uvidím, to koupím, protože už jenom pro tu prču tu stojí za to. Telefon do studia 731 800 900. Peťa Kubala, jakmile někdo zbystří, tak okamžitě bude ťukat, přepojí do vysílání, protože bych se rád seznámil i s těmi, kdo pasivně poslouchá. A třeba jen tak, jako se říká, ne, nebudu volat. No to teda jako okamžitě zvednout telefon, ať už pevnou historickou linku, ťukejte, vytáčejte číslo, které jste slyšeli, anebo pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdyby vás zajímalo, co je mojí úchylkou, tak to bychom tady byli hodně dlouho. Myslím, že kratší bude písnička Michala Davida.

0: posluchačka Jarmila by měla být na druhé straně. Zdravím vás, kolega Petr Kubala.
1: Jana.
0: Mi stačil. Jana, tak on nejenom, že on mi neumí ani říct přesné jméno, kdo volá, tak to se omlouvám. Já ho zabiju, až ho uvidím osobně. Omlouvám se vám hluboce do Brna.
1: Ne, to nic se neděje. Nesnáším špinavé ruce.
0: No.
1: Je to hygienický návyk asi, jo. Doma vždycky přišli jsme domů, umyli jsme si ruce. Takže nesnáším svoje, nebo meju si častokrát, nebo několikrát za hodinu ruce. Ten pocit, jako že mám špinavé ruce, anebo i u ostatních. To jako asi je to úchylka, nebo spíš hygienický návyk.
0: Používáte takové ty vlhčené ubrousky?
1: No tak...
0: Používáte třeba vlhčené ubrousky, anebo nejhorší, jo?
1: No, ale jinak umejte se ruce, přijdu domů, no, umeju se ruce. Když ruce, se dívám ruce. Na filmy...
0: Kolikrát denně to...
1: No to nevím.
0: Kolikrát za den dokážete umýt ruce a kolik máte spotřebu mýdla?
1: Ale to tak... Kápnu si mýdlo, to vůbec není podstatný, ale... Nebo si je opláchnout aspoň, no. Ale... Současných vesil.
0: Ale je to věc, která vás trápí, předpokládám.
1: No, trápí mě to, nebo ukazuju se ve filmech, inscenacích a kdekoliv. Přijde žena domů, ruce si neumeje, šahá na jídlo, šede do ledničky, já nevím co. Prostě nelíbí se mě to. No, tak to by byla jedna uchylka, no, možná hygienický návyk. A potom ano. Mě vadí... Zarostlí muži, kteří mají strniště, ani vous, ani nejsou oholení. Připadá mě to nedbalý, nehezký. Dělá je to starší.
0: Jako, no, tak, no, tak v tom nedbalé, případě buďte ráda, že na mě nevidíte.
1: No tak máte strniště, anebo trošku delší.
0: No mám, ale mám čisté ruce zase.
1: No... Tak aspoň to, no. Nedbalé oblečení.
0: Děkuju pěkně. Ano.
1: No, dobře, tak jo. Tak dobrou noc.
0: Ne, to je v pořádku. Omlouvám se případně za to, že když tak přeskočím, přemluvím nebo skočím do řeči, dneska to spojení je takové lehce opožděné, takže za to se případně omlouvám, i když někteří z vás to berete jako takovou tu nevrlou normu, když vysílá Honza Macoun. Každopádně dnes na téma sobotní noční linky, moje úchylka, ale dokážu to pochopit. Nečisté ruce a duševně je třeba si mít ruce a to už potom člověk možná ani nevědomky dělá, musí stále jít do té koupelny nebo k tomu umyvadlu, protože jinak hlava nedá pokoj. Je pravda, že ale dokáže hlava zazlabit i s jinými úchylkami nebo s jinými takovými zlozvyky, i když úchylka není zlozvyk. Jo? To zase je taky pravda. Na druhou stranu je to věc, která vás zaměstnává duševně. Budu rád, když zavoláte 731 800 900 anebo taky napíšete a píše vás poměrně dost. Už se na to dívám tady do systému. Ano, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání píše se zde třeba. No, ahoj pane Honzo a pane Kubalo. Já jsem úchylný tak nejspíš na to, aby si lidi dávali cokoliv před ústa, když kašlou nebo kýchají. A na to jsem velmi alergický a někdy mi to i vyčítali, že jsem... s tím až otravný, ale já to učím i děti svých kamarádů, i v rodině, protože podle mě je to základ ve výchově dětí a měli by se to učit už od malička a hned by bylo o hodně míň nemocí. Je nechutný, když stojí skupinka lidí povídající si a jeden z nich bez ruky a do celé té společnosti kýchne. To je podle mě vrchol, tak s tím všude otravuji a všechny tím prudím a je mi to jedno, protože si na to potrpím. Vle, já nebudu kýchat teď, rozumím vám, o co vám jde a čemu chcete zabránit. Na druhou stranu, když jsou nevychovaný, tak co s tím naděláte? Musíte zasáhnout. Jedině Pavel ze Židlochovic.

0: Kdyby se vám náhodou zdálo, že slyšíte z toho okolí tady z mého prostředí, ze kterého pro vás vysílám nějaké dunění, štěkání, případně kokrhání nebo dobrý večer, tak prosím vás, nelekejte se, otevřel jsem si okna a úplně to není nejideálnější, jak zjišťuji, tak berte to prosím jako letní omluvu jednoho prostého moderátora z Prahy, který nyní v Praze není, ale má v Praze spojku, která pustí do vysílání teď koho. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jarmila z Český Třebový.
0: Zdravím vás do Třebové, jak se tam máte?
1: No, máme se dobře, dobře se máme. Prší bez tak asi, jo. Ale chtěla jsem vám říct moji úchylku, která není
0: no, tak
1: stará.
0: S ní. No tak.
1: Na rozdíl ode mě. Já jsem ročník 50 a moje úchylka je stará asi tak pár měsíců, nebo tak nějak. Ráda jezdím na kole a když jedu na tom kole, tak já sčítám všechna čísla, která jsou na autech. Jak je značka?
0: Ano.
1: No a to je moje úchylka, tak vždycky 7, 8, 5, 6, 4, 6, šup. A když to nestíhnu, tak se ještě otočím, abych si všechna čísla dala dokupy. A tohle dělám no. Já.
0: Počkejte, a to jako to jenom tak, to přišlo jako blesk z čistého nebe, nebo
1: ano,
0: jste učitelkou matematiky?
1: Ano, z plezíru, z radosti, jenom si prostě jedu a zkouším to velmi rychle, to spočítat a to je
0: co děláte s těmi písmenky?
1: Písmenka ne, ty vynechávám, jenom
0: tak ty hodíte někam do skladu, nevšímáte si, a co je výsledkem, jenom to číslo, nebo sčítáte a
1: ano,
0: jako
1: prostě pršíte? Jedu a kolik jsem jich asi sešlo, nebo vidím řadu aut a říkám, tak tam bude 11 aut a je jich tam třeba 12.
0: No, tak, jak vás to moc zatěžuje v té hlavě?
1: Prosím?
0: Jak vás to zatěžuje, jako duševně, protože třeba jako může se stát, že...
1: Je to činí
0: že...
1: veliké potěšení.
0: Yeah,
1: já jsem
0: z toho
1: úplně
0: rád.
1: Vedle, jak já to spočítám a teďka jedu dál a mám další a další.
0: Kdybyste byla dobrá sčítačka provozu automobilů na silnicích nižších tříd, které se dělá, myslím, jednou do roka nebo dvakrát
1: no,
0: do roka.
1: No, a ještě kdybych znala tak numerologii, že bych věděla, co znamená to výsledné číslo, tak to teda by bylo něco.
0: No, ale to vy máte za ten den, máte ale potom moc čísel, jako, nebo...
1: Nevadí. Já jsem úplně šťastný člověk, když to všechno spočítám. To je...
0: No, a teď jde o to, kdybyste to spočítala třeba babě, je to možný? Stane se něco v té hlavě?
1: A připomíná mi to Malýho prince, jak tam ten chlap pořád na ty jedné planetě počítal.
0: No jo, tak to je...
1: Vec, ale to nevadí, mě to nevadí.
0: A je to hezká úchylka. Řekněme si na rovinu, ta nikomu neškodí a nikomu neublíží a ani vám v duši, protože evidentně z toho máte radost, jak no, dojedete do nějakého cíle.
1: Ano, moc děkuju, že jsem se dovolala, pane Honzo, je to super. Já se
0: děkuju,
1: dneska bavím,
0: fakt, že
1: jo.
0: Jo, já se jako bavím o trošku míň, protože nevím, vlastně nemůžu moc jako úplně zasáhnout do všeho, do čeho bych chtěl, ale počítejte si. Udělala jste mi takovou radost, že mám z toho usítnout.

0: Klidně mě ohodnoťte jako, ale klidně píďo.
1: Ne, já jsem spokojený v České Třebové, jsem rád, že posluchači nejenom poslouchají, ale taky volají a nejsou úplně normální, protože jinak bychom si neměli co říct.
0: Ano, děkuji vám.
1: Já taky děkuji. Dobrou noc.
0: Jo, dobrou noc, nashledanou.
1: A já ještě doplním, v případě, kdybyste chtěli zavolat, tak a nepamatujete si ta čísla, jo, tak ještě jednou, nejenom do Třebové, pojďme si připomenout linku do studia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Jinými slovy, páč to bylo krátké povídání, tak můžeme klidně přihodit ještě další. Péťo, kopni dalšího volajícího sem do prostoru našeho, ve kterém vysílá Noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska se bavíme na téma úchylka, jo, nebo úchylky, kdo jich máte víc, klidně sem s tím. Jestli je to tak zásadní i pro mě, to vám řekne husík kůže i z mé jizvy po mé levé ruce, nebo na mé levé ruce. Zlomená ručička na třikrát, helejte se, dokážu odhadnout všechno. Dobrý večer, kdo nám volá? Haló, kdo je tam, kdo je na druhé straně? A neslyším nic. Určitě tam někdo je, zkuste aspoň vzdechnout. Ani to ne. Řekli by Němci, šáde, Péťo, dáme jiného posluchače nebo posluchačku. Zkusíme mluvící, dokážeš to nějak zařídit? Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Ano, kdo pak je tam?
3: No to jsem zrovna znova já, protože já se tady povídám. Mě vybil telefon, to je Karla z Vysočný.
1: Ano, zdravím.
3: Já jdu stišit rádio rychle.
1: Ano, máte to daleko? Jo, vypadá to, že to je ještě do jiného patra. Ne, dobré. Tak povězte, jak to tam máte.
3: Já si tady tak povídám a pak říkám...
1: Ano, jste z dálky, jako kdyby na mě mluvil Krakonoš.
3: No, teď už jsou blíž,
1: No, já už jsem s vámi, já vás chci, tak povídejte.
3: No, tak. Já nevím, co jste ode mě slyšel naposled.
1: No,
3: já jsem tady povídala, jak se mě všechno hodí, protože dělám různé věci a
1: ano.
3: Děti mi nadávají, že všechno, že jsem takový sběratel všeho,
1: ano.
3: A že už bych měla přestat. Tak já vám tady vykládám, jak jsem tady co a co dělala, nebo co jsem si pozbírala a říkám, slyšíme se a ono nic.
1: No, jo. Takže sběratelka čeho konkrétně?
3: Sběratel, třeba jdu po cestě a vidím tam pěkný kamínek, nebo odhozený papír, staniol, takže si to taky vemu, že jo, mám takový košiček nebo kabelku, tu nosím pořád. Ano. A musím, a jako dřív jsem nosila hůlky, jako klacky jako hůlku, takže se pěkně jako tohle, a když se nechci vohnout, tak si klacíkem do toho šťournu, a když se mě to líbí a vidím tam nějaký obrazec, tak to je moje, že jo.
1: No. A co s tím děláte potom? Jako kam to dáváte?
3: No, já mám totiž, ani když jsem neměla tu rekvalifikaci, já mám rekvalifikaci na aranžmá a pomáhám, že dcera je vyučená zahradnice a má taky hrad aranže, skate.
1: Ano, jako rozumím.
3: Takže děláme vazby, různé svatby a to byl vždycky můj vášivý koníček, dělám různý vazby na dušičky a na Velikonoce a jezdíme po burzách nebo s přítelem vlastně.
1: A jo, no, takže, jsem chtěl říct, a s těmi kamínky co? Jako to děláte komu potom radost?
3: No, dělám vazbu nějakou, tak třeba osázím mísu s netřeskama, že jo, nějakou a dám tam kamínek, mušličku a prostě vezu to třeba paní sousedce Dobrená, ta má to hrozně ráda. Jo, a když třeba nějakou kytku, jak jsem tuhle volala do rádia k vám, tak taky ty kytky, jak trhám po struhák, tak taky to nikomu dám prostě s tím, že teda má někdo radost, no.
1: Ale to takže u vás, ano, povídejte.
3: No, dopovězte, já to...
1: No, no, tak jenom jsem si říkal, že jako jestli to začíná kamínkami nebo dalšími věcmi, které máte ráda, které tak jako sbíráte, jako co by se vám v té hlavě odehrávalo, kdyby náhodou, nechci to převolávat, ale třeba...
3: Já mám takovou představivost, takovou ano. Velkou představivost, že prostě se mi hodí asi všechno, aby se mi hodilo aj.
1: Tím pádem ale ještě víc nabývá ta moje otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Kdybyste vyhořela, tak to máte v duši, ale jako úplně, to byste měla guláš. Ještě
3: no
1: větší.
3: To guláš, no. A přitom si tak jako hodně pamatuju, jo. Já jako třeba žaba, tak jak se hrávalo za nás, za to táče, ještě když jsme chodili do Měšťanky, třeba ty čísla na autech, 2-2, neštěstí, 3-3, má tě rád, 4-4, rande, jo, 5 polibek a takový. A nebo ty koprtiny, jak se trhlo, mám tě rád.
1: No, to, ano. Ježíš, to,
3: tím jsme se zabývali. A já jsem na to věřila, jít přes kanál, šlápnout, je, to neštěstí. To jsem se vyhybala, jak šel kříže. A 13. v pátek, no to je hrůza, katastrofa, černá fotka. A teď je to u mě, prosím vás, všechno naopak.
1: Fakt?
3: Já to prostě mám všechno naopak, jak ten můj organismus, jo. Takže a vůbec mě to nevadí a vždycky jsem telefon zvonila, já jsem letěla, když jsem se nepřerazila a teďka říkám, když mě někdo bude chtít a něco potřebovat, tak si zavolá znova.
1: No, ale čím to je, co se vám odehrálo v životě, že jste na to takhle přišla nebo jste dospěla do této fáze?
3: Prosím vás, mně se stalo totiž před 2 rokama, už musím říkat skoro, že jsem teda byla s přítelem, co jsme se potkali v tom lese úplně osudově, tam jsem dostala, no teď to neřeknu to slovo, houbařskou. No.
1: Já teď si přemýšlím, co jste v lese mohla dostat.
3: No, přednášku, že všechny houby fialový jsou jedlí, což jsem nevěděla, jo. A to byl takový starší pán. A my jsme se potkali prostě, a on mi povídá, nebo já mu povídám, říkám, tak kam, abych ani nechodila. A on, ale jo, jen běžte. A já říkám, no jo, tak když už si to tam vyzbírám, že to tam byl, ale já jsem slepej, hluchý, já to víc nenajdu, než najdu. Tak jsme se takhle jako jenom pozdravili a on byl z Brna, musím říkat, byl z Brna už, i když je to hořký. A my jsme se potkali za chvilku zas a on povídá, já jsem viděl jen ty vaše bílé galoše, protože já jsem dělala v stejrárně a my jsme si mohli, když se jakoby to vyhazovalo do kontošu, tak jsme si je mohli na lístek vzít, jo. A já jsem je měla takový šikovný, široký, protože já trpím na křeče, když zouvám gumáky, protože tam jsem umývala a to tak mě brali křeče. Tak on, že viděl jen ty bílé gumáky. No a bylo to osudový opravdu, protože jsme se teda dali dokupy. Byli jsme skoro 8 let spolu s tím, že jsem s ním prožila tak krásný období, že za 34 let s mým ex-manželem jsem to vůbec nepoznala. No a bohužel teda mi odešel s tím, že teda se nechtěl dočkat toho, co ho potkalo s poslední manželkou, o kterou přišel, když mu umřela v nemocnici, ani mu to nedali vědět. No, takže takhle. A já jsem onemocněla, no. Já jsem onemocněla, abych vám to vysvětlila, a on měl strašný strach o mě. Takže, že jo, byl o 17 let starší, ale mě to vůbec nevadilo. My jsme se tak prostě doplňovali, my jsme spolu zavářeli, sekali dřevo, já jsem ho řezala, on ani řezat nesměl, to byla moje práce. Štípali jsme a prostě jsme byli tak sehraní všechno, jo. A hrozně měl radost, že jsem měla takový zvyky, jak oni třeba. Jeho brácha, on byl aj zlmňák, a když teda, protože jsou z Brna, a povídá, víš, já když najdu na cestě podložku nebo hřebík, to prostě mi tatínek říká, to si vždycky vem, to se ti může hodit. Jo, a tímhle jsem skončila takhle, jako s váma povídám, říkám, slyšíme se, a ono nic. Tak mi napadlo, že mám hluchý telefon. No, a on se už tak strašně bál, že prostě si radši vzal život, že se nechtěl dožít toho, že šel do nemocnice a prostě mu řekli, kam jdete, pane Hřídka Veselý. A ono za manželkou našla na operaci s kolenem. A prý, no ale manželka vaše paní už není. Takže šok jak blázen, že? A já jsem tenkrát skolabovala tady toho 21. srpna, to si pamatuju, protože nás okupovali Rusy, to se dobře pamatuje, 68. A s tím, že teda se mi právě rozhodil celý organismus, protože on si vzal život.
1: Myslím, tomu, že už nezažil. Jsme se dostali úplně někam jinam v rámci povídání. No, já už navíc slyším...
3: To vám právě chci vysvětlit, no. To má souvislost. Takže prostě my jsme byli tak přehraný, že prostě jsme všechno spolu a za těch 8 let jsem prostě nepoznala víc radosti a to, i když jsem jako zase byla odříznutá od rodiny, jo. Takže všechno prostě, každý máme nějaký ty, aniž si to uvědomujem. Já mám rozkatulkovaný všechno prostě na ty vazby a všechno takhle, na co najdu. A s tím, že teda jsem si udělala rekvalifikaci, no a myslím si, že každý má tu uchylku a když tak si to ani neuvědomuje, že jí má, protože mu to nepřijde.
1: Jo. To je fakt, ale...
3: A já prostě mám takovou ještě fantazii, že vidím tamhle nějaký peříčko nebo něco a prostě taky, musí být moje, když se mi líbí. Když se mi nelíbí, tak nic, jo.
1: No, myslím, že je velmi podobné teďka s proměnutím, že řeknu o mém psovi, o mé báře, jednou přišla s peříčkem, který bylo přilepený na nosu a já copak byl holubý dům. Tím jsme skončili. Jo. Každopádně Brejlovec, který právě přijíždí do nočního vysílání Českého rozhlasu, vlastně nám předělí i tuhle vysílací hodinu, takže odjezd, děkuju za zavolání a i já skoro v uvozovkách a i zaponěk, jsem rád, že jste zavolala. Dobrou noc.
3: Tak jo, tak jsme si to trošku dopověděli a já všem přeju to nejlepší a ať mají krásný léto, kdo chce teplíčko, kdo chce, tak ať se chladí někde u pivečka ve sklepě nebo v hospůdce.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu a vítáme nový den.
1: Noční linka.
0: Uděláme se takový malý předěl toho, že dnes můžeme v tento okamžik přivítat neděli 5. července 2027. Dnes je den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje. No, na Velkou Moravu v roce 863, jestli to říkám z hlavy, z hodiny dějepisu správně. Tam se nevydáme, tam moc daleko, ale co by mohlo být podstatně blíž, to je příjmená, se oslavují Janečkovi, milí Janečkovi. Zdraví, štěstí, spokojenost, lásky, hodně úspěchu, hodně nás, Českého rozhlasu a taky hodně bezproblémových úchylek, které vám úplně neobtěžují duši, protože když něco duši obtěžuje, to může být prevít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Trochu mi to vlastně připomíná, jak z vrchní prchni, kdy pan knihkupec, když se seznámí s nějakou ženou, tak si ji hned představuje, že je nahá. A když s tím přišel tenkrát k lékaři, tak nevěděl, co, tak pochlubil se s tím, co v duši trápí, a ten lékař na to odpověděl, no mě taky, že? No, podívejte se, úchylky anebo nějaké nutkání, které člověk v životě má a kolikrát už si to ani neuvědomuje, o tom to je v dnešním nočním vysílání. Tak máme na to ještě přibližně hodinu. Jsem s vašimi úchylkami. Těší se na vás, no, pro někoho, no, chtěl jsem to říct, ale neřeknu, vlastně mi došlo, že to by bylo úplně nevhodné, ale jo, ale někdo si to bude stejně myslet. Úchyl, macou. Nebo, nevím. Pojďme za láskou.

0: Já si to chtěl dneska s vámi udělat pěkné, tak jsem prosím vás to vymyslel tak, že budu vysílat zvenčí, ale netušil jsem, že bude tady někde disco party v našem okolí, tak kdyby náhodou bylo slyšet tuc-tuc nebo štěknutí, což doufám, že už se nestane, protože teď už řeže, zařezává, ano, ano, mé dítě, čtyřnohé, chlupaté, unavené, po celodenní cestě a chození, tak se za to případně omlouvám, ale to myslím, že jako jen tak dovysvětluji, ale co je teď důležitější, to je, že jsem rád, že volá Šárka, zdravím vás, Šárko, halo, slyšíme se.
1: Dobrý večer, tady Šárka.
0: Ano.
1: Já mám ráda, když přítel mi dává na prdel. Je to nádherný, ale je to erotický. Ale no, je to uchylka.
0: No tak je to úchylka, to se jako nemusíme nalhávat, ale to je zase taková sympatická úchylka, ne?
1: Ano, je.
0: Ta se dá vykonávat v každém věku.
1: Ano, dá.
0: A přišla jste na tu úchylku, nebo tohleto, co vás vlastně baví, nebo co vlastně sedne, jak sedínka na hrnec do toho našeho tématu, tak to jste na to přišla až s ním, anebo už jste to měla dávno, dávno?
1: Jenom s ním.
0: Vidíte to, co my chlapi dokážeme?
1: No, asi.
0: No, dobrá, dobrá, dobrá. Slyšíme se nádherně. Jenom ještě jedna věc. Je fakt, že to je ale o nějakém porozumění, o nějakém duševním navázání a o umění komunikovat třeba právě.
1: No ano, komunikovat, jestli to tak víc bolí, nebo je tak, to příjemný, tak musí míň nebo víc, musí ženská říct, kolik
0: no,
1: chce
0: přesně, dítě přesně.
1: Jako tak.
0: Tím pádem já jsem chtěl doříct jenom tu věc, že je taky umění mluvit o tom, co člověk v sexu potřebuje a chce. Protože to, že něco chceme a jenom si to myslíme, tak to ta protistrana fakt neví. Takže je dobře, že o tom umíte mluvit.
1: Ano, umím o tom mluvit, řeknu, jo, já jsem mu řekla, musíš počkat. Není to hned, ono to nebolelo, ale tak, až to víc bolelo, tak říkám, já ti řeknu. Tak jsem říkal, ano, už to bolí, tak
0: no,
1: trošku změrní.
0: Umění komunikace. Tak Šárko, děkuju, ano, zdravím do Brna a ať vám dá zase
1: Jarku,
0: i za mě.
1: Ještě.
0: Dobře.
1: Zdravím Jarku. Ani
0: ano, děkujeme. Posíláme pozdravení. No tak to je nářez, to chce jít do ordinace, ale já mám pocit, že teď tam mají obsazeno.
2: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
3: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
0: No, tak to chodívá. Doufám, že to bylo na 111 všeobecnou, nebo ne?
2: A nebo že chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. 2x2. Na ráno.
4: Na ráno.
2: A večer.
0: Děkujeme pěkně i zde. Dobrý večer, pěknou noc, s vámi Český rozhlas Honza Macoun a zcela vážně, když se u toho někdy usmíváme nebo to řekneme jen tak a rovnou, ať už to je rovnou z naší mysli, duše nebo protože máme třeba takovou náladu, která mi to dovolí říct a odvážíte se, tak s úsměvem i zcela vážně zajímám se o vaše úchylky, které máte a je úplně jedno, co si pod tím představíte.

0: Dnes se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na zvláštní zvyky, domácí rituály, drobné posedlosti a věci, které ostatní nemusí chápat. Hinku, zdravím vás. Povídejte, je to na vás.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače a chtěl bych se přidat s mou trošku do mlýna.
0: No určitě, jsem rád za vaši úchylku předem.
1: Já jsem byl nějakým způsobem zatížený na správnou češtinu. A nejenom namluvenou, ale i písemnou formou, kdo mě jako nějakým způsobem zklamal, tak u mě ztratil kredit. Takže když já jsem si dopisoval s nějakými holkama, tak prostě došli k tomu, když jsem je posoudil, říkám, ježišmarja, ty jsi nám nasekala hrubek do dopisu, ztrácel jsem zájem. A dokonce jsem ještě to někdy udělal i tak, že jsem je opravil a poslal zpátky.
0: Jo, takový vy jste hrubián češtinářský.
1: Tenkrát to šlo, protože tenkrát stál dopis 60 halířů, že jo, takže to bylo jednoduché. Ale dneska by se to prodražilo.
0: No to chápu, ale zase na druhou stranu spousta lidí opravdu neumí psát, neumí češtinu, neumí správně skloňovat, neumí Y, měkké I použít správně M, no tak to už mi jde vlasy nahoru.
1: Neříkám přímo na vás, ale i někteří lidi z rozhlasu taky, kolikrát člověk poslouchá, říká, ježišmarja, ten tvar toho slova měl být úplně nějaký jiný. Ale to už prostě každý si musí zažehlit to svoje. No tak to byla,
0: to byla pravda,
1: taková ta moje úchylka.
0: Ano, chápu. A nejste v tom sám, to vám řeknu rovnou. Nejste v tom sám.
1: No tak to je dobře. Ale další, v té pozdější době už, když jsem začal brát stroky lásky, tak jsem si prolížel děvčata, s kterýma jsem chtěl konverzovat, tak jsem říkal, musíš se dívat tak asi 25 cm pod bradu. Tak to jsem aplikoval a podle toho jsem se rozhodoval. Pokud ta dotyčná dáma byla obdařená, rozumíme si?
0: No jistě, já vám rozumím.
1: Tak podle toho jsem potom začal, ano, budu kolem ní obíhat jako ten kohoutek, ale prostě každá holka tím obdarovaná nebyla. Ale já jsem měl tu zásadu, že prostě opravdu co jí pánbu nadělil, nebo co jí příroda darovala, tak to je nejkrásnější okrasa toho ženského těla. Takže znám i některý, kteří se dokážou stydět za to, že mají krásně narostlý prsa. A to neuznávám. Já jsem teda měl manželku, bohužel musím mluvit už v minulém čase, tak měl jsem manželku a ta obdařená byla a já jsem byl pyšný na to, jak je obdařená pěkně.
0: Řeknu vám, vy jste mi Hinku vnuknul myšlenku, že bychom mohli probrat taky v noční lince a teď bez nějakých, a to myslím zcela vážně, protože to myslím, že vlastně s tím tématem by si měli co říct jak muži, tak ženy. Ňadra. Téma ňadra.
1: Kdo a jaké preferuje? To by byla
0: přesně.
1: Dobré téma.
0: Zkusíme to, já si to tady zapisuju, člověk to hned zapomene, takže děkuju vám, Hinku. Mimochodem jenom ještě doplňující otázka, vy jste sám v současné době, a v případě, že ano, jaká je průměrná délka vašich vztahů?
1: Já už jsem dneska bohužel sám, protože už manželka mi zemřela a od té doby, 3,5 roku jsem už sám a nějaký vztah nevyhledávám. Takže dobře. Jako dílka vztahu se nedá posuzovat.
0: Ne, já jsem se jenom jako chtěl tak v hlavě ujasnit, jestliže v případě, že vás to celoživotně trápí, čeština a v nady, tak v té kombinaci, jestli se to promítá i do celého vašeho života vlastně, jestli to vlastně, jestli na tom netroskotaly vaše vztahy, že to třeba mělo nějakou maximální délku, proto se na to ptám.
1: Tak tady to fungovalo z té době dřív, když jsme vlastně, mi bylo tamhle 15, 16, 17 let, takže když jsem vlastně ty vztahy vyhledával a nacházel, takže tam jsem to aplikoval, tuhle ty posuzování těch znalostí těch děvčat, ale potom jsem našel tu svoji a tam jsem ten problém neměl, protože manželka jako bez problému komunikovala s písomnou češtinou, i když tady tou naší, jak se říká to tím naším hantecem, ale úplně přímo hantec taky ne, to je tak pro Brňáky a blízké okolí. Ale prostě tou normální mluvou, ale nebylo to zase tak uměle artikulované, jako aby si kroutila slova přesně podle nějakého předpisu, to určitě ne. Ale no, bylo to tak, že mě to vyhovovalo a já jsem byl rád a celý život, který mě byl dopřán s ní strávit, tak byl příjemný a veselý. Určitě tak. Veselý, protože my jsme oba dva měli rádi veselý a dokázali jsme si i sami ze sebe udělat legraci a no, to je
0: důležité, aby se to
1: člověk ukázal.
0: A spisovně především. Dobře, děkuji vám. Moc vás zdravím, děkuji za zavolání a díky za vnuknutí možného tématu do dalšího vysílání. Ať se vám daří, dobrou noc.
1: Já doufám, že se mě podaří poslouchat noční linku, až to budete jednou vysílat, protože to by mě velice zajímalo a měl bych sáhodlouhý rozklad do toho příspěvek. To.
0: Dobře. Už dopředu říkám, že do konce srpna to nebude, protože to už máme naplánováno, ale hlídejte si září, jo? Doporučuju.
1: Není problém, já poslouchám noční linku téměř denně.
0: Děkujeme pěkně. A nejste v tom sám, tady zrovna koukám, dorazil příspěvek, ve kterém se píše, milá noční linko, dvakrát kontroluji zamčení dveří, v současné době je můj zlozvyk úzkost, přeji si mír Maruška, ale ještě tady mám jeden a ten jsem, kde ho mám? No prosím vás, tadyhle byl. Že miluji noční linku. No, tím jsem chtěl říct, že v tom nejste sám a jsme za to rádi, že vás je tolik. Tak díky. Takhle, kdyby ještě vlastně, odrazím se ještě od vaší bývalé ženy, milý pane posluchači, poslední volající, kdybyste bydleli v Praze, myslím si, že jako pokud by moje drahá polovička nevěděla, jakého rodu je Florence a pokud mi nedokáže vyskloňovat odolenou vodu, jo, tak to by asi náš vztah velmi rychle skončil teda. Jo, tam by to možná mohlo pohořet, to jenom jako upozorňuji, protože ne každý to umí, ale dost lidí taky neumí používat zkratky, jo, a to si řekněme na rovinu, mistr zkratka je Ivan Mládek.

0: Zcela vážně se vás ptám, milí posluchači Českého rozhlasu, na vaše úchylky, které máte a které vás třeba tíží, ať už vědomky nebo nevědomky, ale prostě jsou součástí vašeho života. Mimochodem, píše Bedřich, dobrý večer, moje úchylka je šahat na věci, nábytek, televize, dveře a podobně. Nebo dávám do knihy staré sportky nebo šťastných 10, potom z toho dělám rozpis. Je teda pravda, že pořád dávám stejný čísla a pořád nic. Opravím stejná čísla, pořád nic. No, na tu televizi prosím vás pozor, nevíte, koho můžete pohladit.
1: Mě nebeče kolotoč, dá se do něj červotoč, poslechněte lidičky, chop!
2: Chocholoušek chocholatý s chocholouškou chce do chat.
3: Manamana, manamana, manamana.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nevolejte, nebo volejte, ale potom, až to si popovídám s Hinkem. Zdravím vás.
5: Tady je Josef Janča z Malnovic u Zlína, předem se
0: Ježiš,
5: omlouvám za to,
0: že... Ne, já se omlouvám, já jsem si, chápete, to mě řekne do ucha, tam mistr zvuku z Prahy, Petr Kumal, vaše jméno, a já se ho napíšu blbě, rozumíte tomu?
5: Já jsem si předem omluvit, já jsem vytočil číslo, jsem zjistil, že nemluvím, ale
0: jo.
5: Budu se snažit mluvit.
0: No tak mluvte, teď vás posloucháme.
5: Moje úchylka je taková, že mám rád ženské chloupky.
0: No, a to...
5: Stalo se mi, že v počítači na Facebooku byla prostě ukázka ženy z chloupky pod paží.
0: Ano.
5: A já jsem to kliknul a od té doby mám na počítači, se mi to nabízí pořád všude, mám to desítky prostě žen, už mi to je omrzelé trošičku v této fázi. Desítky žen prostě, které mají oklupení.
0: Chápu.
5: Je to nevhodný příspěvek, který jsem vám teď sdělil do tohoto, do telefonu, že jo?
0: Ne. Takhle bych to fakt nebral a nedělal bych si z toho jako srandu, i když já si jako kolikrát rýpnu, ale ne, to mluvím o sobě. To se může stát a to tak někdo v životě má a vy to tak máte a nemyslím si, že by to bylo terčem posměchu.
5: Mně připadají ty vyholené ženy, jak kdyby se člověk přátel s nějakou školačkou, rozumíte?
0: Ne, vy máte prostě rád takový to, jak pán Bůh stvořil ženu. Tak, jak je.
5: Tak, přesně tak.
0: Bez
5: natura, přírodní věci prostě, takže to vše.
0: No děkuju.
5: Vaše číslo si pamatuju na spaměť. Rád volám tady místní Jarce Barboříkové.
0: Ano.
5: A dneska jsem usnul, byl přenos z Velehradu.
0: Ano.
5: V televizi. A hned potom jsem usnul, a teď se probudil a zapl jsem si vás a jsem si říkal, jestli i takovou nevhodným příspěvkem můžu přispět, tak se snažím.
0: Je to vhodný příspěvek, takže děkuju za něj. Jarku jsem v životě osobně teda jako neviděl ani na webkameře, těžko říct, jestli má chloupky, či nemá, ale
5: ne,
0: rozhodně, každopádně no. Zdravím i jí, kdyby poslouchala a vás. Doufám, ne. Že vás to netíží, tahle ta úchylka. Doufám, že to
5: vůbec,
0: berete jako...
5: Vůbec mi to nic nedělá prostě a... Ta paní Barboříková, ta je ve Zlíně právě, já jsem ze Zlína, takže se známe poměrně dobře, jako víte.
0: Právě.
5: Ale chlopá, to nemá nic společného.
0: Děkuju za zavolání a hodně chloupku vám přeju. Dobrou noc.
5: S pánem Bohem, dobrou noc.

Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas. Pohoda vás zdraví z improvizovaného studia Honza Maceon. Do Prahy zdravím Petra Kubalu, ale taky i vás, kteří voláte na dnešní téma, což je téma sobotní noční linky, která pokračuje druhou hodinou i v neděli. A to na téma moje úchylka. Řeknu vám teda, jste dost úchylní, děkuju. A hlavně děkuju za přiznání, ať už je to lehtivější třeba vaše vyjádření, anebo humornější. Já doufám, že to pochopíte, že nedělám si a předpokládám, že ani posluchači si nedělají ze všeho srandu, ale taky mají spoustu vážných věcí, které mohou tížit třeba na své duši, ale za to zavolání anebo napsání děkuji i Vláďovi, píše: Dobrý večer, nevím, zda už to někdo zmiňoval, mám úchylku kupovat věci po dvou. Nejde jen o sudý počet rohlíků, ale pokud jsou třeba v regálu dva poslední jogurty, nemůžu to tomu druhému jogurtu udělat. A musím je vzít tomu oba. A nejlépe i oba sníst najednou, aby ten druhý nezůstal v lednici sám. Snažím se o tom přesvědčovat i ostatní, aby si nabídli rovnou dva kusy, a to u výrobků, které jsou od přírody párové, například u Mozartovy koule. Pěkný večer všem. I od mých dvou sibirských husky zdravíme i Báru, Vládě. Marta z Prahy 6 píše: Dobrý večer všem. Já od té doby, kdy se začalo mluvit o těch vysokých větrníků, tak když vidím v televizi pořad s hezkou naší krajinou, například jako Policie Modrava nebo Modrá krev, představují se tam ty větrníky a je mi z toho na nic. A taky nevím, jestli je to úchylka, nebo jsem závislá na noční lince. Marta Praha 6. Marto, kdo by to řešil? A ještě přidám Michaelu. Dobrý večer, zdravím z Brna. Když jsem si dnes odpoledne přečetla dnešní téma, tázala jsem se manžela, zda u mě vidí nějakou úchylku. A zcela vážně mi odpověděl, že mojí úchylkou je přehnaná pořádku milovnost a záliba v uklízení. Nevím, zda je to záliba, ale něco mě stále nutí každý týden. To naše obydlí zvelebovat. Asi je to dědičné. Vzpomínám si, že jsem se zapřísahala, že ve své domácnosti to dělat nebudu, ale naopak, opak je pravdou, i když kliky necítím. Jestli si vzpomínáte, před 14 dny jsme spolu mluvili o tom, že mě čeká po 53 letech setkání s mojí bývalou láskou a já jsem slíbila, že o výsledku budu informovat. No ono to trochu souvisí s mojí pořádku milovností. Mám ráda pořádek i ve vztazích a tak jsem byla ráda, že jsme si mnohé věci, jak já říkám, z pravěků spolu vysvětlili. Docela mi spadl kámen ze srdce. Dobrou noc přeje Michaela. No Míšo, jste doufám ta Míša, o které jsem tvrdil, že pokud náhodou uvidí posluchači z Brna a blízkého okolí rudou zář, že se nemají děsit toho, že by to byl odraz rudé záře z Kladna přes Jihlavu až do Jižní Moravy nebo směr Jižní Morava. No dopadlo to, doufám, aspoň dobře. No píšete, spadl mi kámen ze srdce. No mě by spadl i z toho žlučníku, ale ten už mi vyndali a ty kameny mám doma v lahvičce, tak já bych si ten s dovolením váš tam taky přidal. Míšo, ať se vám daří, děkuju.

0: praletí.
1: Noční linka dnes na téma Moje úchylka, tak vítejte v ordinaci Jana Macouna. Aleno, svěřte se z Ostravy doktorovi Honzovi. Nemám smlouvu s žádnou pojišťovnou, ale nebudu chtít žádný peníz. Pěknou noc přeji.
2: Ano. Takže dobrý večer, zdravím všechny vás, pana Honzo, všechny posluchače noční studi. Tak moje úchylka je, která nastala čím dál jsem byla starší, dneska mám něco přes 80, tak je ta pořádku minulost tady toto, jak se zmiňovala v tom dopise. Je to tak, že když jsem byla jako mladá, ještě z rodiče bydlela kdysi, takže taky jsem utřela právě maminka a říkala, to utíráš jak po náměstí, že? No, tenkrát se to takhle jako nějak nedělala pořádně. I tati nebyl na přesnost, na takovou tu, až postupem času, až jsem byla, už jsem byla potom doma v důchodě, tak čím starší, tím jsem prostě takhle přesně všecko muselo být.
1: Předpokládám, že máte speciální prachovku a speciální i prostředky pro to, abyste doma uklízela. Jedině lety ověřené, Alenou ověřené, když se vám dostane do ruky něco jiného, tak to nefunguje přece, že jo?
2: Ano, no já už teď jako spíš mě tak ty pečovatelky takhle něco jako dělají, takže to...
1: No blbě to dělají, to já vám řeknu rovnou, dělají to špatně.
2: Dělají to blbě, jsou chudáci, dělají to blbě, ale já jsem z toho na nervy. Pravda, mi třeba vadí, když horší vidím, ale vidím, že ten obraz na stěně visí trošku křivo. Už mi to vadí, musím ten obraz narovnat. I když pak nevidím, ale já to vidím. Já vidím.
1: No to jo.
2: No, záclona. No je to, já se tomu směju, ale já to přiznám, ale tak to je. Jako jo.
1: No jo. No.
2: Nebo no
1: to je to hezký uklidit po uklízečce nebo po pečovatelce, která má pomoc s domácností. No to jste mi pomohla teda, opravdu.
2: No, a nebo i ta záclona, když prostě se to odhrná, teď to není přesně takhle nařasený. Není to tak, jak to má vyset, já to vidím. Říkám, když horší vidím, špatně vidím, ale prostě tady toto vidí. Všechno, ano. Nebo mám třeba přestůl, konferenční takový. Ne ubrus, jako který visí dolů a tak dále, on si to dneska nenosí, někdo ubrusí, jakože i na stole, a takový ten ubrousek, a teď se něco na to položí, někdo a teď to zhrne. A říkám, proba, když to přesně ví, že to zhrnu ten ubrus a už je hoň na střeše.
1: Prostě to já tak, vám to tak rozumím. Jako je. Ale no, jak já vám rozumím, úplně to je tak hluboký tohleto, já nechci, aby to vyznělo, že já jismus ode mě a že Macoun a tohle, ale jako moje domácnost, jako to je, já kdybych přivítal doma návštěvu, já radši kvůli tomu moc nevítám doma návštěvu.

0: zůstat chvilku na té chodbě, já si to ještě zkontroluju, jestli mám
1: všechno
0: přesně. Pak se mu pozvala dál a to jsem si ještě nebyla jistá. No hrozné.
1: Jo, přesně, jo, ježiš.
0: Když to teď poslouchá, tak si řekl, že jsi normální, já jsem normální, ale prostě na to jsem puntička.
1: Takhle, i kdyby to Aleno nebylo normální, tak vám řeknu rovnou, já vám rozumím, soucítím s vámi.
0: Vy mi rozumíte, ano.
1: Já vám naprosto rozumím, naprosto, protože to je pro mě alfa omega všeho.
0: Ano, to jsem jako opravdu ráda a hlavně vlastně, když muži, to mám taky rád, když jsou precizní, přesní a tak dále. To je výborný,
1: no,
0: to jsem teda...
1: Ale ráda. Jako věřte tomu, že vás bych si domů nepozval, protože s vědomím toho, co teď o vás vím, tak to, abych si vzal týden předtím dovolenou, jako na ten úklid, jo? A to bych já musel uklidit uklizený. Jako.
0: Ne, tak to zase tak neberte, to tak neberte. Já jsem to teď přehen, já jsem něco...
1: Neomlouvejte se, ne, je to normální, protože kdyby jsme to považovali za nenormálnost, tak už bychom museli někam do ordinace pro nějakou medikaci, ale ne, je to obsedantní kompulzivní porucha, prostě někdo to tak má a hotovo 20.
0: Ale ano, přesně.
1: Řeknu vám, já vám přesně řeknu, kdy jsem přišel na to v životě, že to jako není úplně normální, a nebo že to jako musím přijmout jako normálnost ve svém životě, a stalo se to, a to já vím naprosto přesně, když jsme si ne z plezíru, že nevíme co s penězi, objednávali po určitou dobu, asi 2 roky, k nám chodila paní, co uklízela. Paní uklízečka, výborná ženská, skvělá, v pohodě, ale já co udělal? Já jsem pravidelně předtím, než ona 2x do týdne přišla a měla jasně stanovené, co má dělat, tak jsem uklízel předtím, než ona přišla.
0: Ano,
1: a to tam mě došlo, že to nebude úplně OK.
0: Ano, no.
1: Je, udělala jste mi radost, takhle skoro se závěrem noční linky, děkuju, jsem rád.
0: A ještě další, jenom stručně, co se týká těch čistých rukou, že když si před 30 lety jsem měla žloutenku typu A, tak od té doby já jsem má prostě čisté ruce stále, když někdo přijde tam, umývalo umít, než kročí tady. To je tady ta úchylka, ale teď jsem velice ráda, pane Honzo, že budete mít pořád o tom jazyku českém. Já to bych velice ráda, se tam budu telefonovat, by se dovolala, až to budete mít tady to ten program, nebo tady to.
1: Ano.
0: Protože já teď na tu češtinu jsem opravdu, maminka vždycky ještě na základní škole diktáty mi dávala. Já dneska jsem říkal to odolená voda, to je skloňování úplně jednoduché. Ale budu velice ráda, až tady to na ten nabrne jako program, a já se budu snažit od počátku na telefonu, abych se dovolala na to.
1: No tak snad to vyjde jako dneska. Zdravím do Ostravy, čistotnou, a ano, hlavně vlastně část mého srdce, Alenu. Děkuju, dobrou noc.
0: Já taky moc děkuju, taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Normálně se mi z Aleny zježily chlupy na rukou, nohou. Jo, pozor na to, pozor. Dneska z nočního vysílání na ty chlupy, že? O chlupení, ale to je u mužů. My jsme probírali ženy. Aleno, díky. Normálně i chloupky na mé jizvě z mého pádu z koloběžky. Přes řídítka a trojitou zlomeninu. Vidím to tam, jsou tam ty vrcholky hor. No, jsem vzrušen.

0: Vyšší Ostrava.
1: No, to je pěkné nadělení. Teda milé nadělení, kdo pak nás tam poslouchá a kdo nám volá do noční linky.
2: Přeji hezký večer vám, pane Honzíku, a všem posluchačům. Tady je Miluška, Ostrava Zábře.
1: Už jsem to chtěl říct, to bude Miluše, Miluška. Miluško, povídejte, ano. Jak moc jste, jinak to by vyzdělo blbě, jaké máte duševní nedopatření, které vás tak jako...
2: Za prvé, bylo by toho hodně, ale za prvé sbírám kamínky a kameny. Sbírám je proto, že na ně maluji. Jinak vám chci říct, že včera jsem byla na poště a posílám vám malinkou zásilku, potom mi prosím vás jenom odepište, tam jsem vám napsala, kde. Na mail, jestli jste ten balíček dostala. No, děkuji moc.
1: Taky.
2: Jinak sbírám knoflíky. Když jdu ven a náhodou vidím nějaký knoflík, tak ho vezmu a minule už jsem si říkala, ale už to nebudu sbírat, už prostě. No, ale pak jsem se vrátila zpátky a ten knoflík jsem sebrala krásný, byl stříbrný. Sbírám fotografie herců zpěváků. Sbírala jsem hrnky s pokličkou. To spíše vypadá jako na námět sbírka, ale nechala jsem si jenom dva, ty nejdrahší, měla jsem jich 150, tak jsem to všechno rozprodala. No, pak vystřihuji si vtipy z časopisu a z, tady, co chodí Zikádo. Vystřihuji si recepty, i když dnes už je mohu si najít v mobilu, ale nedá mi to zase
1: si to stará škola, vyzrálá škola, ano. Která to dělá po staru.
2: Ano. A jsem ráda, že mám i nějaké, co jsem kdysi si koupila, že tam prostě perník a všechno, jak tam kdysi dělali a prostě je tam dobré čtení v těch receptech, ještě je tam přemek, podlaha a tak dále. No a také jsem si to rozstřídila na recepty, které jsem si už udělala a na recepty, které jako chci udělat. No a dneska jsem...
1: Počkejte, tady vás zastavím, řekněte mi, které recepty odkládáte.
2: No tak jako odkládám, no různé, neodkládám jako takhle, ale že je chci udělat, ano.
1: No tak právě, a to chci, ještě to nebylo, to chci, máte je tady v komínku, budu někdy dělat. Tak které recepty, na které jste se necítila ještě?
2: No tak z hlavy teďkom nevím. Prostě to bych musela honem zajít pro tu krabičku. No prostě recepty, ale které dělám často, tak dneska jsem si dělala večeři a dělala jsem si guacamole a je to recept, kdysi byly takové knížečky, víte, takové malinké sešitky a tam jeden pan jako má ten recept. No a tak já jsem si ho vystřihla, dala jsem si ho do folie a si ho nezaspiním, nepomastím, protože je to moc výborné. Jak se říká, muži vaří lépe a ten recept mi moc chutná. Někdo by řekl, mi strašně chutná. No, ale já to neříkám a to je taky další úchylka, že když já někoho slyším říkat jako strašně hezky, hrozně krásně, a jedna spisovatelka dokonce v rádiu řekla děsně ráda, no tak to jsem si říkala, no tak pane bože, takže ten pán, co říkal o jazyku českém, tak ano, to zase byl můj partner, ten jazyk český úplně, když slyšel něco takového, no to ale je jiné téma by bylo, to bude. No, ale já, když někoho slyším, že takhle mluví, no tak to je jako tak bych řekla taky moje uchylka, že já si nedám pokoj a prostě toho dotyčného jako se ho zeptám. Tak když to bylo strašně krásné, paní říkala, já jsem si to koupila, to bylo tak strašně krásné. A já říkám,
1: Miluše je taková urejpaná trošičku teda potom, no, v tom případě.
2: Ano. A ona, paní se na mě dívala a třikrát se ptala, proč si ho nemohla koupit, když to bylo strašně krásné. Až na potřetí to pochopila. No, tak to je moje taková uchylka, ano, děkuju, že jsem urejpana.
1: Děkuju. Miluše, musíme končit, omlouvám se za to, jedna hodina se blíží, ale děkuju za vaše úchylné vyznání, moc mě to potěšilo, pobavilo, a k těm knoflíkům, kterými jste vlastně začínala, tak myslím, že se hodí pro nás línější šlapací stroj a o něm zpívají Zagorová, Vondráčková. Dobrou noc.
2: Jo. Dobrou noc, mějte se krásně.

Posloucháte Český rozhlas. Český rozhlas Střední Čechy má mateřská stanice, kde mě ale po následující týden neuslyšíte v ranním vysílání mezi 5. a 9. hodinou, což říkám i vám, posluchačům noční linky z jiných krajů. Zkrátka regionální stanice, která je moje mateřská, tak teď záskok, dovolená. Takže ne od zítřka máme dovolenou, ale už teď ji máme. A já děkuji tímto do Prahy Petru Kubalovi, který to všechno odmixoval, ano, odmixoval, odmačka, odtahal. Teď ho uslyšíte, jak se normálně kámen ze srdce spadnul, jo, nervy, taky se mu je přidělal trošičku, ono to spojení nebylo úplně nejideálnější, ale dopadlo to, tak moc za to děkuju nejen jemu, ale i vám a hlavně těm, kteří se provolali, napsali a hlavně sdělili, ať už vážně nebo s úsměvem, k dnešnímu tématu svoji úchylku. Tak děkuji ještě jednou, vážím si toho, protože bez vás by noční linka nebyla. Tu další noční linku má pro vás už dneska hodinu před půlnocí z Prahy Jitka Lukešová, moje bohyně. Jitko, zdravím, jestli posloucháš, já poslouchat budu. I v té Itálii. Samozřejmě i vy ostatní, kdo budete chtít přidat další témata do nočních linek, pište jan.macun@rozhlas.cz anebo klidně i na linka@rozhlas.cz. Všechno dojde těm správným moderátorům noční linky. Třeba i mě, Macíkovi. Zdravím vás, přeju dobrou noc, pěkné sny. Naše další společné setkání bude tuším 22. července po dovolené odpočatý do Růžova a snad i do Růžova vyspalí. Těším se na další vaše setkání spolu se mnou a s ostatními na vlnách Českého rozhlasu.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
2: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
1: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
3: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
1: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
3: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
1: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
3: To je kravina, to je blbost.
1: A jak byste si to představoval vy?
2: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně. Ano, od minulosti k dnešku.
1: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
2: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To by byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
1: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev, vždycky na záchodě jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život, ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
4: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, jo, co si bude říkat, no tak to jenom tam na okraj, a říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. do té kuchyně. Já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda. Vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
1: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
5: Tak teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci
6: zachovat. To mě nedělí, ale mě
7: buď klidná, dneska nocuje u tato kluci, ty jak
6: to tam.
8: Dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
9: Co se tady? Jak se tady? A proč se tady hlavně? Kde se? Proč se?
0: Ale prosím, já se nemenuji Blanička, já se jmenuji Kateřina.
8: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, Zlatovi?
0: Jak tedy bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám prosím rozumět?
8: Ty jsi to zatajil? No Zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
0: Spolupracovat?
7: Co je to za bláboli, co to měleš
8: za pitomu? No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, jako? Že jo, no.
7: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
0: Proč by si mě asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
7: Ona, že teď se na ní podívej, ona je trošku bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
0: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví. To je zřejmě na denním pořádku. No jsi ty vůbec normální?
7: Já jsem...
8: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katin. Promiňte, Blaničko, já jsem Katinka. Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozjepnuto, ona tam dozadu nevidí.
0: Nežaj mi našli!
8: Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to nevádět?
7: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
8: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
0: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
8: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
7: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
8: No, Ludva, no.
7: Cože, moment, promiň, Ludva, jak je Ludva?
8: No, můj Ludva.
7: Mě chceš vyprovokovat? Moment, moment, buchty, ty jsi přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
8: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
0: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
8: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
0: Já se sem vrátím, ale to nikdy.
7: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já...
0: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný?
7: Kaškyko,
8: ani hodnej a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
3: Český rozhlas Pardubice.

0: a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm Kopřivovi, taková ta tlustá odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímací zkoušky hercům, adeptům, teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělám, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím, No vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád v těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový právě, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekuju. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u Odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ano? Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Naschledanou.
3: Naschledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, našinou, tak co, co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak to se mluví.
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let.
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrátit. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možné, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakého halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, se ty nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, trém, a tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstříhu, hele, nevěděl, zase se šel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicen, který řídí představení, a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let. Než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem, v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
0: Pojďte dál. Uvolněte se.
8: Děkuji.
0: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
8: Ano.
0: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
8: Vážně? To bych ani nečekal.
0: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
8: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat? Poslat?
0: No, o čem jiný?
8: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
0: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam sní,
8: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
0: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky, mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
8: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
0: Jak říkám, příběh funguje. Je to... Stručně řečeno,
8: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
0: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
8: V tom hrobu?
0: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
8: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
0: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
8: A co mám jako, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
0: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
8: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
0: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
8: Rozdíly? Jaké rozdíly?
0: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
8: Ani tak zcela moc nepřesně.
0: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
8: Jakože je černoch?
0: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
8: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
0: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
8: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jet.
0: Jet? Prosím vás, jet? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
8: No, jestli to jde, tak...
0: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
8: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
0: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
8: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
0: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
8: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
0: Shakespeare, zajímavé.
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
9: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi, Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní. A řekneš do toho telefonu, zemřeš a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to je Pavlata do toho tam tchýně. Pavlata do toho řekla, zemřeš. A ten Sokolovský, ne mým hlasem, ty blbče.
10: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: schová. Rač teda, látky je dost. Rač teda.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávníčka. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil. Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším službám. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hravěnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé. A jo.
4: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší,
4: nejlíbistější. Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
4: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
4: No, třeba jako můj nápadník. A nebo? A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávníčka princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
6: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam, den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkám, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, já jeden chlapec ke štěstí přišel a tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát, takže jsme takové k tomu přišli.
7: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
6: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned. Jo? Že říkal, umíš jezdit na koni? A já jsem říkal, no u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni? Tak my se hnali jockeye, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říká, pozná, že na něm sedí blbec, ano, to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně mě bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý chloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácený, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takový myšmaš. A já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co, a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle nabok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel. A takže jsem byl v tom hnoji, v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
4: Dobrý večer, výsosti. Hmm. Děkuji vám za pěkné přivítání.
8: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
4: Já myslela, že mi jdete vstříc.
8: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
4: Tak to vás nesmím zdržovat.
8: Ale už nechci. Smím prosit?
4: Nebylo by to lepší s hudbou?
8: Proč nehrají preceptore?
9: Hrajte!
6: A když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A režisér Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně a rozjel jsem se od té kamery, šup, asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volal, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom a podařilo se to.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, naschledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu, schválně soudili.

0: Hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: To je úplně nejlepší.
2: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Meš jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: Na to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: Buffy, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dubovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herectví. Těžko se duboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, že jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život. Ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý. Žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadějí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahradit.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty si nasypiš a tě tam umrzne ta tvá pozornost.

0: Legendární seriál Meš se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny ten český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťok. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahulena, všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takový tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohádka, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takový expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona furt volá, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohlebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulý. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio Pardubice.